Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7703. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown-Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown-Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy, z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také dvě pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Me now.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského, dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Prosím, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: To je z toho zdrudané.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. Tou je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
0: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Zrada.
2: To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak my s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali

0: film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
1: Nebyl to Přízrak?
0: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
1: Že to byl Přízrak? A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, ano. A tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ano. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
0: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
1: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
3: Dobrý den, já bych bral Bčko. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, na, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba kovno.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
1: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
1: No,
2: a bylo
1: to,
2: jich hned několik.
1: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
4: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
5: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
4: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říkala, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
1: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. A zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes

0: se vyběhá docela.
1: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
0: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německý ovčáka jenom.
1: A ten není trhací?
0: Je, když mu řeknu.
1: Jo.
0: Když mu řeknu.
1: Co trhá, ale... když mu řeknete?
0: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi. Jo. Ne ostatní zvířata.
1: Na zahradě je hodnej teda.
0: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
1: Nikdy nevykopal žádnou díru.
0: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
1: Ale ne, český fousek a tak.
0: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme. My, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já, když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
1: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
0: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
1: Jo.
0: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
1: Rozčiluje se nebo reaguje proti, Slávek Jandák.
0: Samozřejmě.
1: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no, a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
0: Vlastu Burianu.
1: Mohli bychom.
0: Tutovka proti tutovce, že
1: dobře,
0: jo?
1: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav Karvine. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku. A dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou. A ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No víte, to už se hodně třese ratlík. No on se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi je 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no, ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz v vlastním životě.
1: Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být.
3: Měli,
1: tady naháněl krávy Slávek Janda.
3: No, ale já jsem si vydělal tehda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioný? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď po druhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvy Sihák. Pamatuješ
1: no
3: na
1: Hlustvisáka? Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvy Siháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvy Sihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
2: Děkujeme.
3: Děkujem.
4: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
3: Díky.
4: A přál bych si Bečko.
2: Dobře, zapisuju.
3: Výborně,
2: Bečko. Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
5: Tady Roma Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
2: Ano,
5: a dávám Ačko a dávám tři hlasy a Patriku vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
2: Děkuju. Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
6: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
2: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
3: Bývalého.
6: Pane, bývalého, teda pardon.
2: A?
6: To mi trošku uniklo.
2: A co vybíráte?
6: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
2: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
3: Musíme brže.
2: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
6: No, každopádně, těžká volba.
2: No, tak rychle.
6: Takže B.
3: Bčko.
2: Lustli dobře. Se, jak, dobře.
3: Mějte
2: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
3: A díky.
2: Lubomír Lipský.
7: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
8: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
7: to byste se musel hodně změnit.
8: Tak jdete sem?
7: Ne, já jdu tam.
8: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
7: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
8: To je fraktura.
7: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
8: No, to jste si nalomil na chodníku.
7: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
8: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
7: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
8: Jak to?
7: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
8: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
7: Tak.
8: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
7: Já koukám, no. Havárie, co?
8: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
7: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
8: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
7: A na co máte tu žlutou piluli?
8: To je právě ten oběd.
7: Vy jste labužník?
8: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
7: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
8: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
7: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
8: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
7: Ne, když jsem se narodil.
1: Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka. Děkuji Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuji Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuji moc, ať
3: já
2: se daří i vám.
3: Já děkuji všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nová Paka modernizuje vybavení hasičů. Koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí sezónu v sobotu. Veřejnoprávní média vyzvala Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání změn financování. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Sbor dobrovolných hasičů v Nové Pace získal moderní vybavení. Díky doplnění zásahové techniky bude lépe připraven na výjezdy k mimořádným událostem.
2: Hasiči mohou nově využívat vysavač a turbínové čerpadlo pro zásahy při povodních a odstraňování následků vodních živlů. Dále získali přetlakový ventilátor, který slouží k rychlému odvětrávání zakouřených prostorů a zlepšení podmínek pro zásah. Dále jednotka získala také pěnotvornou proudnici. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry. Síťové ploty mají zabránit poškozování alpinských trávníků, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
3: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
1: Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí v sobotu provoz. Otevřené bude denně od 10 do 18 hodin. S příchodem léta provozovatelé otvírací dobu postupně prodlouží, informuje hradecká radnice. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti médií. Andrej Babiš odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Odveta bude v neděli v Uherském Hradišti.
0: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 14. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A 4 minuty po 5. hodině začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 28. května, svátek má Vilém, tak přejeme všechno nejlepší a ještě jednou dobré ráno vám všem, kteří už jste takhle brzy po ránu napříjmu. Za chviličku nás čeká první reportáž, ta bude o tom, jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích. Studenti z pražské střední školy vymysleli takový chytrý náramek, který by mohl právě zachraňovat životy, takže právě o tom to bude za malou chvíli. No a písničky vás doufám taky potěší, takže se můžete těšit na Václava kockáře, Jitku Zelenkovou, skupinu Jelen, Eros Ramazzotti nám taky zaspívá, no a jako první v dobrém ránu Hana Zagorová a její Řeka zázraku. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnes je to čtvrtek, 28. května. Zdraví vás Jakub Schmidt.

0: Václav Neckář v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 3 minuty před 16:15. No a my vám teď, jak jsem slíbil, představíme náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. Právě s takovým nápadem vyhráli totiž 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím se stavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělaná litiová baterie s nabíjením a s tlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Tak to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned to můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci. Takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří, a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejichž stav se zhoršuje.
3: Můžu začít po chvilce kolabovat, můžu mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonale, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, dnes je čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém dnes a narozeniny oslaví třeba slovenská herečka Božidara Turzonovová, bude jí 84 let, taky herec Svatopluk Skopal slaví, tomu bude 75 a narozeniny má i australská zpěvačka Kylie Minogue, té bude dnes 58 let, jestli máte Netflix doma, tak se podívejte, je tam krásný dokument o ní, o této zpěvačce. Tak, no a my se pojďme podívat na to, co nás dnes čeká venku a jak to tam bude vypadat. Možná i na to, jak to tam vypadá teď v tuto chvíli.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou nižší než v těch minulých třech dnech, 8 stupňů Celsia vidím tady v Hradci Králové, takže to ráno opravdu chladnější, výčině 9, v Rychnově nad Kněžnou 8 stupňů, v Náchodě 7 a v Trutnově 8 stupňů Celsia, jinak všude obloha jasná. Co nás čeká během dne? Na východě Čech bude dál slunečno, ale teploty také nižší, 21 až 24 stupňů dnes, na horách kolem 14 a biozátěž bude na stupni číslo 1, což je

případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 6 minut už bude 17:30, čas na dnešní spotřebitelský servis, takže připomenu kontakt na nás studio.hradec@rozhlas.cz, to je adresa e-mailová, kdybyste se potřebovali taky zeptat Josefa Černého. No a dneska konkrétně, jak se tak dívám, odpovíme hned na několik dotazů. Najednou probereme totiž reklamaci, účtenku i nákup o více kusech, no a víc už nám tedy k tomu řekne sám Josef Černý, náš spotřebitel. Rádce a expert.
1: Dnešní dotaz napsala paní Jana. V kamenném obchodě jsem si koupila šaty, před prvním nošením jsem je vyprala v pračce, ale v průběhu nošení začaly pouštět barvu. Doklad jsem vyhodila, ale v obchodě jsem platila platební kartou.

0: Mohou i v takovém případě požadovat reklamaci? A spolu se šaty jsem koupila ze stejné látky dětské šaty a tričko. Mohu je vrátit také? Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, prodejce si příslušnou transakci bez problému vyhledá. A další věci, které jste kupovala společně, můžete vrátit pouze v případě, že mají nějakou vadu, nikoliv jen proto, že byly součástí stejného nákupu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou skončila výluka. Ode dneška jezdí vlaky v úseku Hradec Chlumec nad Cidlinou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. V archeoparku ve Všestarech zhotovili repliku pravěké studny. Použili k tomu kopie dobových nástrojů a původní postupy. Pozůstatky studny staré víc než 7000 let objevili archeologové na východě Čech, kde přesně uslyšíte v reportáži po 6. hodině. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od příštího roku. Peníze budou uvolněny z přebytků v operačních programech. Prezident Petr Pavel si dnes prohlédne v estonskou baltskou obranou linii. Podél svých pozemních hranic s Ruskem buduje Estonsko systém opevnění s desítkami kilometrů protitankových příkopů. Basketbalisté Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Ve finále se utkají s Nymburkem. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme slunečno. Teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Právě denní tisk.
1: Tak začneme dnes nejprve Rychnovským deníkem, kde píšou, že stavba obchvatu Častolovic je v polovině. Obyvatelé Častolovic i řidiči projíždějící Rychnovském po silnici první třídy číslo 11 a 318 sledují pokroky ve výstavbě východního obchvatu Městyse. Nedávno se otevřela nová kruhová křižovatka pod kopcem směrem na Libel a Solnici a skončila tak dopravní uzavírka. Nedaleko roste poblíž Synkova Slemena estakáda dlouhá přes 650 metrů a na opačné straně stavby mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí pokračuje budování turbookružní křižovatky. Obchvat za 474 milionů korun se začal stavět v loni v květnu a podle harmonogramu by se měl otevřít na jaře příštího roku. Podrobnosti v článku v Rychnovském deníku. Už se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde je článek s titulkem Loutky nejsou jenom pro děti. Už po páté se na Kuksu uskuteční festival Malá loutková inventura, který přináší to nejlepší z nového loutkového divadla a zároveň ukazuje, že loutky zdaleka nejsou jenom pro děti. Letošní ročník v galerii Loutek Kuks bude od 5. do 7. června, no a festival nabídne celkem 6 představení, z nichž každé je určené jinak starým divákům. Program jsme sestavili z různorodých loutkových inscenací pro různé věkové skupiny, od malých dětí až po vyloženě dospělé publikum, pro které festival 5. června zahájíme, řekla k tomu ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová. Více o tom můžete číst sami v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma vybírám z celostátního tisku. Právo píše, dotace Agrofertu jsou pro úřady riziko. Trestní stíhání i vymáhání škody, to podle právníků hrozí úředníkům, pokud rozhodnou o dotaci pro Agrofert a později se ukáže, že byla vyplacena neoprávněně. Evropská komise minulý týden v dopise českým úřadům napsala, že dokud se zcela neobjasní střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Ministerstvo zemědělství však dotace vyplácí dál bez ohledu na tento dopis. V letošním roce už je to téměř 200 milionů korun. Podle advokáta Petra Machálka z katedry finančního práva a národního hospodářství právnické fakulty Masarykovy univerzity mají úředníci zabývající se dotacemi podle zákona o státní službě disciplinární odpovědnost. V některých případech by se mohlo jednat i o trestný čin, zejména pokud vědí, že tyto dotace nemají být vydávány, řekl právu. A víc už si o tom můžete přečíst sami na straně číslo 3 v dnešním vydání, takže to necháme na vás. Dobré ráno z Hradce Králové, za hodinu přineseme z dnešních novin jako vždycky i další zajímavá témata, tak nás poslouchejte.

0: před minutou bylo 6:45. V dobrém ránu nás dnes čeká po 8:30 taky cesta do Chile, odkud se spouště Atacama ze své už 17. pracovní mise přednedávnem vrátil astrofotograf a stavitel automatických robotických observatoří Zdeněk Bardon z Rasošek u Hradce Králové. Možná si pamatujete, že jednu takovou plně automatickou robotickou observatoř má pan Bardon i na své zahradě v Rasoškách, a proto taky jeho zkušenosti ze stavby takových automatických dalekohledů hojně využívají právě i ve světě. Tentokrát se tam potkal i s panem prezidentem Petrem Pavlem a podařilo se mu vyfotit prý i jednu kometu, ale o tom už nám Zdeněk Bardon řekne sám, až tady bude po 8:30. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Ráno je dnes chladnější, což jsem pocítil také cestou do rozhlasu kolem 16:15, takže je chladnější, než bylo v minulých dnech, kdy bylo i 16-17 stupňů. Dneska jenom kolem 8 nebo 7 stupňů Celsia. Tady v Hradci Králové 8, v Rychnově nad Kněžnou taky 8, v Náchodě 7 stupňů, v Trutnově 8 a v Jičíně teď aktuálně 9 stupňů Celsia. Co nás čeká během dne, jak to tam bude vypadat? Na východě Čech nás čeká i dnes slunečný den, ale teploty o něco nižší, než jsme byli zvyklí v těch minulých dnech, díky těm dnešním nižším teplotám si malinko odpočineme od těch veder, takže dnes 21 až 24 stupňů maximálně a na horách kolem 14.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: jsme říkali, že dnes je čtvrtek 28. května, že má svátek Vilém, no ale ještě jsme neříkali, že před 35 lety se potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře tenkrát uniklo na 260 tisíc tun ropy. Tak jsme se zeptali dětí, jestli vědí ve školce, co je to vůbec ten tanker a k čemu na moři slouží. Zeptala se Tereska Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou čtyři, může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
8: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který skoupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
8: No, že to může se někdy potopit starodávných to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
8: Že třeba spadne auto.
7: A nebo aby se zachránili, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.
9: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči varují kvůli suchu před požáry. Stát zřejmě umožní ukončit seniorům penzijní spoření bez pokuty. V Hradci Králové na turnaji ITF bodovali domácí tenisté. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. V některých oblastech Česka platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Důvodem je dlouhodobé sucho. V našem regionu podle hasičů přímé nebezpečí nehrozí. Mluvčí krajského ředitelství Martina Gecová dodává, aby se lidé vyvarovali otevřenému ohni ve volné přírodě.
3: Oheň lze rozdělávat na připravených tábořištích, kde nehrozí rozšíření do volné přírody. Také je potřeba dávat si pozor na odhozené nedopalky od cigaret, ty jsou totiž často příčinou požáru, ať už v lesním porostu, ale jsou i často zdrojem zapálených příkopů podél silnic a odtud se potom může požár šířit třeba na vedlejší louku nebo pole.
1: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 7. hodině. Senioři zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Novela zákona míří do Senátu. Stát přestal vyplácet příspěvky od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí úsporného balíku minulé vlády. Turisté v blízkém okolí Lomnice nad Popelkou můžou využívat nová odpočinková místa. Město je nechalo vybudovat u Oborského rybníka, za zámečkem v Oboře a na Košově.
4: Každé nabízí přístřešek se stolem a dvojicí lavec. Součástí vybavení jsou také odpadkové koše a stojany na kola. Snahou je připravit větší komfort pro návštěvníky i podporu turistiky a cykloturistiky v regionu Českého ráje a Podkrkonoší. Na dalších novinkách se pracuje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup zná čtvrtfinalisty. Mezi 8 vítězi jednotlivých skupin je i dvojce odchovanců domácího klubu Josef Svoboda a Matěj Novák. 17-letý Matěj Novák si v klíčovém utkání poradil 2x6-1 se Štěpánem Žižkou.
5: Jsem s ním hrál zápas poprvé na tréninkách spolu, taky moc nehrajem, ale hrál jsem svou hru a padla mi tam ta koncovka, s kterou jsem měl problém v prvním kole trošku, a tak postupně si to sedlo a dobře to padlo. Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 14. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém. Všechno nejlepší přeje i Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové, který zároveň tedy posílá přání dobrého rána. My se za chviličku stavíme v archeoparku ve Všestarechu Hradce Králové, kde postavili archeologové repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku, staré přes 7000 let. Při práci se používaly výhradně kopie pravěkých kamenných nástrojů, líkové provázky a původní postupy. No a v reportáži tak uslyšíte vidíte i to, jak náročné bylo opracovat dřevo úplně stejnými postupy, právě tak, jak to dělali zemědělci na našem území před těmi 7000 lety. Takže si poslechněte už za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a ode mě ještě jednou dobré ráno.

0: Bek teď dospíval, za 4 minuty už bude 6:45. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno. No a jak už jsme říkali, v Archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku stojí od včerejška replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili přesně podle nálezu starého více než 7300 let. Pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou náročné 3 věci. Jednu z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je sekání té drážky.
2: Návštěvníci Archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako, když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhleté práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamene.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, i teď 18 minut po 6. To byla ABBA, dnes je čtvrtek 28. května a tak nás dnes také, jako každý čtvrtek po 17. hodině, čeká rubrika O čem se mluví. Dnes to bude o tom, že ve Stěžerách vznikl nový hospic, který se jmenuje Hradecko s kapacitou 20 lůžek. Moderní areál má nabídnout důstojnou péči lidem závěru života a podporu jejich rodinám. Zároveň ale vyvolává i mnoho otázek, proč má hospic jenom 20 míst, kdo se do něj reálně dostane. Bude dostupný běžným lidem, anebo se z něj stane zařízení jenom pro vybrané. I o tom bude mluvit Pavla Kindernajová dnes s Vojtěchem Šustkem, ředitelem Charity Hradec Králové, která má hospic provozovat. No a rozhovor tedy nabídneme dnes odpoledne nebo v podvečer, chcete-li, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové kolem 17:30. O čem se mluví, poslechněte si dnes.
1: Počasí.
0: Máme novou aktuální předpověď počasí, tak se na ní hned podíváme, jenom ale chci zmínit ještě, že to ráno je příjemné, i když teplotně, trošičku chladnější, ale říkám, nic strašného to není, vůbec mi to nevadilo, spíš mě to jenom tak jako příjemně ochladilo cestou do rozhlasu, takže 8 stupňů Celsia tady v Hradci Králové, v Jičíně 9, v Rychnově 8 stupňů, v Náchodě 7 a v Trutnově 8, všude je obloha jasná a teď už po ránu taky slunečná. No a slunečno, jasno až polojasno bude by i během dne. Teploty se dnes budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia, takže se ochladíme i vzhledem k těm teplotám, které jsme měli tady v těch předešlých dnech. Dnes do 24 maximálně, na horách 13 až 16 a vítr bude ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní. Bude to moc příjemný jarní den s příjemnými teplotami. V noci nás čeká opět poměrně chladno, jasno nebo skoro jasno, 10 až 7 stupňů to bude. Na Broumovsku ale může být třeba jenom kolem 3 stupňů nad nulou, na horách 8 až 5, to jsou tedy noční teploty. No a zítra nás čeká slunečno, pátek tedy bude jasný nebo skoro jasný, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnost a teploty zítra 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů. Všechno to probereme i s předpovědí určitě na víkend s meteorologem Jaroslavem Tučkem i dnes v dobrém ránu kolem 8:45, tak si poslechněte. Teď vám přejeme dobré ráno, hezké vstávání, možná ještě pohled na hodiny, abyste věděli, že přesně za 10 minut už bude 6:30.

0: části Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ptáci budou hosté ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes. Jak už jsem říkal ráno, tady bude Zdeněk Bardon z Rasošek u Hradce Králové, jehož velkou vášní je astrofotografie, ale taky stavby automatických robotických observatoří. Teď se vrátil nedávno už ze své 17. mise v Chile v poušti Atakama, kde se staví velké dalekohledy, takže nám o tom bude vyprávět. Po 11. hodině v radioporadně pak bude hostem doktorka farmacie Ivana Lánová a s ní představíme projekt Nevyhajzuj léky, restart lékárničky. Budete se moci samozřejmě ptát, paní doktorky Ivany Lánové, na to, co vás ohledně lékárničky zajímá, studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, kdybyste to chtěli udělat třeba hned teď písemně, tak můžete, po 11. hodině bude tam možnost samozřejmě i tentokrát zavolat do radioporadny, no a po 13. hodině Alex Minářová, kdo bude jejím hostem dnes, to vám teď řekne sama.
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července. Víc ve zprávách v 7. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti médií. Andrej Babiš odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky. Poslední místopředsednické místo ve sněmovně zůstává neobsazené. Poslanci včera do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Základní škola v Albrechticích nad Orlicí bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě. Součástí projektu je výsadba stromů a keřů, které poslouží k pozorování přírody. Fotbalisté londýnského Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Vallecano 1-0. Hned ve své první sezóně v evropských pohárech získali trofej. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, už po druhé dnes ráno se pojďte spolu s námi podívat, co píšou v novinách. Domov u Beřičky v Hradci Králové čeká oprava kuchyně a zázemí za 125 milionů korun. Domov u Beřičky v Hradci Králové, jak píše regionální deník, který je největším zařízením svého druhu v našem kraji, čeká rekonstrukce stravovacího provozu, skladů, jídelny a také přístavba kuchyně za předpokládaných 125 milionů korun. Stavební práce umožní navýšit kapacitu, snížit energetickou náročnost a přinesou moderní technologie, které zjednoduší, urychlí a kvalitní přípravu jídel pro klienty a zaměstnance domova. Rekonstrukce by měla začít začátkem příštího roku. Podrobnosti v dnešním regionálním deníku. Já jsem četl z toho Hradeckého. Už jsme také dnes o tom mluvili ve zpravodajství, píše to i Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Sněžku obepínají sítě. Minulé víkendy ukázaly, že jakmile stoupne návštěvnost, stávající řetězové zábrany na Krkonošském vrcholu turisté nerespektují. Na nejvyšší českou horu se včera dopoledne tedy vrátili stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty před pikniky a vstupem na chráněné alpinské trávníky. Lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Zůstanou tady podobně jako v předchozích letech do podzimu. Jsou to takové oranžové barevné sítě na Sněžce a v Obřím sedle, které se tam poprvé objevily v roce 2020. Od té doby je správa Krkonošského národního parku před letní sezonou instaluje každoročně a pravidelně. Také si o tom můžete přečíst. Článek ještě pokračuje v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a já už se dívám do dnešního Práva, kde píšou, že část expertů odešla z jednání předčasně a znechucení se slovy jako divadlo a nedůstojná šaškárna. Absurdní divadlo, i tak popisovali účastníci včerejší setkání s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a šéfkou úřadu vlády Tunde Bartou v sídle kabinetu. Předseda vlády sem pozval zástupce organizací a vládních rad, kterých se dotkne přesun agent z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Někteří účastníci odešli ze schůzky předčasně. Jednání na úřadu vlády, kde prakticky celá vláda obhajovala desítkám členů rad vlády a pracovních komisí chaotické a s nikým neprojednané rozkopání odborných agent, bylo jak z havlovských her, popsal setkání šéf asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Holan. Odborníci kritizovali, že na místo jednání se jim dostalo přednášky. Zástupci 91 organizací poslali kvůli plánovanému přeřazení lidskoprávních agent Babišovi otevřený dopis, ve kterém jej vyzvali k pozastavení těchto změn. Žádají zveřejnění analýzy dopadů a také potom následnou otevřenou diskuzi k tomu. Podrobnosti přináší dnešní celostátní tisk. Já jsem četl konkrétně z dnešního Práva ze strany číslo 2, kde je k tomu velký článek. Tak si o tom taky můžete přečíst. Za hodinu se do novin zase podíváme.

0: Dnešní sportovní reportáž za chviličku v dobrém ránu bude tenisová. Tenisový turnaj ITF do 18 let, který se už po čtvrté koná na kurtech Královéhradeckého klubu Sport Park Hit, zná své čtvrtfinalisty. V mužské dvouhře se v nabité konkurenci dostala mezi 8 nejlepších taky dvojice domácích hráčů a vy jejich jména uslyšíte právě za chvilku po písničce.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká slunečný den, jasný až polojasný, teploty o něco nižší, než jsme byli zvyklí v těch minulých dnech, takže si od nich odpočineme, bude to taková příjemná úleva. Dnes tedy teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16, vítr bude ráno slabý, během dne mírný, severozápadní až severní.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak, zemědělský den mžany předvede traktory i krávy,
2: regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat. Přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdými.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
5: Jdem se to! Když počíváš, nedráždí!
6: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
7: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Králové Junior Cup zná své čtvrtfinalisty. Mezi osmi vítězi jednotlivých skupin je také dvojice odchovanců domácího klubu Sport Park Hit Josef Svoboda a Matěj Novák. 17-letý Matěj Novák si v klíčovém utkání poradil 2x6-1 s krajanem Štěpánem Žižkou. Přesto pro něj nebyl duel snadnou záležitostí, jak teď uslyšíte v rozhovoru s reportérem Tomášem Borovcem.
1: Bylo to docela vyrovnaný, akorát to tam padalo. Padla mi tam i ta koncovka, s kterou jsem měl problém v prvním kole trošku. A tak postupně si to sedlo a dobře to padlo.
2: Se Štěpánem Žižkou bylo potřeba na něj vymýšlet po taktické stránce něco nového.
1: No, já jsem s ním hrál zápas poprvé na tréninkách, spolu taky moc nehrajem, ale hrál jsem svou hru a padlo mi to tam, takže to vyšlo.
2: Co jsem si tak všimnul, tak hodně důležitá byla délka úderu. Moc mu to nevonilo, když jste trefoval ty míčky k základní čáře, což se dařilo.
1: To tam prostě padalo všechno, co jsem šáhnul, takže jsem spokojený.
2: Když si myslíte, že se rozhodovaly ty dva sety hnedka na začátku, když se vám podařilo odskočit?
1: No, tak určitě ze začátku jsem začal dobře 3-0, pak vlastně 4-0 s double breakem a pak už jsem se to dohrál, pak už jsem měl navrch.
2: V čem je soupeř nepříjemný, když je levák?
1: Když je levák, tak on má hodně slušný forehand, hodně to liftoval, a takže jsem ho spíš se snažil tlačit přes ten backhand. Ve druhém setu jsem to prohodil.
2: Takže udělat změnu taky důležité.
1: Taky mi to pomohlo. No.
2: Musí si na to člověk chvíli zvykat, když proti němu stojí levoruký soupeř, není to tak časté, musí si to uvědomovat třeba ze začátku.
1: Já s tím takový problémy nemám, mě to spíš vyhovuje. Můžu tlačit jako z forehandu do krosu a vytvářet se tím tlak, takže já proti levákům hraju docela rád.
2: Jak pro vás může být výhodou to, že hrajete na domácích kurtech?
1: Je to skvělý. Kurty jsou skvělý, znám tady každou díru, vyhovuje mi to tady.
2: Když jste proměnil první matchball, tatínek prohlásil, to je snad poprvé, co ho vidím takhle v klidu dohrát první matchball.
1: To není pravda. Nevím, no. Každý zápas jiný, ale tak někdy určitě proměním i první matchball.
2: Určitě to bylo tak jako nadneseně, jak to myslel. Je to takový první splněný krok, který dostat se ze skupiny do čtvrtfinále?
1: Jo, to určitě bylo to těžký ze skupina. Těžký první zápas jsem měl v super tiebreaku, pak jsem se rozehrál, no, všechno mi to sedlo tak, jak mělo.
2: Je to možná poprvé, co hrajete na turnaji, který je jinak nastavený, že se začíná v základních skupinách. Co to pro vás znamená?
1: Tak je to rozhodně lepší, že i když se nepovede ten první zápas, tak prostě máte šanci postoupit.
2: A hlavně máte jistotu, že si tři zápasy zahrajete oproti klasickým turnajům, kde se nepovede první kolo a jedete.
1: To je taky určitě dobrý.
2: Říká tenista Hradce Králové Matěj Novák po postupu na turnaji ITF do 18 let. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zemědělci očekávají kvůli suchu nižší výnosy. Stát odpoledne zveřejní podmínky nové zelené úsporám. Na Chlumu u Hradce Králové pokračují přípravy na připomínku slavné bitvy. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
6: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
7: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
6: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
8: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice. A pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí. Pěkně, rovnoměrně.
6: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bez úročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku pouze nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Půjde hlavně o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. K tématu se podrobně vrátíme po 8. hodině. Prezident Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července. Připomene jednu z klíčových událostí prusko-rakouské války.
9: Do příprav programu se podle organizátorů zapojují instituce z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje i vojensko-historické spolky z Česka a zahraničí. Součástí hlavního programu budou pietní akty, historické ukázky, koncerty i bitevní rekonstrukce. Akce se uskuteční od 3. do 5. července a připomene události prusko-rakouské války z roku 1866 a jejich dopad na vývoj střední Evropy. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Odveta bude v neděli v Uherském Hradišti.
1: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Sedm hodin, 4 minuty. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém, rád připomenu. No a hasiči v Královéhradeckém kraji varují před používáním otevřeného ohně v přírodě. Hrozí totiž opravdu velké nebezpečí vzniku požárů. Víc k tomu za chviličku s naším reportérem Václavem Plecháčkem. No a budeme taky soutěžit a hrát dnes bleskovce opět o vstupenky na 34. ročník aviatické pouti, která bude mít premiéru tady v Hradci Králové teď o víkendu v sobotu 30. a v neděli 31. května, takže hodně štěstí. A k tomu ještě přidám radiokartu z radioservisu s audioknihou Díky za každé nové ráno, Halina Pavlovská a čte Lenka Krobotová. Tak ještě jednou, ať se vám daří při Bleskovce před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a ať se vám daří dnes i celkově ve všem, do čeho se pustíte.

0: Meteorologové varují před nebezpečím požárů. Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu pro části Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. V Královéhradeckém kraji sice přímé nebezpečí nehrozí, i tak by ale lidé měli být podle hasičů velmi opatrní, a to tedy hlavně a především při používání otevřeného ohně v přírodě. No a na všechno se doptáme teď Václava Plecháčka, našeho reportéra. Dobré ráno.
1: Hezké ráno tobě a samozřejmě posluchačům. Hasiči doporučují, aby lidé využívali k rozdělávání ohně v přírodě jenom místa k tomu určená. Jde například o připravená tábořiště, kde nehrozí rozšíření ohně do volné přírody.
2: Pamatujme na to, že každé ohniště opouštíme až ve chvíli, kdy je řádně uhašeno a místo je ideální důkladně prolít vodou. Co si mnoho lidí neuvědomuje, to je to, že požár se může zejména v lesním porostu šířit nejenom po povrchu, ale také kořenovým systémem. A na povrchu se tak může objevit i se značným časovým odstupem a třeba i stovky metrů dál od původního místa vzniku.
1: Připomíná Martina Gicová z Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
0: Na co dalšího by si lidé v přírodě měli dávat pozor?
1: Třeba také na odhozené nedopalky od cigaret. Ty jsou totiž podle hasičů častou příčinou požáru v lesním porostu a stává se, že kvůli odhozené cigaretě začnou hořet třeba i příkopy podél silnic a od nich se oheň může šířit třeba na vedle stojící louku nebo pole. Statisticky je nejvíc požáru právě teď na jaře a důvodem je třeba i spalování přírodních materiálů během jarních úklidů, které se potom následně vymkne kontrole.
0: No a kolik požárů lesních porostů nebo polí letos na jaře hasiči v našem Královéhradeckém kraji celkem evidují?
1: No, když se zadívám do statistik od prvního jarního dne, tedy 21. března, tak jednotky hasičů vyjížděly k 60 požárům. V polovině případů šlo o lesní porosty, tu druhou polovinu hasiči evidují jako oheň v trávě nebo na polích. V dalších desítkách případů záchranáři hasili třeba požáry pařezů, kompostů nebo třeba trávy. To má zkrátka v jejich evidenci jinou kategorii. Se suchem může souviset i celá řada případů, kdy hoří odpady nebo třeba suché listí. Naposledy včera hořela například tráva u Milíčevce na Jičínsku anebo lesní hrabanka v Hradci Králové.
0: Tak buďme opatrní při používání ohně, otevřeného ohně v přírodě, hlavně v těchto dnech. Děkuju. Václav Plecháček, nashledanou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové i teď, minutu po 7:45. Už jsme říkali, že má svátek Vilém narozeniny, oslaví třeba slovenská herečka Božidara Turzonovová, bude 84 let, taky herec Svatopluk Skopal slaví 75, anebo australská zpěvačka Kylie Minogue, té bude dnes 58.
1: Počasí.
0: Ráno je chladnější, teploty se pohybují kolem 7-8 stupňů Celsia teď v našem kraji. No a přes den nás čeká slunečno, jasno až polojasno, ale taky o něco chladněji, než jsme byli zvyklí v těch minulých dnech, kdy bylo opravdu horko, velké vedro. Dnes teploty 21 až 24 stupňů Celsia, bude to příjemné osvěžení, na horách 13 až 16 stupňů. A vítr ráno slabý, během dne mírný severozápadní až severní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Tak doufám, že jste připraveni si teď zahrát v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o radiokartu z radioservisu a na ní audiokniha Díky za každé nové ráno Haliny Pavlovské v podání

0: abyste se podívali. No ale mně teď půjde o někoho jiného. Já si myslím, že tuto dámu taky musíte určitě poznat po hlase.
1: Já třeba děkuju osudu za to, že jsem se potkala s režiséry, jako byl František Filip, nebo byl, bohužel byl, pan Zdeněk Podskalský, který mi dal mnoho příležitostí v televizi.
0: Tak a vy už víte, telefonujte na telefonní číslo, které vám teď připomeneme.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, telefonní linky jsou všechny obsazené, tak se zeptáme vás. Dobrý den, halo, je tam někdo?
3: Ano, dobrý den, tady Zdeněk.
0: Dobrý den, Zdeňku. Tak povídejte, koho jste poznal.
3: Já si myslím, že to je Pavlína Filipovská.
0: Ano, výborně. Je to Pavlína Filipovská. 85. narozeniny dneska vlastně slaví dcera slavného herce, interpretka jednoho z největších českých hitů minulého století, tedy písně Včera neděle. Byla milovnice zvířat i odaná máma s osobitým humorem. Ona se narodila 28. května roku 1941 v Praze na Žižkově Hildě a Františkovi Filipovským. Jinak ty geny Zdeňku zdědila Pavlína Filipovská po svém slavném tatínkovi a už v 18 letech nastoupila tenkrát do televize, co by hlasatelka a uvaděčka pořadu pro děti. Pak přišla ta slavná éra v divadle Semafor a právě ze Semaforu vzešel taky její nejúspěšnější song, píseň Včera neděle byla, která se na dlouhá léta stala nejprodávanějším singlem vydavatelství Suprafon a překonal ji až hit Petra Kotvalda a Stanislava Hloška Holky z naší školky. Pavlínu Filipovskou zdravíme, mimochodem taky jedna z našich humoriádnic. No a já si myslím, Zdeňku, když dobře má ty narozeniny, Pavlína Filipovská. Já vím, že včera byla středa, ale proč bychom si tu neděli nepustili, vidíte? Tak jste pro?
3: Určitě,
0: tak
3: určitě.
0: Jo. Tak jdeme zpívat. A vám blahopřeju, užijte si leteckou přehlídku v Hradci o víkendu.
3: Děkuji.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou skončila výluka. Ode dneška jezdí vlaky v úseku Hradec Chlumec nad Cidlinou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli nastěhovat první klienti v prosinci, oznámilo to vedení města. S kolaudací počítá v závěru letních prázdnin. Kolik míst pro seniory domov nabídne, upřesníme ve zprávách za půl hodiny. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemného bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od příštího roku. Peníze budou uvolněny z přebytků v operačních programech. Prezident Petr Pavel si dnes prohlédne v Estonsku baltskou obranou linii. Podél svých pozemních hranic s Ruskem buduje Estonsko systém opevnění s desítkami kilometrů protitankových příkopů. Basketbalisté Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Ve finále se utkají s Nymburkem. A jaké bude počasí? Na východě Čech dnes čekáme slunečno. Teploty kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě denní tisk.
1: Je to tak, 7 hodin 38 minut je čas naposledy dnes se podívat na stránky čtvrtečních novin. Rychnovský deník píše o stavbě obchvatu Častolovic, která je v polovině. Obyvatelé Častolovic i řidiči projíždějící Rychnovském po silnici první třídy číslo 11 a 318 sledují pokroky ve výstavbě východního obchvatu městyse. Nedávno se otevřela nová kruhová křižovatka pod kopcem směrem na Libel a Solnici a skončila tak dopravní uzavírka. Nedaleko roste poblíž Sinkova slemena, estakáda dlouhá přes 650 metrů a na opačné straně stavby mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí pokračuje budování turbookružní křižovatky. Obchvat za 474 milionů korun se začal stavět vloni v květnu a podle harmonogramu by se měl otevřít na jaře příštího roku. Podrobnosti v článku, který najdete v Rychnovském deníku. Loutky nejsou jen pro děti, to už je titulek článku, který jsem našel v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Už po páté se na Kuksu uskuteční festival Malá loutková inventura, který přináší to nejlepší z nového loutkového divadla a zároveň ukazuje, že loutky zdaleka nejsou jenom pro děti. Letošní ročník v galerii Loutek Kuks bude od 5. do 7. června. No a festival nabídne 6 představení, z nichž každé je určené jinak starým divákům. Program jsme sestavili z různorodých loutkových inscenací pro různé věkové skupiny, od malých dětí až po vyloženě dospělé publikum, pro které festival 5. června zahájíme. Uvádí k tomu ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová. Podrobnosti v Mladé frontě dnes. Tak a ještě jedno téma vybírám z celostátních novin. Dotace Agrofertu jsou pro úřady riziko, píše se tady na straně číslo 3. Trestní stíhání i vymáhání škody, to podle právníků hrozí úředníkům, pokud rozhodnou o dotaci pro Agrofert a později se ukáže, že byla vyplacena neoprávněně. Evropská komise minulý týden v dopise českým úřadům napsala, že dokud se zcela neobjasní střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Ministerstvo zemědělství však dotace vyplácí dál bez ohledu na tento dopis. V letošním roce už je to téměř 200 milionů korun. Podle advokáta Petra Machálka z katedry finančního práva a národního hospodářství právnické fakulty Masarykovy univerzity mají úředníci zabývající se dotacemi podle zákona o státní službě disciplinární odpovědnost. V některých případech by se mohlo jednat i o trestný čin, zejména pokud vědí, že tyto dotace nemají být vydávány, řekl k tomu právu. Podrobnosti tedy, jak jsem říkal, k tomu na straně číslo 3 můžete si už dočíst sami článek, který se tomu věnuje. No a my vám dál přejeme dobré ráno. Za 4 minuty už bude 3:15.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, za půl minuty už bude 7:45. Připomenu, téma radioporadny dnes bude s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou a dáme si takový restart lékárničky. Já seznámím vás s projektem Nevyhazuj léky po 11. hodině. Kdybyste se chtěli v této souvislosti na cokoliv zeptat, tak můžete psát studio.hradec@rozhlas.cz nebo pak po 11. hodině. Jako vždycky do radioporadny můžete i zavolat.
1: Počasí.
0: Venku bude dnes slunečno, jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16, vítr bude slabý, teď po ránu, během dne mírný, severozápadní až severní. V noci bude taky chladněji, jasno nebo skoro jasno, teploty na Broumovsku můžou klesnout až ke 3 stupňům, jinak většinou se budou pohybovat mezi 10 a 7 stupni Celsia, na horách mezi 8 a 5 stupni. Dneska ráno bylo taky chladněji, pohybovaly se teploty právě kolem těch 7 stupňů Celsia, bylo tedy chladnější oproti těm ránům, která máme za sebou v těch předešlých dnech. No a zítra přes den taky jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak už ale od západu začne přibývat oblačnost, no a zítřejší teploty zase o malinko vyšší, 23 až 26 stupňů. Zeptáme se na to všechno už za půl hodiny meteorologa Jaroslava Tučka. Za chviličku budeme počítat ale všechny hrady, zámky a zříceniny u nás a uděláme to s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si poslechněte.
2: Šarm. O životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně zdrobněliny.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hostinném vzniká nový domov pro seniory. Česko nabízí spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. V Hradci Králové na turnaji ITF bodovali domácí tenisté. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli stěhovat první klienti v prosinci, oznámilo to vedení města. S kolaudací počítá v závěru letních prázdnin. Domov nabídne 55 míst pro seniory s neustálou péčí. Zájemci se už můžou hlásit na radnici. Práce v objektu popisuje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
3: Nová fasáda je na původní budově, na nové budově probíhá zateplení, dokončuje se střecha na té staré budově, teď už řešíme i přeložení kanalizace té dvorkové části objektu.
2: Obyvatelé Kostelce nad Orlicí vybrali vítězný projekt participativního rozpočtu. Zvítězila odpočinková zóna v lokalitě na Bělidle. Získala celkem 600 bodů. Do hlasování se zapojili stovky lidí. Na veřejné projekty město vyčlenilo 500 000 korun. Oznámila to radnice. Česká republika nabídla spojencům pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
4: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
2: Petr Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu.
1: Sport.
2: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup zná čtvrtfinalisty. Mezi osmi vítězi jednotlivých skupin je i dvojice odchovanců domácího klubu Josef Svoboda a Matěj Novák. 17-letý Matěj Novák si v klíčovém utkání poradil 2x6-1 se Štěpánem Žižkou.
5: Jsem s ním hrál zápas poprvé na tréninkách, spolu taky moc nehrajem, ale hrál jsem svoji hru a padla mi tam ta koncovka, s kterou jsem měl problém v prvním kole trošku, a tak postupně si to sedlo a dobře to padlo.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem je uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O čem budeme mluvit dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Třeba o tom, že odpoledne by mělo být jasné, jak přesně budou vypadat kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na přímé dotace už totiž nedosáhnou všichni, no a detaily doplní náš reportér David Macháček za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Hostem po 8:30 pak bude Zdeněk Bardon z Rasošek u Hradce. Jehož velkou vášní je astrofotografie a také stavby automatických robotických observatoří. Teď se vrátil už ze své, tuším, 17. mise v Chile v poušti Atacama, kde se staví právě velké dalekohledy a bude nám o tom vyprávět. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje, tak vám přejeme hezký čtvrtek 28. května a dále se naše vysílání hezky a příjemně poslouchá. Zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu.

0: Přesně 10 minut po 8. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a teď budeme mluvit o programu Nová zelená úsporám. Jak jsem slíbil, skoro 600 tisíc domovů je díky tomuto programu lepší a hlavně úspornějších. Byl jedním z nejúspěšnějších, ale teď ho čekají změny, o kterých bychom se dnes měli dozvědět víc. Nejdřív nebylo úplně jasné, jestli v něm vláda Andreje Babiše z hnutí ANO bude vůbec pokračovat, ale dnes odpoledne představí nové podmínky právě premiér a také ministr životního prostředí. No a my to všechno teď probereme s naším reportérem Davidem Macháčkem. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno.
0: Tak co už teď víme o podobě tohoto programu?
1: Tak hlavní změnou je, že přímou dotaci dostanou teď už jenom chudší domácnosti, zatímco ty ostatní budou moci žádat o bezúročný úvěr. Program Nová zelená úsporám zůstává nadále určený pro zateplení domů, instalaci tepelného čerpadla nebo solárních panelů. Financovaný bude z modernizačního fondu a z toho stát letos přispěje více než 4 miliardami korun. A co se týče bezúročných úvěrů na renovaci, tak lidé můžou využít ty se splatností až na 25 let. A bude to tak, že stát lidem proplatí úroky, které vzniknou nad rámec renovace, a to vysvětloval už před časem v březnu ministr Igor Červený z motoristů.
2: V případě 15-letého úvěru vy si vypůjčíte 1 milion korun a my z našeho fondu vám zaplatíme těch 557 967 korun. My za vás budeme hradit veškeré vzniklé náklady navíc, když si ty peníze nějakým způsobem budete potřebovat zaopatřit.
1: Ministerstvo životního prostředí už v březnu uvádělo, že očekává, že letos lidé na úvěrech budou čerpat mezi 30 až 40 miliardami korun. A jestli tedy bude tato částka skutečně platit, tak i to bychom se měli dozvědět dnes odpoledne.
0: No a jak je to tedy prozatím s dotacemi pro ty nízkopříjmové domácnosti?
1: Tak o tyto dotace budou moct žádat domácnosti s nízkými příjmy už od června a týká se to těch, které splní podmínky takzvané superdávky. A na zateplení budou moci čerpat až 250 000 korun, na instalaci tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky je to méně, to je 150 000 korun. A žádat můžou jak majitelé rodinných domů, tak i společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.
0: No a co na ty změny říká bývalé vedení ministerstva životního prostředí?
1: No, bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL říká, že sice je dobře, že se nízkopříjmové domácnosti dočkají podpory, ale na ty bezúročné úvěry podle něj řada domácností vůbec nedosáhne a kritizuje i ten samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
3: Je to biznis pro banky, místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
1: A já k tomu připomenu, že z programu Nová zelená úsporám už stát zatím podpořil na 600 tisíc domácností a z toho 2/3 od roku 2021.
0: A my se k tomu tedy víc dozvíme už dnes odpoledne. Děkuju za připomenutí a za shrnutí Davidu Macháčkovi. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my si teď s meteorologem Jaroslavem Tučkem povíme, jak bude. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, co dnešek přinese všechno?
2: Dnešek bude zase sluneční, akorát i teploty budou trošičku nižší než včera. Jasná až polojasná obloha s tím, že maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. A vítr máme teď slabý, v průběhu dne pak bude mírný od severozápadu až severu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bylo to je na jedničce mírná zátěž.
1: Takže ten dnešek přinese příjemné ochlazení, osvěžení, si myslím. No a co dál? Co noc, zítřek?
2: No a pomaličku zase teploty porostou od zítřka. To znamená, v noci to ještě úplně nebude. Ta noc bude hodně podobná té dnešní. Jasno nebo skoro jasno s tím, že ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 10 do 7 stupňů. Na Broumovsku tam ty teploty budou kolem 3 stupňů Celsia. Na horách 8 až 5. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec. Přes den jasno nebo skoro jasno s tím, že pak ke konci dne na přelomu pátka soboty, tak tam bude od západu postupně přibývat oblačnost. Maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr bude slabý, proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
1: A už víme, jaký bude víkend, prý nějaká oblačnost tam bude, taky přehaňky jsem
2: Přesně tak, nebude to tak hrozný, jak to vypadalo zpočátku. V sobotu bude hodně oblačnosti, ale odpoledne se rozsvítí i slunce, takže odpoledne už beze srážek a pěkně. Teploty do 27 stupňů, neděle tam té oblačnosti bude taky poměrně dost, ale srážky se objeví až večer a teploty do 28 stupňů.
1: Tak děkuji za ten výhled dnes Jaroslavu Tučkovi do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže Královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti médií. Andrej Babiš odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky. Poslední místo předsednické místo ve sněmovně zůstává neobsazené. Poslanci včera do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. V tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Základní škola v Albrechticích nad Orlicí bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě. Součástí projektu je výsadba stromů a keřů, které poslouží k pozorování přírody. Fotbalisté londýnského Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Vallecano 1-0. Hned ve své první sezóně v evropských pohárech získali trofej. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Dobrušky směrem na Bohuslavice pozor na nehodu v Pulické ulici, kde se srazila tři auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a nás teď čeká v dobrém ránu cesta do Chile, odkud se z pouště Atacama ze své už 17. pracovní mise přednedávnem vrátil astrofotograf a stavitel automatických robotických observatoří Zdeněk Bardon z Rasošek u Hradce Králové. Možná si pamatujete, že jednu takovou plně automatickou robotickou observatoř má pan Bardon i doma na své zahradě v Rasoškách, a proto taky jeho zkušenosti ze stavby takových automatických dalekohledů hojně využívají i ve světě. Tentokrát se tam potkal i s panem prezidentem Petrem Pavlem a podařilo se mu dokonce vyfotit i kometu, ale o tom už nám Zdeněk Bardon řekne sám. Dobrý den.
1: Hezké dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak připomeňte, Zdeňku, proč tam vlastně jezdíte do Chile tak často?
1: Protože já jsem upřímně takovej blázen, který, když se jako na to znám, myslím si, že nejsem sám, že když se člověk zamiluje do nějakého místa a zrovna tady v té poušti je samozřejmě, ta obloha je naprosto fantastická, nejlepší na světě, proto tam stojí ty observatoře, takže já se tam vracím samozřejmě rád, i když už jsem v důchodu a je to čím dál tím náročnější. Nakonec teď jsem sundal celý met z krku, protože tato mise byla opravdu náročná. 7 letadel, několik aut, 40 tisíc kilometrů, bylo to fakt jako náročný, ale stalo to za to.
0: Takže se rozbolí krk pak po náročné zkušenosti.
1: No, už jsem starší pán. No.
0: Ne, a jenom vysvětlete ještě, proč vlastně do Chile jezdíte? Proč právě tam? Tam je ta obloha bez toho znečištění světelného, takže tam se krásně kouká na hvězdy a firma z Hradce Králové tam jezdila stavět dalekohledy.
1: Ano, já jsem takový ten kočkopes, ne čistý astrofotograf, ale jsem z půlky fotograf a z půlky technik. Já mám rád tu, možná tu techniku možná víc a vlastně kdysi jsem byl představitel tady královécké firmy, která teda, bude to znít divně, ale vytahování, ale je to holý fakt, že jako jediná firma na světě dokáže rekonstruovat velký astronomický observatoře po celém světě. A Chile je samozřejmě meka všech astronomů, protože tam se stavějí v podstatě ty největší dalekohledy, protože tam je čistá obloha díky tomu, že tam je extrémní sucho, vysoká nadmořská výška a téměř nulový světelný začištění.
0: Ta vaše 17. mise, teď, jak jsem to nazval, vedla za konkrétně třemi dalekohledy.
1: Ono to mělo více důvodů. Já jsem byl na třech observatořích. Ta nejstarší, která patří pod Evropskou jižní observatoř, tak se to jmenuje, to je společenství evropských států. Dneska nejenom evropských států, protože jeden stát by to neufinancoval, není šance. Všichni se skládají na společný výsledek, taky patří v podstatě čtyři observatoře, já byl na třech. Jedna, ta nejstarší, se jmenuje La Silla. Pak ta nejlepší, co teď momentálně existuje, je Paranal. Vedle se staví největší dalekoled na světě, to je Cerro Armazones. To se jmenuje extrémně velký dalekoled, ELT, Extremely Large Telescope. A čtvrtá observatořka, mě už s mým chorobopisem nepustěj, je Chajnantor, a to je radioteleskopy ve výšce 5600 metrů. Takže tam já už teda opravdu asi nepojedu.
0: Nepolezete tam.
1: Ne, to ne.
0: Takhle nahoru. No tam se musí i špatně dýchat,
1: no,
0: ne?
1: No tam musíte mít rozecký výcvik a kyslík, že jo. Jako.
0: No a mě zaujala ale ten největší dalekohled na světě, ten je opravdu, to je opravdu monstrum, ne?
1: To je monstrum, tak jenom pro představu, kopule má průměr, ono už to dneska stojí, samozřejmě ještě to nepracuje, díky covidu tam je nějaký zpoždění, ale kopule má průměr 88 metrů, takže královéhradecký lízátka, myslím stadion, by se v podstatě vešel dovnitř.
0: Ne, no jo.
1: No, když vemu rozměry z hřiště, tak jako je to kulatý, takže jasný, ne, ale v podstatě ale jo, od brány k bráně, jo.
0: Neskutečný.
1: Ten dalekohled bude mít průměr segmentového zrcadla 39,3 metrů, což je jako neuvěřitelný. Bude vážit 4700 tun. A ta kopule má 6700 tun. To jsou nepředstavitelné čísla. Je to skutečný monstrum, je to ve výšce 3150 metrů, takže tam je špatně dýchá. A jako bude to absolutně největší přístroj na světě.
0: Co bude sledovat nebo pozorovat?
1: Ano, to jsem chtěl zrovna říct, že vlastně cílem toho dalekohledu je vlastně, už se s ním budou vyfotit exoplanety pravděpodobně, s vysokou pravděpodobností. A takovým jedním z cílů je hledání druhé země. To není o tom, že bychom se tam přestěhovali, ale o tom, jestli opravdu jsme tak unikátní v tom vesmíru, jestli opravdu existuje další země, protože v době mého mládí v 6. třídě, to je taková historka, kterou si všichni pamatují ve škole, bylo, že paní učitelka řekla, že hvězdy jsou stálice, který stojí. Já jsem se přihlásil, že řekl jsem, že to není pravda.
0: To dostal pětku, ne?
1: No, byl problém na světě. Ale dneska víme, že skoro téměř každá hvězda má svůj planetární systém. A je otázka času, když zjistíme, jestli opravdu jsme tak unikátní nebo ne.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je astrofotograf Zdeněk Bardon, se kterým se po písničce do Chile vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Zdeněk Bardon z Rasošek u Hradce Králové, jehož velkou vášní je astrofotografie a taky stavby automatických robotických observatoří, které se dají ovládat pěkně i na dálku. O tom už jsme si taky kolikrát povídali, že astronom spí a přitom ten dalekohled a fotoaparát zabudovaný fotí, že jo?
1: Ano.
0: No a těch zkušeností, které pan Bardon má, využívají hojně i ve světě a teď se vrátil z už 17. mise v Chile v poušti Atacama, kde se staví právě velké dalekohledy. No a dokonce se tam potkal i s panem prezidentem Petrem Pavlem. Jak k tomu došlo?
1: No, došlo k tomu samozřejmě z mé strany úplnou náhodou, ale já jsem tam byl spíš jako zástupce teda v té firmy, která tam někdy něco vůbec dělala, protože upřímně dostat se k těmto zakázkám je nesmírně obtížný. Ta konkurence je tak obrovská, protože to je úplná špička technologického ledovce.
0: No,
1: jo, takže tam se popere člověk s Francouzima, Němcema a Italama a je to fakt velmi obtížný, takže ukázat něco, že člověk umí a Češi jsou šikovný národ, takových univerzálních vojáků v uvozovkách, který umějí svářet ploty a zapojit kde co a sestrojí dalekohled.
0: Národ
1: kutilů a to je výhoda, obrovská výhoda, já jsem to zažil mnohokrát. Takže teď tam vlastně, jak se staví ten největší dalekohled světa, tak k této zakázce, která má hodnotu 1,5 miliardy euro, se dostat je téměř nemožný a nicméně musím říct, že i pan prezident tomu pomohl, protože tam se podepisovala smlouva Andes, to je smlouva mezi českou vládou, Evropskou jižní observatoří, já ještě nevím koho všeho, to zase jako nejsem úplně seznámen, o přistoupení české vědy hlavně a českých firem na zakázce budování těch přístrojů. Ten dalekohled už je teda, tam jsou karty rozdaný, ale jde ještě o tu přístrojovou část, která bude mimořádně náročná. A chci říct, že to není jenom něco vyrobit, ale je to hlavně to vymyslet, protože to ještě neexistuje, to nebylo. Takhle velká věc se nikdy nepostavila. Takže o tom to celý je, to je výzva opravdu pro hlavy.
0: A takže nejenom je to o těch ručičkách, ale
1: myslím, že to je dobrá zpráva i pro ty naše děti a studenty, že když se jako budou snažit, tak tady je ukázka toho, že to lze dokázat, jo? Že nejsme banánová republika a neprodáváme párátka, ale že děláme na skutečně naprosto špičkových věcech.
0: Tak pan prezident, všichni víme, rád fotografuje.
1: To je pravda.
0: Takže určitě si tam taky s foťákem něco vyfotil.
1: Já
0: možná
1: jsem si tam s ním popovídal na téma fotografování, takže to bylo velmi příjemný. Samozřejmě nebudem probírat značky, to by byla reklama, ale tak jsme si jako popovídali, no a jako tím vrcholem, jako mým vrcholem teda, co se mě teda takový fotografický majstrštych asi možná z mého pohledu víc než vyhrát jakoukoliv soutěž bylo to, že prezidentský pár mi teda jako ochotně zapozoval pod Mléčnou dráhou. Tam bylo asi 80 lidí, takže jako tohle není jenom taková soukromá věc. Byla to moje iniciativa jako, a byl jsem velmi příjemně překvapen, že to jako proběhlo. Sám nevím, jak jsem to dokázal a tu fotku mám na tankový doma zdi, který říkám zeď nářků, kde jsou i další diplomy a všechny možné věci, protože za každou takovouhle věcí je neuvěřitelné množství úsilí a prostě to se nestává každý den.
0: No kdo může říct, že má prezidentský pár vyfocený pod Mléčnou dráhou?
1: No už to hodně přeženu, jak jsem asi jediný na planetě.
0: Krása. No a podařilo se vám tam vyfotit taky kometu?
1: Ano, to byl jeden z takových cílů. Já už jsem tady o tom mluvil před pár lety. To je vlastně dárek, ta fotografie je dárek pro vnoučka, který se teprve narodí mýmu kamarádovi, protože já jsem, už jsem tady o tom mluvil
0: už
1: kdysi.
0: Už třetí teda, že jo?
1: Už třetí
0: vnouček to bude.
1: No už nedocházejí komety, protože když jsem tady byl tenkrát, tak jsem mluvil před těma 6 lety o tom, že vlastně moje žena vymyslela, že tomu miminu dá dupačky a medvěda. Já říkám, no ale v 50 dupačky neoblíkne medvěd, spráchnivý, ale my věříme, že hvězdáře na tuhle planetu nosejí komety. Takže jsem vyfotil kometu, udělal jsem k tomu povídání. Na obálce napsáno otevřít v 50. No jenom, že za 2 roky se narodil další a teď se má narodit další. No jo, ale mně došly komety, že jo? Kde sebrat kometu, která je jasná? Komet je na obleze dost, ale jsou slabonky. A aby se vyfotila nějaká opravdu taková fakt pěhezka, tak tadle Pan-STARRS je z Lasia, vychází nad pouští Atacama, nad Andama, a já myslím, že až si tu obálku opravdu v 50 otevře a přečte si, to už tady samozřejmě nebudu, kdo jsem, co jsem, proč jsem a jak jsem to udělal, tak si myslím, že lepší věc asi člověk mi v domě nemůže mít.
0: Taky si myslím. Takže holky nosí vrány, kluky čáp a...
1: Hvězdáře komety.
0: Krása, to jsem nevěděl, paráda. Tak hodně komet, přeju, jo, tě, hodně takových hvězdářů, jako jste.
1: Děkuju.
0: Zdeněk Bardon byl naším dnešním hostem a ať se daří i u vás v Rasoškách.
1: Děkuju moc.
0: Vyfotit něco pěkného.
1: Přeju jasné nebe a klidnou mysl.
0: Díky, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a to je všechno z Dobrého rána taky ode mě, od Jakuba Šmita. Už za chviličku pokračujeme dnešním dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže dál hezké chvilky s Českým rozhlasem Hradec Králové. No, těším se na vás zase zítra.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči varují kvůli suchu před požáry. V Česku přibývá dětí, které mají individuální výuku. Hokejovou reprezentaci čeká ve čtvrtfinále mistrovství světa Finsko. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. V některých oblastech Česka platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Důvodem je dlouhodobé sucho. V našem regionu podle hasičů přímé nebezpečí nehrozí. Mluvčí krajského ředitelství Martina Gecová dodává, aby se lidé vyvarovali otevřenému ohni ve volné přírodě.
2: Oheň lze rozdělávat na připravených tábořištích, kde nehrozí rozšíření do volné přírody. Také je potřeba dávat si pozor na odhozené nedopalky od cigaret, ty jsou totiž často příčinou požáru, ať už v lesním porostu, ale jsou i často zdrojem zapálených příkopů podél silnic a odtud se potom může požár šířit třeba na vedlejší louku nebo pole.
0: Povodí Labe zahájí v létě čištění koryta řeky Javorky v Lázních Bělohrad. Opatření má pomoci při vydatných deštích. Cílem je zároveň vylepšit vzhled okolí.
3: Pracovat se bude postupně podle jednotlivých částí toků tak, aby byla zajištěna průběžná údržba okolí řeky během celé sezóny. Město upozorňuje, že v některých místech může během prací dojít k dočasnému omezení pohybu podél řeky. Řeka Javorka tvoří významnou část veřejného prostoru. Oblast kolem toku využívají obyvatele procházkám a odpočinku. Pravidelná údržba má podle radnice přispět nejen ke zlepšení technického stavu toku, ale také k zachování upraveného vzhledu okolí krajiny. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá dětí, které mají individuální výuku. V tomto školním roce je zapsáno k takzvanému domácímu vzdělávání zhruba 7500 žáků. Nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně psychických obtíží dětí. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Některé děti dochází do komunitních skupin nebo do alternativních škol.
1: Sport.
0: České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16:20 nastoupí proti Finům. Národní tým se přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
4: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle, a člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hromadná nehoda komplikuje provoz na výjezdu z Dobrušky směrem na Bohuslavice. Pozor v Pulické ulici, kde se srazila 3 auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne, Habaděj začíná. Jsme rádi, že i dále ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Na co budeme lákat? Za chvíli se s vámi budeme doslova točit na hlavě. My sice jenom v představách, ale mnohé děti si to na Ulrichově náměstí opravdu vyzkoušili na vlastní kůži a naprosto propadly kouzlu breakdance. K této fascinující kultuře si proto řekneme za malou chvíli víc. Potom se spojíme i s naší stopařkou Zuzkou, která dnes vyrazila na krkonožskou pivní stezku do Vrchlabí. A po 11. hodině se v radioporadně zaměříme na naše domácí lékárničky a taky projekt Nevyhazuj léky. Naším hostem bude farmaceutka Ivana Lánová, která poradí, jak udělat bezpečný jarní restart našich zásob medicíny. Tak zůstaňte s námi, čeká nás skvělé dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Je čtvrtek 28. května, dopoledne začalo svůj tok s informacemi a vy už možná pomalu plánujete i víkend. My v Českém rozhlase Hradec Králové plánujeme taky. Už zítra dopoledne vám nabídneme přenos ze zemědělského dne a v sobotu po 14. hodině se přihlásíme přímo z aviatické pouti, která se letos nově usídlila na letišti v Hradci Králové a nabídne třeba i dechberoucí průlety stíhaček. Kam ale vyrazit v našem kraji na vlastní pěst, možností je spousta. Zítra například večer ožije zámek Hradek u Nechanic muzikálem Lotrando a Zubejda v režii Jiřího Stracha. Sobota pak nabídne charitativní výstup na Sněžku pro Jozívka, vůni čerstvého chleba na Šrámkově statku v Pileticích nebo evropský pohár vozítek z pedály v Hradci Králové. Milovníci aut pak ocení sraz historických škodovek na Stříbrném rybníku a rokeři zase festival Rock in Jaroměř v Josefovské pevnosti. Spoustu dalších typů najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Tak můžeme plánovat.

0: Točit se na hlavě nebo létat vzduchem chtěli byste? Na Ulrichově náměstí v Hradci Králové to v uplynulých dnech nebyl žádný problém. Konal se tam totiž workshop breakdance a zkušení tanečníci, kteří trénují v prostorách školy T-Base, tam nakazili svou energií i ty nejmenší. Tento akrobatický street dance sice vznikl v 70. letech v americkém Bronxu, ale dnes už v něm i u nás máme špičku. Každý tanečník a tanečnice neboli b-boy a b-girl sází na vlastní styl, taky obrovskou kreativitu. A mýtus, že se jedná o nebezpečný sport, na ten zapomeňte, protože podle profíků je to bezpečnější než kdekteré bojové umění. Byla jsem se podívat, když se do těch odvážnějších prvků pustili i děti z našeho kraje, samozřejmě pod dohledem zkušených lektorů.
1: Jo, takže zkusy do toho trojúhelníku a jak se budeš zvedat nahoru, nech ty nohy pokrčený před sebou. My jsme skupina East B-Boys, my reprezentujeme takhle východní Česko. Hlavně takhle Zahradec trénujeme, no.
2: Co je nejnáročnějšího?
1: Je taková kategorie Power Move se to jmenuje. Točení se na hlavě, na zádech, na rukách. Pokud tomu člověk fakt věnuje se každý den, tak je schopný se to za 3 měsíce naučit klidně, jo?
2: Vítek, a chtěl by se umět roztočit na hlavě?
3: Jo.
2: Tak držím palce. Jindřich Novák učí na Ulrichově náměstí breakdance.
1: No, myslím, že jako původně mě k tomu přivedl kamarád, když mi to ukázal, že vlastně to dělá, a tak nějak jsem to začal. Vidím v tom takovou svoji vášeň, takový způsob sebevyjádření. Jako v mém pohledu to je jeden z, jako z nejlepších fyzických aktivit, co se dá dělat, jelikož člověk k tomu nic nepotřebuje, jenom si najít nějaký místečko, nějakou podlahu a prostě trénovat s hudbou. A musí se mu jenom chtít.
2: Děti se tady učí tančit. Co je to za trik teďka, to, co jsme viděli?
4: Freestyle.
2: Jakub Mach říká také ze skupiny
4: že? New Break Flow.
2: Jaké to je učit ty nejmenší děti?
4: Oni jsou fajn, jde to, nebojej se, takže je to v pohodě.
2: Aha. Nejtěžší trik váš?
4: Asi beko, salto vzad.
2: Co vás k tomu přivedlo, že jste se tomu začal věnovat?
4: Náhoda, přimotal jsem se k workshopu, nějak mě to chytlo a teď jsem tady.
2: Ostatní můžete jen doporučit?
4: Jo, určitě.
2: A na workshop dorazila i dívka.
5: Alžběta.
2: A kolik ti je roku, že jsi přišla na breakdance?
5: 9.
2: Co tě přilákalo, baví tě to?
5: Jo.
2: Chtěla bys se naučit točit na hlavě?
5: Jo, docela jo.
2: Nebo nějaká salta, tančíš dlouho?
5: Ne.
2: Ne, teďka začíná?
5: Jo.
2: Tak držím palce, aby to šlo.
5: Děkuji.
2: Tady malý chlapec se drží jen na rukách.
6: To je baby freeze.
2: Ale není to jednoduché.
6: Z toho, co jde, tak je to jedno z těch nejjednodušších.
2: No ale chlapec je malý, takže začínáte asi pomalu.
6: Jo, ale už přišel a něco uměl, takže je to o něco lehčí, než kdyby přišel úplně na novo.
2: A vás co k tomu přivedlo? Můžu poprosit jméno?
6: Gábos. Asi tak jako, ne rodinná tradice, ale v době, kdy já jsem začínal, všichni z rodiny tancovali.
2: Takže máma, táta, ségra, brácha.
6: Takže já jsem jenom naskočil s nima na vlak a držím tam nejdýl teďka, no.
2: A nelitujete?
6: Vůbec. Aha. Vůbec.
2: Na co byste nalákal ostatní, aby přišli?
6: Na možnost se nějakým způsobem sebe vyjádřit.
1: Ale stojí to za to, aby se děcka do toho připojili, protože věřím, že jim to může dát do života spoustu. Ta komunita uvnitř je fakt jako super přátelská a jako navenek, já myslím, že to prostě lidem dělá radost vidět něco takového. Lidi se na to rádi podívají, prostě je vidět, že ty lidi mají zájem to vidět aspoň, když už to je vyzkoušet.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Zkuste se dnes na chvíli zastavit, podívat se kolem sebe na zahradě, v parku nebo cestou do práce. Potkali jste už dnes nějakého motýla? Dokázali

0: byste ho přitom i přesně pojmenovat. Kromě klasického běláska nebo babočky kopřivové, totiž kolem nás létají i opravdové skvosty, třeba nádherný otakárek ovocný, někde i jasoň nebo nenápadný, ale fascinující okáč. Právě teď přitom máme jedinečnou šanci proměnit se na chvíli i ve vědce a pomoci s jejich mapováním, protože se blíží oblíbená motýlí půlhodinka. Jak přesně se do sčítání těchto křehkých krasavců zapojit? A proč má smysl věnovat jim 30 minut času, připomíná David Číp ze záchranné stanice Jaro Jaroměř.
1: Půlhodinka proto, protože půlhodinka stačí proto, aby člověk třeba prošel tu zahradu nebo park nebo nějaký starý kamenolom a tam zkouknul, co tam za motýly, denní motýly teda může pozorovat a určit.
0: Prospěje to motýlům a nám taky psychicky. Určitě to krásné pozorování, ale můžeme jít sčítat kdykoliv, nebo mají motýly své oblíbené hodiny a ideální teplotu, například kdy jsou nejaktivnější?
1: Ano, optimální je začít dopoledne, někdy po té 9. hodině, 9:30, tak to je takovej nejlepší, než začne být příliš velké vedro. A nebo pak jsou hodnější odpolední hodiny, ale i přesto, prostě pokud je venku pařák, přesto poledne, tak mají všechna zvířata pauzu, nejen lidé.
0: Co když si sednu na zahradu, poctivě počítám, ale kolem proletí motýl, kterého nedokážu přesně určit, jak mám v takovou danou chvíli postupovat?
1: A je lepší se to nastudovat trošku dopředu, máme to tam dělané tak, aby každý like tam se v tom aspoň ty nejběžnější druhy, těch 10 nejběžnějších druhů si v tom dokázal najít a zorientovat, nebo pak tam je těch 30 druhů, které byste se s nimi mohli nejčastěji setkat. A tohle, když si nastudujete dopředu, nebo si ten klíč vemete k tomu pozorování, tak to je úplně nejlepší.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková je celý týden na cestách a dnes míří na sever. Zuzko, zdravím tě a rovnou se ptám, kam přesně tě toulavé boty dnes vedou.
2: Krásné dopoledne přeji. Jedu do Vrchlabí, mířím na Krkonošskou pivní stezku, která startuje už tuto sobotu 30. května. Nově se rozrostla o západní část hor, má 80 kilometrů a propojuje oficiálně 8 mini pivovarů. Jedu ten terén osobně obhlédnout.
1: No 80 kilometrů, to zní jako slušný výkon. Jak je to náročné a kde přesně začínáš?
2: Celá stezka zabere tak 3 až 4 dny, ale dá se v pohodě rozdělit na etapy různých náročností. Užijí si na ní jak maminky z kočárky, tak vysokohorští borci. Já začínám v srdci trasy ve Vrchlabí v pivovaru Krkonošský medvěd, kde mám start a tam dostanu také první razítko. Je to ideální základna pro rodiny, mají tu i dětské hřiště a ubytování. Je to nejstarší pivovar na celé stezce a pivo tu vaří žena, na což jsem zvědavá.
1: To věřím. Nevím, jestli budeš mít šanci ochutnat, protože předpokládám, že jsi vozem.
2: Jedu autem, ano, nebudu chutnat.
1: Chápu. No ale když zmiňuješ náročnost zvládnout tuhle hřebenovou trasu, zvládnou ji i cyklisté?
2: Kola na stezku můžou, ale pozor s rozvahou. Čekají tam na ně totiž náročná stoupání na hřebeny a těžký horský terén. Doporučuji ji spíš zdatnějším bajkrům a pivo si raději nechat až jako odměnu v cíli etapy.
1: Zuzko, děkujeme za všechny informace, uslyšíme se, věřím, odpoledne a hlavně se těšíme na ty fotografie a videa. Teď přejeme šťastnou cestu.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Noc muzeí v tomto týdnu vystřídá noc kostelů, možná už se také někam chystáte. Jedním z typů by mohl být kostel svaté Anny v Kostelci na Toudlicí, který se do této tradiční akce připojí. Už zítra v 18:15 tam začne koncert, který vyvrcholí vystoupením po 20 letech obnoveného vokálního instrumentálního uskupení choru Skorané. Za nímž stojí někdejší ředitel Hradecké filharmonie Václav Derner a taky lídr folkrokového oborohu Václav Klecandr. Noc kostelu nabídne také smyčcový soubor Osminky nebo kosteleckou improvizační skvělou skupinu KIS. Kostel bude přístupný do 22 hodin. Bude možné vystoupat i do věží a prohlédnout si město Kostelec nad Orlicí z výšky. Kdo by měl chuť, tak určitě je zván. No ale teď program v našem vysílání po 13. hodině, kdy nabídneme pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.

Píseň, jaký to je, od Evy Farné, byla ústředním hitem televizního seriálu Ošklivka Katka z roku 2008. Možná se vám film při této příležitosti, kdy jsme Evu Farnou slyšeli, vybavil. Ta písnička se stala součástí jejího pevného repertoáru už od počátku kariéry. Hudbu můžeme připomenout, že složil Ondřej Soukup, text napsala Gábina Osvaldová. Oba v té době působili jako porotci v populární pěvecké soutěži Superstar. No a Eva Farná tuto píseň naspívala ve svých pouhých 14 letech, kdy už ale měla za sebou raketový start s megahitem Měl jsi mě vůbec rád. A následovaly další hity, které také znějí vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové. No ale teď si dáme Elány, Umberto Tocci je také připravený a Jaromír Nohavica. Blíží se nám 10. hodina a s ní i další zprávy. Ve zprávách, které pro vás dnes připravuje dopoledne Radek Pulpkrábek, budeme mluvit například o novém domovu pro seniory v Hostinném, který zahájí podle radnice provoz ještě v tomto roce. Tak si počkejte na detaily, nabídneme je v našem vysílání za 9 minut.

A teď Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hostinném vzniká nový domov pro seniory. Stát odpoledne zveřejní podmínky nové zelené úsporám. Basketbalisté Pardubice postoupili do finále Národní ligy. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli nastěhovat první klienti v prosinci, oznámilo to vedení města. S kolaudací počítá v závěru letních prázdnin. Domov nabídne 55 míst pro seniory s neustálou péčí. Zájemci se už teď můžou hlásit na radnici. Práce v objektu popisuje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
2: Nová fasáda je na původní budově, na nové budově probíhá zateplení, dokončuje se střecha na té staré budově, teď už řešíme i přeložení kanalizace té dvorkové části objektu.
0: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku pouze nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
3: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
0: Prezident Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července. Připomene jednu z klíčových událostí prusko-rakouské války.
4: Do příprav programu se podle organizátorů zapojují instituce z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje i vojensko-historické spolky z Česka a zahraničí. Součástí hlavního programu budou pietní akty, historické ukázky, koncerty i bitevní rekonstrukce. Akce se uskuteční od 3. do 5. července a připomene události prusko-rakouské války z roku 1866 a jejich dopad na vývoj střední Evropy. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic poprvé postoupili do finále Národní ligy. V 6. semifinále vyhráli na palubovce Brna 98-87 a soupeře vyřadili 4-2 na zápasy. O titul se utkají Východočeši s Nymburkem.
1: Počasí.
0: Na východě Čech je dnes slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na výjezdu z Dobrušky směrem na Bohuslavice. Pozor, v Pulické ulici srazila se tam 3 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne, přejeme dál z Hradeckého rozhlasu. Děti budou za chvíli rozumovat o významu slova tanker. S meteorologem Jaroslavem Tučkem řekneme víc k aktuálnímu mírnému ochlazení u nás v regionu. No a v soutěži si pak zahrajeme o krbový zapalovač, který, myslím, můžete použít třeba i na nějaké venkovní grilování. Je to praktická záležitost. A k tomu přidáme i vstupenky na koncert francouzských písní a šanzónů v podání Nodam, které vystoupí 4. června v areálu Slezské plovárny. Otázkou a tvrzením potěšíme hlavně cyklisty, můžu předeslat. Můžete už teď popřemýšlet, kde jsou cyklotoulky nejpříjemnější, kde to máte vy osobně nejraději a kam byste třeba pozvali i ostatní. Budeme rádi, když se podělíte. Po 10:30.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

12 minut, čtvrtek 28. května. Víte, tušíte, kde v příštím týdnu najdete ty nejchytřejší a nejšikovnější psí čumáky? No, zamíří si to přímo na hřebeny Krkonoš. Labská bouda bude totiž vůbec poprvé hostit prestižní mezinárodní kynologický workshop pod patronací celosvětové horské organizace. Do našeho nejvyššího pohoří dorazí 45 elitních kynologů z Česka, ale taky ze zahraničí, se svými čtyřnohými parťáky a budou pilovat nejnovější postupy při pátrání v náročném terénu a vyměňovat si zkušenosti z ostrých záchranných akcí. Čeští horští záchranáři přitom nebudou jenom poslouchat, protože svým kolegům z celého světa chtějí předvést naše technologické vychytávky, jako je software Pátrač nebo u nás, myslím, že už dobře známá aplikace Záchranka. Krkonoše tak na pár dní ovládnou ti nejlepší záchranáři, od kterých se máme co učit. Takže pokud se v příštích dnech do Krkonoš taky chystáte, možná uvidíte záchranáře přímo v akci. Na Labské boudě budou od 3. do 7. června.

0: Před 35 lety se potopil po výbuchu na palubě tanker ABT Summer, ze kterého do moře uniklo na 260 tisíc tun ropy. I na tyto nepěkné a pro vodní svět jistě tragické záležitosti pamatuje historie a my si je připomínáme ve snaze, aby se nehody neopakovaly. Ale dnes to vezmeme zlehka i s těmi nejmenšími, protože co myslíte, vědí dnešní děti, co to je vůbec takový tanker a k čemu na moři slouží? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je tanker?
2: Tanker, tak to je nějaký tank velký.
3: Nebo to je nějaký vozidlo, který má vepředu takovou tyč, který může střílet něco, třeba nějaký bomby.
4: To je auto, který auto má takovou tyč a může střílet.
5: Že můžou být zražená auta.
6: Může to být nějaký nákladák, který má raketu.
1: A co ty si myslíš, že je tanker?
7: Je to velká loď a vozí se po vodě.
1: A co je v té lodi?
7: Lidi.
6: Je v tom benzín a když vyteče, tak rybičky kolem všude můžou zemřít.
4: To je to, že tam je takový benzín a na té lodi musí být hodně benzín, protože když chce někam jet na lodi, tak aby to mělo hodně benzín. A když ten benzín vyteče, tak všichni z toho moře můžou umřít, i který skoupou. A jsou tam lidi a ta loď se může i někdy potopit, když ten benzín vyteče.
1: A kdy se ještě ta loď může potopit?
4: No, že to může se někdy potopit starodávních to lidím.
6: Že narazí do ledovce a praskne loď.
4: Že třeba spadne auto.
7: A nebo aby se zachránil, tak by mohli skočit do té vody a plavat.
1: A kde tanker jezdí?
6: Jezdí v moři nebo na silnici.
8: A takhle to vidíme my.

souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Mikinu jsem si dneska vzala. Byla jsem informovaná díky těm vašim předpovědím. Já myslím, že mnozí udělali to samé. Trošičku se nám ochladilo, že jak jste zmiňovali.
2: Přesně tak. Já jsem si to hnedka na vás vzpomněl, že určitě budete oblečená.

0: Takže vy jste spíš na to sluníčko.
1: No, na to kolo hlavně bylo potřeba mikinu po ránu, časně z rána, ty teploty nebyly úplně vysoké, i když poleze nám to na ty příjemné hodnoty i dnes, viďte.
0: Určitě, určitě, ale oddychneme si od těch vyšších teplot, co byly předchozí dny. Dneska sluníčko bude svítit poměrně dost jasno až polojasno a maximální teploty by se měly vyšplhat na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr ten fouká od západu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a proto máme rostlové podmínky dobré až velmi dobré. Bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Odpočíváme opravdu od tropických hodnot a tak nějak jsem vydedukovala, že vy stále v kraťasech a v tričku, že jste nic na to neházel dalšího.
0: No, není potřeba, no.
1: Není potřeba, jasně. Co zítra? Bude to zase na ty krátké rukávy, poleze nám to opět nahoru?
0: Bude, určitě bude o trochu tepleji, v noci bude jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší noční teploty zase budou na mikinu 9 až 6, na Broumovsku se budou pohybovat kolem 3 stupňů, vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec, no a přes den jasno nebo skoro jasno, až v závěru dne na přelomu pátka a soboty, tak tam od západu začne přibývat oblačnost, ale maximální teploty zítra budou 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a vítr přes den slabý, proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
1: No, my budeme zítra vysílat živě z Mžan ze zemědělského dne, takže počasí úplně ideální, myslím, že potěší všechny, kteří se přijdou podívat. V sobotu, v neděli na tu aviatickou pouť stále platí nějaké ty přehánky, že budou, na krajina to potřebuje stále doplňujeme, ale pro ty organizátory akcí to není úplně... Co?
0: No, není úplně, nicméně trošičku se to vylepšilo, takže si myslím, že trošku pookřáli, protože ta sobota sice oblačnosti hlavně v té první půlce dne, to znamená ráno dopoledne, bude poměrně dost a ojediněle se budou vyskytovat nějaké přehánky nebo i bouřky, ale potom odpoledne ty srážky budou ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnost až na nějaké polojasno, takže tam to vysvětne to slunce. Teploty budou vysoké, 23 až 27 stupňů. Vítr po ránu slabý, v průběhu dne se rozfouká od severozápadu západu na rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, večer pak zase zeslábne. Takže ta sobota relativně si myslím, že dobrý. Ta neděle začneme polojasném, ale v průběhu dne od západu bude přibývat oblačnost a až k večeru by se od západu měly začít místy objevovat přehánky nebo bouřky. Ty teploty zase vysoké, 24 až 28 stupňů a vítr jenom slabý od západu 1 až 4 metry za sekundu. Takže řeknu to takhle, při té bídě si myslím, že docela dobrý.
1: Bude dobře, já myslím, že organizátoři, já se jí máte také rád letadla, pane Tučku, veďte.
0: Ano,
1: tak budeme se dívat spolu na oblaka u víkendu. Děkujeme za předpověď, mějte se krásně, naschledanou.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Blíží se nám víkend a s ním, jak doufám, i spousta cyklistických výletů. Já osobně ráda potkávám cyklisty na nejrůznějších akcích a nedávno jsem měla tu čest točit i s mužem, u kterého pojem jízda na kole dostává úplně jiný rozměr. Je to Tomáš Formánek, který jezdí na historickém velocipedu neboli na vysokém kole a právě na něho se tak zaměříme i v naší dopolední soutěži, která je před námi a ve které si zahrajeme o krbový zapalovač, praktický, krásný. A k tomu o dvě vstupenky na No Dame, tedy na jejich písničky a šanzóny, které budou znít 4. června od 19 hodin v areálu Slezské plovárny.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže velociped, nevím jak vy, ale já jsem měla respekt sednout si na stroj, kde máte sedátko 150 cm nad zemí. Dokážete si představit, že z této výšky v městském provozu zastavujete na křižovatce nebo na červenou, no klobouk dolů před každým, kdo toto kolo skutečně ovládá. Když jsem s Tomášem Formánkem ovšem natáčela, všimla jsem si ještě dalších zajímavostí, třeba otáčivého zvonku se dvěma rolničkami, o tom už jsme ve vysílání mluvili, ale taky má na tom historickém stroji namontovaný držák na nerezovou lahev na pití. Má tam pití, aby se mohlo občerstvovat a u té příležitosti já tvrdím, že mi řekl, že v té lahvičce má obyčejnou vodu. Obyčejnou čistou vodu. Měli tam v den našeho natáčení při srazu historických kol? Co myslíte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Samozřejmě nebyli jste u toho, tak můžete jen tipovat. Možná tušíte, možná netušíte, ale sama jsem zvědavá, co z toho vydedukujete, že by tam tak mohl mít. Zdravíme prvního volající, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady je pan Josef spod Krkonoší a já vám věřím.
0: Věříte, to říkáte tak krásně, důrazně. A čím to, že si to tak myslíte, že tam měl tu vodu, pane Josefe?
2: No tak je to sportovec, tak asi nebude pít nějaký sladký nápoje nebo alkoholické.
0: Aha, a co vy a velociped? Měl jste příležitost třeba zkusit, nebo chtěl byste to vyzkoušet?
2: No na velkým kole ne, na normálním jo, ale na tomhle tom velkým ne, to je asi takový dost zvláštní
0: je
2: pocit.
0: To adrenalin. Je to velmi, velmi, velmi zvláštní. A kam nejraději jezdíte, nebo jste jezdil? Máte oblíbené lokality, pane Josefe?
2: Je tady kolem Hořic, kolem Nového Bíčova tam.
0: Je to krásné.
2: A pamatuju, že babička stará moje říkala tenkrát, pan učitel jejich jezdil na kole a říkal právě, pan učitel koupil si velociped, vyjel si na něm z vršku a rozbil si celou...
0: Nemusíte pokračovat, všichni víme, co
2: no,
0: si rozbil.
2: Jasně.
0: Tak děkujeme za to vyprávění. Je to pravda, tak bez pádu, bez pádu.
2: Hezký den a zítra se možná uvidíme v Sověticích.
0: V Mžanech, budete. Dobře, tak se budeme těšit, mějte se krásně, naschledanou.
2: Díky, naschle.
0: Naschledanou, máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo tady je s námi? Alena, ano, Alena, paní Aleno. Zdravíme do Jičína.
3: A já bych věřila z Jičína, ne, Jičín.
0: Ano, Jičín, ano.
3: Ano, a já bych myslela, že tam měl určitě vodu. Co jiného než čistou vodu?
0: No, jsou i jiné varianty pro sportovce. Nemusí to být ani alkoholické, tím vás nechci nijak nabádat k ničemu, ale prostě trváte si na té obyčejné vodě.
3: Já bych řekla vodu, anebo by tam musel mít nějaký doping, který by ho nabíjel.
0: Co vy a doping, co vás dobíjí, paní Aleno? Taky jste cyklistka, jezdíte?
3: Jezdím málo už na kole, ale dobí mě spíš nějaká práce.
0: No tak ať se vám krásně pracuje a baterky jsou nabité na plný provoz. Mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
0: A ještě do třetice někoho vyzkoušíme, kdo se k nám dobojoval, muž nebo žena, koho a kam zdravíme. Dobrý den.
4: Dobrý den, Lenka.
0: Ano.
4: Takhle, já si myslím, že by tam měl mít vodu. Nic lepšího, ale nevěřím, že to byla voda.
0: Nevěříte. A nějaký tip, měla byste nějaký tip, co tak byste tam nalila do té lahvičky?
4: No, co já bych tam nalila? Já když jsem pracovala v pivovaru, tak můj tady říkal, že nejlepší jontovej nápoj v létě, to opravdu, ale opravdu doplní jonty, minerály, živiny.
0: Ale je to pravda, je to pravda. A může být i nealkoholické, že, pivo?
4: Může být nealkoholický to pivo, anebo takový to letní soupšík, nemusí to být 12, 13, ale opravdu nějaký to lehčí letní pivo, že skutečně, jak to má i ten B komplex.
0: Jasně. Máte ráda pivo? Jste pivařka? My jsme mluvili i o té krkonošské pivní stezce ve zprávách, že nám zůstane to číslování pivní, tak nevím, jak to vítáte.
4: Jste
0: pivovarská holka. Dobře, dobře.
4: Miluju černý, ale to vám tam neměl. Takže buď nějaký dobrý nealko, něco na osvěžení, mohl to být i jonťák, mohl to být i nějaký to pivečko.
0: Jasně, děkujeme za ty, paní Lenko. Děkuji za to milé povídání a ať vám to šlape na nějakých těch výletech také v těch dalších dnech. Mějte se krásně, nashledanou. Tak další z vás samozřejmě máte šanci ještě v průběhu dvou následujících písniček zavolat, případně nám svůj názor napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Na cyklisty a velocipéd jsme se dnes zaměřili v dopolední soutěži Věřte, nevěřte, kdy jsem tvrdila, že Tomáš Formánek měl na vysokém kole v nerezové lahvi v den našeho natáčení, tedy o víkendu na srazu historických kol vodu, obyčejnou vodu. Paní Lenka píše, že nevěří, že by to sice bylo správné a rozumné pít čistou vodu, ale nemyslí si, že blázen na kosti třasu se chová správně a rozumně. Pan Pavel píše, reportáže jsem i kousek viděl, lahev tam je určitě, ale její obsah je nejistý. Přesto věřím, všechny zdravím z Radče, mějte se hezky. Paní Jitka si myslí, že tam taky měl vodu, nejlepší na zahnání žízně. Pan Michal si myslí, že to je nějaký chyták, takže si dovoluje nevěřit. Máme tady i básničku, nepij Jano, nepij vodu, voda dobrá do záchodu, napij se ty radši vína, to je dobrá medicína. Jak kdy, jak pro koho, na tom se určitě shodneme. Pan Petr ten také nevěří a měl by strach s tím kolem. Paní Jana zmiňuje, že to je krásný dopravní prostředek, že si tedy jízdu nedovede představit. A ještě jedna z vašich reakcí, například paní Monika, která píše, určitě věřím, protože čistá voda na pití je nejlepší a mají ji rádi i zvířata. Tak jak to bylo doopravdy, jak to bylo, jaká je skutečná pravda? Možná by někdo čekal, že na takovém raritním stroji a ve výšce metru a půl nad zemí bude jezdec potřebovat na kuráž něco ostřejšího, ale jak to je, tak to řekne sám pan Formánek.
1: Mám tady pití a neptejte se mi, co tam vozím.
2: Určitě nějakou vodu na občan.
1: Dneska mám skutečně vodu, protože je teplo a jinak, protože jezdím a trénuju na červenec, kdy máme opravdu velký výjezd z Vídně do Berlína, takže samozřejmě tam vozím dnešní moderní doplňky, jako jsou jontové nápoje a podobně.
0: Ano, i na ty jonťáky občas dojde, ale v den natáčení to byla opravdu ta obyčejná voda, správně bylo věřit. Je to tak, žádné tajné zásoby, zkrátka poctivý pitný režim. Cenu od nás dnes dostane paní Marcela z Hradce Králové, která zmiňovala teplé víkendové počasí s tím, že na nic jiného chuť určitě nebyla, pít se nic jiného nedalo. A také zmiňovala, že má s velocipedem zkušenosti, nejen když se dívá, když projíždějí ulicemi krajského města, ale že na něm v Žirči i seděla a že to je nezapomenutelný zážitek. Tak paní Marcelo, gratulace i k té dnešní výhře. Ano, gratulujeme vám všem, kteří o víkendu vyrazíte na nějaké ty cyklovýlety, ať už nízko nebo vysoko nad zemí. Přejeme šťastnou cestu kolama dolů ideálně a teď samozřejmě i příjemný poslech naší další muziky.

Slovenská zpěvačka Kristýna s písní Ještě váhám, no zpěvačka je známá svými emotivními texty, příjemnými k zamyšlení. Blíží se nám ale 11. hodina, po zprávách už nabídneme radioporadnu o domácí lékárničce. O její restart se pokusíme s lékárnicí Ivanou Lánovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zemědělci očekávají kvůli suchu nižší výnosy. Na Jičínsku a Semilsku vznikla nová odpočinková místa. Čeští beach volejbalisté vstoupili vítězně do turnaje v Ostravě. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
3: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
4: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
3: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
5: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí.
3: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Některé větší firmy s fotovoltaikou v Česku mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Distributoři část žádostí odmítají kvůli fyzickým limitům soustavy. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, zhruba každou desátou. Omezené kapacity řeší i firma Predistribuce na severovýchodě Prahy. Problém se často týká velkých solárních parků. ČES na dotazy Českého rozhlasu zatím nereagoval. Turisté v blízkém okolí Lomnice nad Popelkou můžou využívat nová odpočinková místa. Město je nechalo vybudovat u Oborského rybníku, za zámečkem v Oboře a na Košově.
6: Každé nabízí přístřešek se stolem a dvojící lavec. Součástí vybavení jsou také odpadkové koše a stojany na kola. Snahou je připravit větší komfort pro návštěvníky i podporu turistiky a cykloturistiky v regionu Českého ráje a Podkrkonoší. Na dalších novinkách se pracuje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem vstoupili vítězně do turnaje elitní série v Ostravě. Česká dvojice porazila ve skupině Brazilce Evandra s Arturem 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Bude slunečno s teplotami 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž na východě Čech je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové na Gočárově okruhu pozor na nehodu v Sokolské ulici. Nedaleko nemocnice tam srazilo osobní autocyklistu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je po zprávách v 11 hodin, a to znamená, že už za chvíli startuje naše radioporadna. S jarem sice dechtivě uklízíme šatníky nebo spíže, ale často zapomínáme i na naše domácí lékárničky. Přitom se v nich mohou hromadit prošlé tablety, staré syrupy nebo kapky, u kterých už ani netušíme, k čemu slouží. Proč léky rozhodně nepatří do koše ani do toalety? Jak bezpečně vytřídit diabetická pera nebo jehly? A co by v lékárničce naopak chybět nemělo? O tom všem dnes budeme mluvit s farmaceutkou Ivanou Lánovou. Udělejte si s námi bezpečný jarní restart lékárničky. Začínáme za chvíli.
1: Habaděj a
8: Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadne zve Pavla Kindernajová. Dnes se podíváme do místa, které máme doma skoro všichni, ale málo kdo ho pravidelně kontroluje, do domácí lékárničky. Možná tam najdeme prošlé léky, starý sirup po dětech, mast z dovolené, kapky bez krabičky nebo tablety, u kterých už si nejsme jistí, komu vlastně patřili. No a právě proto je tady projekt Nevyhazuj léky, který připomíná, že staré a nepoužité léky nepatří do koše, nepatří ani do dřezu, ale zkrátka zpět do lékárny. Budeme mluvit o tom, jak udělat takový jarní restart lékárničky, co všechno do lékárny odnést, jak léky správně připravit a co by nám doma naopak nemělo chybět. Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už vítám lékařku farmacie Ivanu Lánovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní doktorko, když se řekne restart domácí lékárničky, tak co si pod tím konkrétně máme představit?
2: Tak určitě bychom měli alespoň jednou za rok projít si svoji domácí lékárničku a zkontrolovat, zda tam právě nemáme něco, co je prošlé, co už vlastně nevyhovuje té jakosti. A měli bychom takhle projít vlastně jednu krabičku po druhé a v případě, že tedy už to nevyhovuje té jakosti, té době použitelnosti, tak bychom to měli odnést do lékárny. U tady těch léků je opravdu důležité podívat se na to, dokdy mají tu dobu použitelnosti, i když u některých léků, o tom se možná budeme povídat později, je důležité sledovat i dobu použitelnosti po otevření toho přípravku, ale každopádně my na každé té krabičce nebo na každém i tom vnitřním obalu vždycky najdeme to datum, dokdy je ta jakost ještě v pořádku. Je to tam popsáno buď slovem exp, jako expirace, anebo je tam někdy i použitelné do. To expirace vlastně pochází z dvou takových jako latinských slov. Jedna předpona je ex, to je to, co už bývalo, třeba máme ex přítele, tak tam je to ex a to spíro znamená dýchat, takže ten lék vlastně přestal být účinným.
1: No tak s tím expřítelem možná je to tak záhodné, protože ani ty léky nebudou fungovat. Zkrátka, ale projekt se jmenuje Nevyhazují léky. Proč je potřeba lidem znovu připomínat, že léky nepatří do běžného odpadu?
2: Ono ty prošlé léky patří mezi takzvaná nepoužitelná léčiva. Ta definice je přímo v zákonu o léčivech a patří tam nejenom tady ta prošlá léčiva, ale právě třeba i ta, která nevyhovují svojí jakosti, jsou nějakým způsobem poškozená, anebo jsou to léky, které má pacient doma, ale už je neužívá. A protože jsou to opravdu jakoby chemikálie, tak nepatří do běžného komunálního odpadu, ale je důležité opravdu donést do lékárny, kde lékárny předává potom vlastně organizaci nebo prostě předává firmě, která má oprávnění vlastně k zneškodňování těch nepoužitelných léčiv. Ona ta nepoužitelná léčiva se opravdu považují za nebezpečný odpad. A nesmí přijít právě, nemáme vyhazovat ani do popelnice, ani do dřezu, ani do toalety, protože se mohou tím tou vodou vlastně dostat do potravinového řetězce.
1: Takže je to zkrátka nebezpečné, je na to potřeba ten odborník. Myslíte si, že jaro, nebo teď máme skoro léto, tedy řekněme, takže to je ideální čas na kontrolu naší lékárničky?
2: Řekla bych, že docela ano, protože většina z nás se chystá na dovolené a také si bude tu lékárničku sebou balit, tak je dobré si to právě při tady té příležitosti i zkontrolovat doma, jestli opravdu tam mám všechno, co je v pořádku a jestli nepotřebuji si ještě dovybavit tu lékárničku něčím, co budu potřebovat i potom na tu dovolenou.
1: S čím se setkáváte v lékárnách úplně nejčastěji, že lidé přijdou a přinesou nějaké ty léky nebo spíše až tehdy, když doma udělají velký úklid, nosí pravidelně nebo právě při tom úklidu?
2: Někteří nosí pravidelně, někteří při úklidu, někteří třeba pokud mají v rodině úmrtí, tak třeba přinesou léky i po těch pozůstalých, po těch svých blízkých, ale my úplně jakoby nevidíme, třeba když přinesou nějaké igletové tašce, tak my v tom opravdu jako se nějakým způsobem jakoby nehrabeme, my prostě tu tašku vezmeme a vložíme ji do
1: kontejneru nějakého.
2: Takové nádoby, která je opravdu pevnostěná, nepropustná, nepropíchnutelná a tam to vlastně ukládáme. A tady ty nádoby si potom odveze ta firma, která to vlastně celé takto spaluje. Takže my opravdu toho nesaháme, protože tam nevíte, jak je to kontaminováno nebo není.
1: Takže vám je to vlastně takhle, jedno takhle, částečně.
2: Takhle jako celé to tam takhle vlastně dáme.
1: Říká doktorka Ivana Lánová, nabízíme jí telefonní číslo 726 a 3x46, pokud byste se chtěli poradit nebo zeptat na cokoliv, paní doktorka je k dispozici a můžete nás kontaktovat samozřejmě i prostřednictvím mailové adresy studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Lékárnice Ivana Lánová je hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Zaměřili jsme se na domácí lékárničku, tak když ji doma otevřeme, tak kde začít? Máme všechno vyskládat na stůl a projít jeden přípravek po druhém?
1: Určitě projít jeden přípravek po druhém a zkontrolovat právě tu dobu použitelnosti.
0: Co všechno bychom měli dávat stranou a odnést do lékárny?
1: Tak v podstatě do lékárny opravdu patří ta nepoužitelná léčiva, to znamená ta buď, která jsou prošla, anebo pokud má pacient doma nějaké léky, které už neužívá, tak by měl také odnést do lékárny. Vlastně součástí každého toho léku jsou i obaly. A ten obal bývá většinou, nebo ty obaly jsou vlastně dva typy. Primární obal, to je ten, který je vlastně v bezprostředním kontaktu s tím léčivým přípravkem, s tím lékem. To bývají takové ty blistry nebo ty lékovky. A pak je sekundární obal a to je ta papírová krabička. Tak de facto tu papírovou krabičku s příbalovým letákem může ten pacient dát do tříděného odpadu, který je určený tedy na ten papír. Co se týká toho blistru nebo té lékovky, té skleněné lahvičky, tak pokud tam ty léky v tom zůstávají, tak by je rozhodně měl odnést přímo v tom primárním obalu do té lékárny, protože ten primární obal, jak je v tom kontaktu, tak on je přeci jenom, tam ty zbytky toho léku na něm jsou a je třeba to takhle spálit vlastně úplně jakoby celé.
0: Tím pádem odpovídáte i na dotaz paní Petry, která se ptá, jestli má léky vymačkávat z blistru, aby zabírali méně místa, nebo je má nechat v tom obalu, takže nechávat.
1: Nechat v obalu, ale samozřejmě pokud člověk doma ty léky doužívá, tak ten blistr prázdný je nosí zpátky do lékárny. Tam je jenom problém v tom, že nejde recyklovat. Ten je vlastně složený z plastu a na něm je vlastně nalepená hliníková folie. A je to tak pevně slepeno, že to od sebe vlastně nemůžete oddělat. Tudíž to nemůžete dát ani do plastu, ani do kovu, takže tam se to potom dává toto do komunálního odpadu.
0: Jak poznáme, že už lék není v pořádku, i když třeba datum spotřeby ještě nevypršelo?
1: Ono to úplně nepoznáte. Jako ty léky musí být skladovány za určitých podmínek, které jsou dány tím výrobcem. U těch tablet opravdu jakoby nepoznáte, pokud by nezměnil nějakou barvu ta tableta, že vidíte tam jako očividně, že se tam něco děje, tak to úplně nepoznáte. Poznáte to třeba u mastí, že už jsou žluklé, jsou nějak třeba jinak cítit, ale jinak úplně takhle ne. To, jakože to je špatné, potvrdí až chemická analýza.
0: Takže platí něco jiného u sirupů, možná kapek a něco jiného u tablet?
1: Ano, ono je to tak, že vlastně ty pevné lékové formy, ty tablety, tobolky, ty mají většinou danou opravdu dobu použitelnosti, která je tam vyražená, jak jsme si říkali, to exp a je tam přesně měsíc a rok, do kdy je to použitelné. U těch tekutých forem nebo polotuhých, co znamená syrupy, kapky, masti, krémy, tam ta doba použitelnosti bývá obvykle zkrácená tím, že se ten přípravek otevře. Protože ono potom dochází ke kontaminaci a třeba u takových očních kapek bychom si mohli přivodit i nějaký zánět do toho oka.
0: A to nechceme.
1: A to úplně nechceme. Takže tam je důležité se řídit tím, jaká je doporučená doba použitelnosti po otevření. A tady spíš jako připomínám, že je dobré si vždycky na tu krabičku, když ji otvírám, napsat si i to datum, kdy ji otvírám, abych si právě mohla spočítat, jak dlouho ještě můžu ty oční kapky používat, nebo jak dlouho se můžu tím krémem ještě mazat. U těch sirupů, jak jste říkala, tam je to problematické v tom, že oni jak obsahují cukr, tak cukr je vlastně takovou jako živnou půdou pro mnohé bakterie. Takže tam jsou ty dobu použitelnosti opravdu řádově týdny až měsíce, zhruba do toho půl roku, díl to obvykle nebývá. U těch kapek je to někdy trošičku jiné, protože oni obsahují alkohol a alkohol má vlastně to antibakteriální působení. On někdy je i v tom sirupu, ale v tom sirupu je ho velmi málo, protože tam to slouží pouze vlastně k rozpuštění těch účinných látek. Takže i když ten sirup má alkohol, tak většinou ten alkohol nezabrání té kontaminaci. U těch kapek ty mají většinou tu použitelnost delší. To jsou ty kapky, které používáme teda vnitřně, nemyslím oční kapky, ty alkohol samozřejmě neobsahují. No a ty oční, ty jsou

0: Jednak bychom měli teda je vždycky doužívat nebo užívat je po tu dobu, co nám říká lékař, a to nespotřebované odnést do lékárny. Rozhodně nevyhazovat opravdu někam do kanalizace, protože skutečně se dostávají do těch spodních vod a ta antibiotická rezistence potom hrozí a ta antibiotika pak by nemusela být účinná tak, jak by měla, protože se nám vlastně vyskytují všude v přírodě.
1: Říká lékařka farmacie Ivana Lánová.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes s lékárnicí Ivanou Lánovou a pan Karel se ptá, jak dlouho vydrží nosní kapky po rozbalení.
1: Tak určitě by se měl pan Novák, měl by se řídit tím, co vlastně uvádí výrobce. Protože některé ty kapky mají třeba použitelnost nebo ty nosní spreje 4 týdny, některý mají měsíc, některý půl roku. Takže je to opravdu velmi individuální a řídí se to tím konkrétním přípravkem.
0: Mm-hmm. Ještě se ptá paní Marie, jak bezpečně skladovat léky, když u nich často bývají vnoučata. Je vhodné lékárničku nějak rozdělit?
1: Asi je to dobré tu lékárničku rozdělit, protože pokud ten pacient užívá nějaké léky stabilně, je chronicky nemocný, tak je dobré mít tady ty léky někde zvlášť, protože každý týden si třeba si to dá těch 3 díčů na ty léky, aby to se nezapomněl užívat. A takovou tu lékárničku, kterou sem tam něco člověk použije, tak by to mohl mít klidně někde zvlášť.

0: Určitě, co se týká toho uskladňování nebo toho u těch dětí, tak dávat samozřejmě mimo dosah dětí, protože některé ty léky, nebo i ty léky vypadají jako lentilky a tam jde o to, aby teda to dítě to opravdu jakoby omylem nespolklo.
1: A mnozí si to nechávají po ruce v dosahu, no, že?
0: Tak je to, myslet je to na to, rizikové. Když tam to dítě mám, ano.
1: Mm-hmm. No, jdeme dál, co do lékárny nepatří. Například jehly, stříkačky, ostrý materiál také přijímáte, protože diabetici se občas ptají na tapera, jestli ano nebo ne, co s nimi dál dělat.
0: Tohle je velmi problematické, protože my máme Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a každý nám to vykládá trošičku jinak. Vlastně pacient, který má od lékaře předepsané něco, co obsahuje tady ten ostrý, vlastně tu koncovku nějakou jehlu nebo to pero, tak by měl být poučen o tom, kam by potom měl to vypotřebované léčivo vlastně přinést.
1: Takže vám to nosí do lékárny.
0: Ono to je právě problematické. Pokud třeba máte pera, která ale ještě nepoužil, tak ten materiál, tak ten vlastně lékárna je povinna přijmout. Ale pokud už to pero bylo vlastně vypoužíváno, tak se jedná o biologický materiál, protože je to kontaminované tou krví. A tam je problém v tom, že ta lékárna musí mít zase k tomu uspůsobení a musí mít vlastně i v provozním řádu tady to schválené, že může přijímat tady ten biologicky kontaminovaný materiál. Takže některé lékárny jsou vybavené, některé nejsou. Je to takové jakoby velmi, jsme v takové šedé zóně, je to velmi komplikované a ten vlastně výklad legislativní není jako jednotný, protože něco se týká zákona o léčivech, něco je zákon o odpadech a nedokážu vám na tohleto úplně jakoby spolehlivě odpovědět. Doporučuji opravdu těm pacientům zeptat se toho lékaře, když kam to mají odnést, nebo zeptat se v té lékárně a nezlobit se pak na tu lékárnu, pokud by to třeba od nich jako nechtěla úplně přijmout, protože nebude mít úplně ten další speciální kontejner vlastně na ty kontaminované přípravky.
1: Z toho, co říkáte, se možná ale zvyšuje riziko, že to pero skončí opravdu tam, kde nemá skončit.
0: Radši to přinesou. Takhle, ještě do té lékárny by to neměli nosit jen tak, ale i do té lékárny, která to přijímá, měli by to nosit v takových jako speciálních nádobkách, které se dají zakoupit, aby to bylo opravdu jakoby izolované, aby na to nikdo nemohl jako sáhnout
1: a zranit se. Nezranil. Četla jsem taky průhledné sáčky, že máte nejraději, když člověk přinese více těch nevypotřebovaných léků, že sice na to nesaháte, ale to mělo by to být v tom průhledném obalu.
0: Je to lepší. Ještě možná bych připomněla, že někdy pacienti nosí do lékárny i doplňky stravy. A to klidně přinesou všechno, lepší je, než kdyby to házeli všechno toho komunálního odpadu. Ono někdy jako nepoznáte rozdíl mezi tím doplňkem stravy a tím léčivým přípravkem. Tam je to vlastně na krabičce, se to jenom liší tím, že tam je registrační číslo toho léčivého přípravku, ale laik někdy mnohdy jako by nepozná, co je ten doplněk stravy. Tak protože ty doplňky stravy, ty zase spadají do potravin a ty by se jako teoreticky mohly normálně
1: Není
0: házet do odpadu.
1: Úplně.
0: Není to úplně jednoduché. Radí, ať opravdu se pacient a to přinese všechno do lékárny, už si s tím poradíte.
1: Lepší, než kdyby to skončilo
0: Přesně
1: někde
0: tak.
1: V půdě, ve vodě a dostalo se to do našeho pitného režimu. My jsme se tady v průběhu písničky povídali i o náplastech, protože jste mě překvapila, že asi mnozí máme zkušenosti, něco bolí, tak si tam nalepíme nějakou náplast s účinnými látkami a s tou likvidací té náplasti to není úplně jednoduché, taky to nepatří do toho odpadkového koše.
0: No. Je to přesně tak. Ono, ty léčivé náplasti jsou různé, některé jsou napuštěny látkou proti bolesti, některé jsou hormonální, některé jsou opravdu opiáty a nějaká část té léčivé látky vždycky zůstává v té náplasti. Vlastně po tom odlepení bychom ji měli vlastně jakoby přeložit, přilepit k tou lepící části k sobě a i tohle by se mělo odnést do lékárny a tady by mělo dojít zase ke spálení těch náplastí.

0: O domácí lékárničce dnes mluvíme s farmaceutikou lékárnicí Ivanou Lánovou a máme tady dotaz od pana Petra, který se ptá, jestli léky patří do ledničky, že se doma se ženou nemůžou shodnout, že když aktuálně teploty atakují 30 stupňů Celsia, tak přeci je nenechají rozpustit.
1: Ty léky se vždycky skladují podle doporučení toho výrobce. Obvykle většina léků se skladuje při pokojové teplotě, to znamená do těch 25 až 30 stupňů Celsia. Mnoho lidí si myslí, že tím, že je dá do ledničky, tak třeba prodlouží trvanlivost toho léčivého přípravku. Ale rozhodně to není pravda, protože si musíme uvědomit, že v ledničce je nízká teplota a vysoká vlhkost, která může přispívat vlastně k rozkladu těch léčivých látek. Do ledničky patří opravdu jenom ty léky, kde je to výslovně uvedeno. Takže máme léky, které jsou v ledničce. Pak jsou léky třeba, které jsou uskladněny v ledničce, ale v momentě, kdy se začnou používat, tak už se nechávají při pokojové teplotě. Pak jsou zase léky, které máme běžně v lékárně při pokojové teplotě, ale v momentě, kdy se začnou používat, tak se dávají do ledničky. Takže opravdu je to komplikované někdy a je třeba se řídit tím, co výrobce doporučuje. A vždycky, když je nějaká když nějaký neobvyklý způsob toho uchovávání, tak na to vždycky ten lékárník v lékárně upozorní. Teď jsme to měli tady venku, ale je to naředěné, tak teď si to dáte do ledničky a musíte to spotřebovat třeba do 14 dnů.
0: Ale není to tak, že se oteplí venku, začnou na nás tady útočit ty tropy a my všechny léky přesuneme do ledničky.
1: To určitě ne. Jako dáte opravdu jakoby z dosahu toho přímého slunečního záření, měly by být opravdu uchovávány i v těch původních právě těch krabičkách, aby byly chráněny před tím světlem, ale opravdu jako nemusíte to dávat nikam do lednice.
0: Když uděláme restart lékárničky, co by v ní po úklidu mělo zůstat jako taková základní domácí výbava?
1: Tak určitě léky, které pravidelně ten pacient užívá a pak bych, protože vždycky hrozí nějaký úraz třeba v té domácnosti, tak rozhodně nějaký dezinfekční prostředek, obvazový materiál, ať jsou to nějaké náplasti, obvazy, nůžky, pinzeta, aby byla připravená, nějaká i dezinfekce třeba i na ruce, to je pak potom dobrá i na to cestování mít někde takový ten bezoplachový gel sebou. Co se týká těch léků, tak já mám v lékárnice fakt téměř všechno, takže mě jako moc doma nic nezaskočí, ať jsou to léky proti teplotě, proti bolesti v krku, ať jsou to třeba léky proti průjmu, proti zácpě, i když víte co, když člověk jako nikam necestuje, tak dneska jsou ty lékárny opravdu velmi dostupné, jsou otevřeny mnohé opravdu 12 hodin denně, takže pokud nás něco přepadne, tak myslím, že není úplně jakoby problém si ty léky jakoby zajistit. Nebo dneska i vlastně různými rozvozovými službami se taky dá vlastně jakoby objednat přes internet jakoby zásilkově ty léky, takže tohle úplně jako takový jakoby problém není, ale opravdu nějaké základní věci mít.
0: Já si říkám, jestli není lepší to tam mít úplně prázdné, co jenom na teplotu a teploměr a nějaký obvaz a náplast, protože tím, že jsou dostupné lékárny ve městech, samozřejmě větších, poslouchají nás i lidé, kteří tu dostupnost mají náročnější v okrajových částech, tak tam určitě je lepší mít něco.
1: Určitě
0: doma.
1: Jako být vybav nějaký základní léky, tam prostě mít takový to běžný, co vás prostě může přepadnout, nemusí tam mít nějaký speciální léky, který si beru jenom na tu dovolenou.
0: Na závěr, kdy je podle vás dobré přijít se poradit do lékárny, například ohledně nějakých kombinací léků, doplňků stravy, dávkováním a tak dále, výbavy zkrátka.
1: Tak já myslím, že v lékárně jsme připraveni těm našim pacientům, těm našim klientům pomáhat, takže jsme opravdu připraveni kdykoliv tomu pacientovi poradit, takže mohou se na nás obrátit opravdu s jakoukoliv žádostí o radu, prozbu i zkontrolování lékárničky. Nikdo si opravdu není jistý. Měla jsem paní, která opravdu jako špatně i na to viděla, nebyla schopná se na těch blistrech přečíst. Přinesla mi celý sáček doma, co má, tak jsme protřídili, co ještě může používat, co ne. Ona vlastně měla i vyhozené ty obaly, takže ani nevěděla, na co ty léky jsou, takže si mi jakoby popsala, dali jsme to do sáčku, popsali jsme, co na co je, aby jako věděla. Takže opravdu jsme v lékárně vždycky, myslím, že vždycky rádi poradíme všem našim pacientům, že můžou kdykoliv přijít.
0: No hlavně, když tam není frontál, že? Abyste měli na všechny čas. Ne vždycky tak, je to možné úplně.
1: Tak někdy si tu frontu vystojí. Co se týká třeba těch interakcí, tam je to opravdu, pokud ten pacient užívá těch léků více, tak je třeba, aby se i ten lékárník na to připravil, protože nemůže z hlavy znát ty kombinace těch tisíců interakcí, které existují, takže tam je třeba potom se třeba domluvit s tím pacientem na konkrétním termínu konzultace a ten lékárník se připraví, vysvětlí mu, co a jak, co s čím může, nemůže, jak to má správně užívat.
0: Doplnila lékárnice Ivana Lánová. Děkujeme. Děkujeme za vaši práci i za dnešní rozhovor. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Habaděj za malou chvíli vystřídají písničky od srdce a ten zítřejší Habaděj dopolední opět zamíří mezi vás. Připravili jsme pro vás přenos ze druhé největší zemědělské výstavy v republice, ze zemědělského dnem Žany v Sověticích. Široké veřejnosti se tam odborníci chtějí představit s nejnovějšími technologiemi. Nebudeme u toho chybět, samozřejmě dojde i na tolik diskutované sucho a nedostatek vody. Ptát se bude Lada Klokočníková a Zdeněk Novák i na to, jak je to s dotacemi, jak farmáři zvládají nárůst cen energií a pohonných hmot a nebudou chybět novinky v zemědělství. Takže živé vysílání ze Sovětic, kde se koná tradiční zemědělský den Mžany už zítra mezi 9. a 12. hodinou. Ale teď ve čtvrtečním Habaději si dáme ještě nějakou správnou chuť Asie. Tu správnou chuť by to tomu mělo dodat koření. Které konkrétně vybrat, tak to nás dnes naučí Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Kup mi den,

V Žírči nad Trutnovskou dnes sází slunečnice. Jedná se o připomínku Světového dne roztroušené sklerózy. My máme přímo na místě v Žírči Václava Plecháčka, který nám ve zprávách řekne víc už za 7 minut. A potom budete mít prostor i vy, další, třeba říct, že máte také rádi slunečnice, nebo zkrátka, kdo je vašemu srdci blízký a zaslouží si písničku.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zemřel herec divadla Járy Cimrmana a Jan Hraběta. V Žerči na Trutnovsku si dnes připomínají Světový den roztroušené sklerozy. Na turnaji ITF do 18 let v Hradci Králové zabodovali i domácí tenisté. A dnes bude maximálně 23 stupňů. Dobré poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Společným sázením slunečnic si dnes v domově svatého Josefa v Žerči na Trutnovsku připomínají Světový den roztroušené sklerozy. Jde o jediné lůžkové zařízení v Česku, které se specializuje výhradně na komplexní péči o nemocné s touto diagnózou. Velká část klientů je odkázaná na pomoc druhých. Na místě je reportér Václav Plecháček.
3: Do sázení se tedy zapojili desítky lidí, klientům pomáhali pracovníci zařízení anebo dobrovolníci. Sazenice slunečnic jsou teď ve velkých květináčích na okraji Bylinkové zahrady, která je součástí areálu domova svatého Josefa. Klienti tak mají šanci o slunečnice dál pečovat. Někteří si ke svým sazenicím dali třeba kamínky, aby si je zpětně poznali. Další informace, včetně toho, jak probíhá dostavba velikého bylinkária za desítky milionů korun, doplním po 14. hodině. Ze Žirče u Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i v zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
1: Sport.
2: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup má za sebou boje v základních skupinách. Mezi 8 čtvrtfinalistů se probojovala také domácí dvojice z klubu Sportpark Hit Josef Svoboda a Matěj Novák. 17-letý Novák porazil v klíčovém utkání 2x6-1 Štěpána Žižku. Problém neměl ani s tím, že soupeř byl levák.
4: Já s tím takový problémy nemám, mě to spíš vyhovuje. Můžu tlačit jako z forehandu do krosu a vytvářet se tím tlak, takže já proti levákům hraju docela rád. Če levák, tak on má hodně slušný forehand, hodně to liftoval, takže jsem ho spíš se snažil tlačit přes ten backhand. Ve druhém setu jsem to prohodil, tak mi to pomohlo. No.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, maxima na horách mezi 13 a 16 stupni. Vítr fouká mírný severozápadní až severní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na Rychnovsku, na hlavní trase mezi Česticemi a Častolovicemi. Provoz tam komplikuje nehoda osobního a nákladního auta a na místě zasahují všechny záchranářské složky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 12 hodin už se tady otevírá prostor pro vaše pozdravy a vzkazy v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete zavolat nebo napsat a rádi zprostředkujeme a vyřídíme to, co máte na srdci a milé pozdravy. V nabídce hudební máme nespočet interpretů. Pokud zavoláte, tak bude ta domluva i snaží, ale jen tak letem světem, co tady vidím, Karel Gott tady má Nápoj lásky číslo 10 nebo Vaby Daněk, Loch Lomond, je tady Pohoda z Kabáty, Michal Tuční, Já světem tách, Jen tak s Celtou a tak dále. Tak vybírejte, na pozdravy se těší a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußballklub neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení pan Jirka, kterého zdravím. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup. Já vás zdravím a všechny posluchače a písnička letí pro pana Kopeckého do Lipiny a pro pana Wagnera do Pardubic. Děkuji za slyšenou.
1: No, horší signál byl, ale zaregistrovala jsem pan Kopecký a Wagner. Je to správně pro tyto
2: ano,
1: dva kolegy?
2: Jirkovi Kopeckýmu a Jirkovi Wagnerovi. Jeden je z Lipiny a druhý z Pardubic.
1: Nebudeme to protahovat, protože něco tam vibruje v tom signále. Nevím, jaké rušení tam máte, ano, kde stojíte, ale to vůbec nevadí. Zazněla jména. Pane Jirko, nebojte se, jména zazněla správná. Přál jste si ano. Nějakou countryovku, tak zvedáme kotvy a vyplouváme i s kapelou Rangers. I vám krásné dny. Naschledanou.

0: Táboráková melodie v Českém rozhlase Hradec Králové. Pokud máte rádi country, tak před malou chvílí napsal i pan Tomáš, kdo by měl chuť, že se blíží třetí ročník Folk Country Festivalu Skála Fest. Bude tedy 13. června od 14 hodin a bude tam kapela Marion, kterou určitě znáte z Pardubic, nebo Vláďa Mále, Pavel Voheň, Kudláček a další. Teď už s námi ale také ve spojení pan Luboš, kterého zdravím do Dvora Králové. Dobré odpoledne.
1: Takže tady humoristická strana Čech a Moravy. Zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. Já už se těším na humoriádu, jestli pak to posloucháte taky.
0: No máme to puštěné, my to tady máme 24 hodin denně, pane Luboši, takže my
1: tak
0: známe,
1: to musíte slyšet, jak já tam,
0: známe vysílání.
1: Jak já tam žertuju.
0: No teď nebudeme žertovat, nebo můžeme také zažertovat, ale hlavně nějaký ten srdeční pozdrav. Chcete někoho takže pozdravit, potěšit písničkou od Aby, kterou jsme vybrali?
1: Bude to pro vás, pro vaše kolegy, pro posluchače, který mají smysl pro humor a no, pro všechny.
0: No je to potřeba, ten smysl pro humor, který to dobře zmiňujete. O
1: je
0: srdce
1: psychiku,
0: se zasmát, je to lepší.
1: Psychiky.
0: Je to lepší, ten optimismus se vyplácí a
1: optimismus.
0: Jde to s ním trošičku lépe. Tak teď ta Aba. Krásné dny,
1: tak
0: pane Luboši.
1: Díky vám, taky. Naschledanou.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost Charmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu

0: Raj dáváte vědět, pan Pavel z Plzně, že je na výletě, ale že naladil stanici asi digitálně nebo přes internet, to nedává vědět. A teď je s námi ve spojení i pan Imrich, kterého už zdravím, krásné odpoledne.
1: Ano, krásné odpoledne a zdravím všechny, který byli třeba včera pastouce s náma, se tam pobavit. No a minule jsem právě říkal, že vlastně v Pastouce se schází 80%, 21% mužů. Mm-hmm. Ale aby to nevypadalo špatně, protože jako jsou to sami jako všechno dobrý, že minule jsme poslali písničku Báječná ženská, že jo? A pro ty ženský. A ano. Teď jako řekl, že právě ty ženy jsou víceméně, buď to je opustil muž, anebo jsou vdoví. Jo. Tak proto se chci taky pobavit mezi lidima a to, což je dobré. A tím pádem jako tím si jako trošku zlepšit ten život.
0: Zlepšit náladu, ale tak vy je tak upečováváte i takto slovně, mám pocit, pane Imrichu, tak to je od vás velmi milé. Tak zdravíme ty vaše ženy, všechny do pastoušky, ale i vy se opatrujte. Opět jste si přál Michala Tučného, dnes tady máme Já světem táh jen tak s Celtou, tak to je písnička.
1: Ano,
0: tu si poslechneme a zaspíváme, myslím, mnozí velmi rádi. Tak hezké dny, sluné a hodně radosti do nich i vám. Naschledanou.
1: Děkuji.

Český rozhlas Hradec Králové a polední písničky máte příležitost k nám také napsat studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Když kliknete na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je na titulní straně písničkový formulář. Musí to být tedy ta titulní strana. Někteří se díváte přes webové kamery a tam je také formulář, ale ten se nám potom v poště nezobrazuje, takže ty vzkazy pak nedorazí tam, kam by měly. Takže pozor, aby to byla ta titulní strana, když využíváte tyto formuláře. A do 30 z těch písemných možností máme i SMS-kovou schránku. Kdo není na internetu, může poslat stručný vzkaz na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve

velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělat mezeru a za to bez háčku a čárek připojit to, co chcete, aby tady u nás zaznělo. No a pozdrav tady má dnes oslavenkyně paní Helena Šimková. Zahrajte prosím pěknou písničku Heleně Šimkové k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přejí Vendula, Monika a další přátelé.

0: Do Orlických hor dnes také pozdravíme. Pan Jiří volá právě z podhůří Orlických hor a říkal mi, že má nádherné výhledy. Tak se pochlubte, co všechno vidíte, pane Jiří, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, no vidím od Počtejna až po Hradec, celou tu lokalitu, prostě protilehlé kopců, voděrady a podobně,
0: jsou nádherně vidět. Vy se máte.
1: A je vidět až na Českomoravskou Vysočinu. Je to tady parádní.
0: Jak dlouho tam bydlíte? Jak dlouho tam bydlíte v Podhůří?
1: Nebydlím, já jsem tady na chalupě, já jsem z Rychnova.
0: Jo, takhle, tak jste si vybral. Tady, uměl jste si vybrat tady, zkrátka.
1: Ano, jsem tady stále skoro. Vyzdávám si svoje betlémky a prostě bavím se, čím to jde.
0: No ale je vidět, že děláte, co vás baví, proto ten úsměv na rtu a s radostí voláte také, že váš Vilík bude mít 18. narozeniny, jestli se nepletu. Tak...
1: Ne, měl 18.
0: Měl 18.
1: Dneska má svátek.
0: Jo, dneska má svátek, takže dneska hrajeme k svátku. A je jasně. Vildovi k jmeninám, co mu popřejeme?
1: No něco veselějšího, divočejšího, je to mladý chlap přeci jenom.
0: Písnička je vybraná, ale teď je to vaše přání. Co mu popřejete do života no, dalšího?
1: Zvilíko i přeju. Hlavně hodně úspěchů se závěrem třetího ročníku školy, jo, do čtvrtého příští rok. A aby se měl dobře, aby se mu na světě líbilo, jako se líbí mě. Aby byl spokojený.
0: No má krásný příklad, tak držíme palce, ať se Vilíkovi daří a i vám. Vše dobré, mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve čtvrtek 28. května. Právě dnes má narozeniny také Dagmar Hikšová. Zahrajte Dáše Hikšové nějakou pěknou písničku. Krásný narozeninový den přeji, přátelé.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Děkujeme za pozdravy, které přicházejí do redakce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pan František se nám hlásí z cest. Vůbec si netroufám odhadnout, kam míří, ale ta panoramata před ním horská, ta jsou úžasná. Tak přejeme šťastnou cestu, pane Františku. Pak tady máme přání od paní Anny, která prosí, abychom zahráli písničku Všem do domova seniorů v Trutnově, nejen babičkám a dědům, ale také veškerému personálu. Přání tedy rádi plníme a snad ten popolední čas potěší písnička od Babiho Daňka.

Dorazili jsme do Trutnovského domova, kde jsou mnozí rádi. Někteří i voláte z domovů, že máte skvělý program a jste tam rádi. No, dostat se do domovů není v dnešní době ani na východě Čech úplně jednoduché. Staví se proto další a další zařízení nebo se plánují. A po 13 letech, je to neuvěřitelné, ale po 13 letech od první myšlenky byl letos dostavěn i hospic Hradecko ve Stěžerách. Je v něm ale 20 míst, z toho jen 12 pro paliativní léčbu a 8 ambulantních lůžek. 20 lůžek není mnoho. Na důvody se budu ptát ředitele Charity Vojtěcha Šůstka. Zjistíme i detaily ohledně personálu a zajištění provozu, který by měl začít 1. června. Pořad, o čem se mluví, o hospici, nabídneme v našem vysílání dnes v 17 hodin a 30 minut, tedy o 17:30. Teď ale ještě z písniček pozdravení další. Máme tady prosbu, zahrajte prosím Pavlovi z Jaroměře, řidiči autobusu, za pomoc s kočárkem. Děkuje Marie.

Hezký čtvrtek všem přeje na závěr dnešních písniček i paní Sylvie, která připomíná, že dnes má 58. narozeniny Kylie Minogue, australská zpěvačka. Máme ji v nabídce, takže rádi pošleme ještě na závěr Vilíkům, Vilémům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně kamaráda Daniela Šepka, taky všem posluchačům, všem přeje hezký den paní Sylvie. Pan František ještě tedy doplnil, že ta krásná panoramata, která posílal, jsou Tatranská Lomnice. Tak to vám přejeme, pane Františku, užívejte výletové pohody. A stihl zavolat ještě pan Pavel, který jen říkal, ať zkrátka pošleme pěknou písničku všem, kteří jsou s námi. Tak pane Pavle, věříme, že písnička povzbudí a potěší i vás. Je to závěrečná skladba, po písničkách už s vámi bude Alex Minářová. Pavla Kindernajová se tedy pro dnešek loučí a přeji dobrý poslech našich dalších pořadů. Hezký čtvrtek.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana. Ve Všestarech postavili repliku nejstarší studny v Evropě. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku a dnes bude maximálně 23 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
6: A teď se skočil z koně.
7: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
6: A největší spisovatel je Jirásek.
8: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
7: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
8: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
7: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
9: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
7: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku vybrali vítězný projekt participativního rozpočtu. Ve třetím ročníku zvítězila odpočinková zóna v lokalitě na Bědlidle. Získala celkem 600 bodů. Do hlasování se letos zapojilo 525 občanů, kteří rozdělili přes 3000 hlasů. Na projekty město pro letošní rok vyčlenilo 500 000 korun. V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních archeologických nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou více než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Experimentální archeologové studnu částečně hloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
10: Ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat. Jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle postaru, tak by to trvalo hodně dlouho.
4: Sport. Čeští hokejisté v 16 hodin a 20 minut nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi 8 nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíš starší hráči.
11: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a hraje víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, že takových zápasů už nemusí moc být a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No.
4: Počasí. Dnes odpoledne bude v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, maxima na horách mezi 13 a 16 stupni. Vítr fouká mírný severozápadní až severní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiné. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
5: Z Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
12: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář
1: jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu o těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. Takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o to o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: vás
0: si to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka. A i ti to

0: toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá. Takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě. A ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také, moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: no,
0: režisérku náročnější, no, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty Psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta Kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já ho jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? A nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Třebechovice pod Orebem změní svou vizuální identitu. Eliška už není nejoblíbenějším dívčím jménem. Česko zatčením novinářky podle Evropského soudu při ekologických protestech porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech. A noc bude chladná. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Tomáš Mysliveček. Třebechovice pod Orebem budou mít novou vizuální identitu. Součástí změny bude nové logo i speciální typ písma, který budou využívat město a jeho příspěvkové organizace.
3: Novou vizuální identitu chce město využít například na webových stránkách, informačních materiálech nebo městském mobiliáři. Součástí projektu je také sjednocení grafického stylu jednotlivých organizací. Nové logo představí vedení města veřejnosti 5. června v rámci muzejní noci. Kompletní vizuální identitu pak chtějí v Třebechovicích zavést od poloviny letošního roku. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Vůbec poprvé se nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku stala Viktorie. Loni se jich narodilo 1193. Z čela žebříčku dívčích jmen tak po dlouhých letech se sadily Elišky.
4: Eliška se na špici oblíbených jmen držela 13 let. Viktorie ji loni předběhla o 68 novorozených dívek. Pokračuje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
5: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních třech letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen, takže takto se to stalo a Viktorie vyhrála.
4: K sesazení z prvního místa měl blízko i Jakub. O 18 chlapců narozených v roce 2025, ale prvenství uhájil před Matyášem. Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Evropský soud pro lidská práva se zastal novinářky deníku Alarm Saši Uhlové ve sporu s českým státem. Případ se týká ekologických protestů v Uhelném dole, které v roce 2020 Uhlová sledovala jako reportérka. Policie ji na místě zatkla a tím jí podle soudu znemožnila novinářskou práci a porušila článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech, který se týká svobody vyjadřování.
6: Vnitrostátní soudy podle aktuálního verdiktu neposkytly dostatečné odůvodnění ospravedlňující zadržení novinářky, která měla při akci viditelný novinářský odznak. Její zadržení trvalo pouze asi 2 hodiny, ale podle Evropského soudu tak úřady Úlové zabránily v plnění novinářských povinností a znemožnili informovat o chování policie vůči demonstrantům a tím porušili Evropskou úmluvu o lidských právech. Česko nyní musí uhradit náklady na soudní řízení a případ může sloužit jako precedent do budoucna. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupili do elitního turnaje v Ostravě porážkou. Americkému páru Partine Show podlehli 0-2 na sety. Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem stejným poměrem naopak zvítězili, a to nad Brazilci Evandrem a Arturem.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a poměrně chladná. Teploty klesnou k 6 stupňům, na horách k 5 a v Broumovském výběžku bude kolem 3. Zítra čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce května v Jaroměři kvůli opravě mostu přes Labe pokračuje uzavírka ulice na Valech. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ve čtvrtek 28. května krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Karel Sladký. Dnes to bude naše vysílání o slunečnicích. Společným sázením slunečnici dnes v domově svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku připomněli Světový den roztroušené sklerozy. Že to je hezké to, co udělali. Detaily nabídneme, vezmeme vás tam po 14:15 do domova svatého Josefa v Žirči, kde dnes sázeli slunečnice. Kostel svatého Vojtěcha v obci Vlčice na Trutnovsku připomíná odkaz našich předků. Na tamní faře dokonce pobýval i Jan Amos Komenský, jak uslyšíte před 14:30. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky, zříceniny u nás? Jestli ne, tak si poslechněte Martina Písaříka, ten se do toho pustil a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo po půl třetí povíme víc. Lenka Filipová, Petr Kotwald, Bananarama, Jelen, Jana Kirchner, Petr Novák nebo Marie Rotrová zaspívají jen v této hodině. Jsme rádi, že ve čtvrtek odpoledne jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Vše důležité pro vás budeme mít a písničky také pro vaše příjemné odpoledne. Otevíráme Petrem Kotwaldem. Hezký den.

Jelenka Filipová, Karel Zik, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Vůně čerstvého chleba je lákavá pro mnohé. Pečení chleba bude v Piloticích tuto sobotu dopoledne od 10 hodin. Piletice jsou nedaleko Hradce Králové. Můžete tam zažít vůni chuť kváskového chleba upečeného v nově zbudované venkovní chlebové peci. Řemeslná výroba chleba je novou kapitolou života na Šaramkově statku v Piloticích. Máte možnost nahlédnout pod ruce pekaři při obsluze pece a při sázení a vytažení chleba, který si pak také odnesete domů. No nezní to lákavě? V Piloticích na Šaramkově statku v nově zbudované venkovní chlebové peci pečení chleba už tuto sobotu od 10 hodin. A my už za 3 minuty do domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku. Co se tam nezdělo, uslyšíte od našeho reportéra. Dobré odpoledne.

0: V domově svatého Josefa v Čerči na Trutnovsku dnes sázeli desítky slunečnic. Symbolicky si také připomněli světový den roztroušený sklerózy. Zmiňovaný domov je jediným lůžkovým zařízením v Česku, které se specializuje výhradně na komplexní péči o nemocné s touto diagnózou. A právě společným sázením desítek slunečnic se tak k dnešnímu světovému dni roztroušené sklerózy připojili. V Žirči jde o každoroční tradici, u které nechyběl ani reportér Václav Plecháček. Václave, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik lidí se letos do sázení slunečnic v Žirči na Trutnovsku zapojilo?
1: No, byly to desítky, především šlo samozřejmě o klienty, a to jako ty, kteří v domově trvale žijí, tak i takové, kteří sem přijíždí na odlehčovací pobyty. Většinou jde o lidi upoutané na invalidní vozík a se sázením jim tak pomáhali jak pracovníci zařízení, tak samozřejmě i dobrovolníci. Řešili se mimo jiné i věci, o kterých zdraví lidé často ani nepřemýšlí, tedy například to, z jaké strany vlastně se postavit nebo přistavit vozík, aby bylo sázení pro lidi s roztroušenou sklerózou co nejjednodušší anebo vůbec možné. No a o kulturní program se dnes postarali malé děti.
0: Kam lidé s roztroušenou sklerózou slunečnice v Žirči nasázeli?
1: Do takových velkých květináčů, ty jsou umístěné na okraji bylinkové zahrady, ta je vlastně součástí areálu domova svatého Josefa a klienti tak v ní můžou trávit volný čas, mají tak možnost se o rostliny i nadále starat a nebo třeba jenom sledovat, jak se slunečnicím daří. Někteří si své sazenice označili, položili si k ním třeba i kámen, aby si je zpětně poznali.
0: Hned vedle zmíněné bylinkové zahrady vzniká budova bylinkária, a to ze staré hospodářské budovy. Jak to s bylinkářem vypadá, kdy práce skončí?
1: Tak ty hlavní práce dělníci podle vedení domova svatého Josefa dokončí v červnu. Samotný objekt se ale otevře pro veřejnost až během podzimu. Bude sloužit nejenom klientům, jejich rodinám, pečujícím, ale také běžné veřejnosti. Nový prostor vlastně rozšíří zázemí areálu, přinese další možnosti pro setkávání, odpočinek, ale třeba i vzdělávání. Součástí bude také infocentrum. Celkový rozpočet je víc než 50 milionů korun. No a s dokončením a vybavením vlastně pomáhají i peníze dárců ve veřejné kampani.
0: Z domova svatého Josefa v Žirči reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace a dobré odpoledne.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Kyrus z Hradec Králové s vámi a dobré odpoledne. A teď se vypravíme do Vlčic, do obce na Trutnovsku. Kostel svatého Vojtěcha v této obci připomíná odkaz našich předků. Na tamní faře pobýval i Jan Amos Komenský. Místo patří do arciděkanství Trutnov a tamní kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. V areálu kostela je k vidění několik zajímavostí, třeba i hrobka majitelů zámku. Zastavil jsem se tam s průvodcem Janem Balcarem.
1: Tento areál kostela, který je zasvěcen svatému Vojtěchovi, se nachází na okraji obce. Kostel je obklopen hřbitovem s ohradní zdí a tato hřbitovní zeď je položená na jižní straně.
2: Vypadá to na renesanci.
1: Ano, je to renesanční patrová stavba, je v obdélníkovém půdorysu se šindelovou střechou, která je prolomena půlkruhově a je zakončena výjezdem. Zajímavé je, že na této zdi je na fasádě pamětní deska českému velikánovi, není to Jára Cimrman, ale Jan Amos Komenský, který v roce 1627 pobýval právě tady u nás v našem regionu. A tato deska pochází od sochaře Ladislava Zívra z roku 1957.
2: Tady můžeme vidět právě na hřbitově severně od kostela i hrobní kapli. Co o ní víme?
1: Tato hrobní kaple je místní rodiny Silbersteinů. Je to klasicistní stavba vystavěná kolem roku 1800, je čtvercová a to průčelí je krásně členěno pilastry. Žádná slova nevyjádří tu krásu.
2: Určitě. Kostel svatého Vojtěcha, který byl dříve farním kostelem v obci Vlčice, dnes
1: je součástí arciděkanství Trutnova, je to kulturní památka, areál vesnického kostela je významnou dominantou obce.
2: Co se ještě váže k tomuto místu?
1: Na zdejší faře Jan Amos Komenský strávil i poslední noc před odchodem do exilu v Lešné v roce 1628. Vedle této vzpomínky se tady nachází například sousoší svatého Jana Nepomuckého z Andílky. Toto sousoší se nachází před kostelem, Jan Nepomuský se vznáší na nebeských obláčcích a andělé nesou štíty s výjevy z jeho života. Levý anděl drží v pravé ruce jazyk.
2: Proč jazyk?
1: Protože se traduje, že Jan Nepomuský, než zemřel, tak mu byl vyříznut jazyk. A také se hovoří o tom, že v hrobě při exhumaci se dlouho věřilo, že právě to, co se tam našlo, byl jeho jazyk.
2: Proto ta symbolika u anděla.
1: A proto ta symbolika a zajímavé je, že na tom oválném podstavci je zašifrován letopočet 1628. A renovace tohoto sousoší byla z roku 1856.

0: typli byste si, kolik je v naší republice hradů, zámků. Martin Pisařík to spočítal a co v učebnicích nebylo, se dozvíte právě teď z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Nebudeme si to asi přepočítávat, ale podívejte se na náš web hradec.rozhlas.cz, kde to je vše podrobně a jasně, co v učebnicích nebylo. A nejen to. V této dni budeme ještě vzpomínat, připomeneme si dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana, zavzpomínáme na Jana Hrabětu. Dobré odpoledne.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na dnešek ve věku 86 let. A Jana Hrabětu můžete znát také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď seskočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No, to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na přestavení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Hovořili?
1: Nehovořili.
6: Ale hovořili.
3: Ale nehovořili.
1: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Mlhavic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy.
8: Tej to šlo. Uzel tady.
2: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Na první.

čeká české hokejisty. To připomeneme ve zprávách v 15 hodin a také uslyšíte, o co se snaží Hradec Králové. Chtěli byste slyšet panenku? Tady ji máte.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Futy. Hradec Králové se snaží snižovat počet stoulavých koček. Čeští hokejisté budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku a noc bude chladná. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Dobré odpoledne. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách, místo těch klasických. Děti s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti.
4: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
5: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
4: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
6: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
4: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Radnice v Hradci Králové nechala od října minulého roku vykastrovat 66 toulavých koček a kocourů. Chce tím omezit nekontrolované množení zdivočelých zvířat bez majitelů. Podle veterinářů má tato regulace humánní cestou snížit počet nemocných koťat a zamezit šíření nebezpečných infekcí. Odchycená zvířata podstupují operaci v městském zvířecím azylu a po zotavení je ochranáři vracejí zpět do původních lokalit.
7: Kastrační program funguje v krajském městě od roku 2024 a radnice na něm spolupracuje třeba i se spolkem Bláznivé kočkomilky. Město plánuje v regulaci koček pokračovat. Hradecký zvířecí azyl navíc v současnosti chystá rozšíření karantény a izolace. A to by mělo kapacitu pro přijímané kočky v zázemí útulku téměř zdvojnásobit. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Sport. Čeští hokejisté v 16 hodin a 20 minut nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Poslední zápas ve skupině Češi s Kanadou prohráli, ale podle útočníka Lukáše Sedláka to byl povedený výkon, na který může národní tým navázat.
8: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a poměrně chladná. Teploty klesnou k 6 stupňům, na horách k 5 a v Broumovském výběžku bude kolem 3. Zítra čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici 1/14 mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky a provoz je v úseku Řízenky Vadlově.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Noc kostelů čeká v tomto týdnu také Královéhradecký kraj. V závěru týdne pozveme vás v této hodině. Zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. A rádi pro vás otevřeme i radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. To bude po 15. hodině a 35. minutě. Co byste dnes potřebovali prodat, koupit? Ve druhé polovině této hodiny se vás na to zeptám. Václav Neckář, Brontosauri, Madonna nebo Michal David zaspívají. Hezké odpoledne s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ve čtvrtek odpoledne 28. května. 15 hodin 4,5 minuty.
9: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

muzejní noc můžete prožít tento pátek v Muzeu krajky ve Vamberku. Půjde o jubilejní 10. noc v Muzeu krajky. Přijďte se podívat, jak se dříve propojovala krása ručních prací s praktickým využitím přírody. Letošní muzejní noc provoní prostory bylinkami, které kdysi nechyběly v žádné domácnosti. Můžete se nechat okouzlit kávou z jazzvy, která v sobě spojuje tradici, vůni dálek i klidný okamžik. V dílnách muzea si můžete sami vyzkoušet výrobu osvěžujícího plaťového tonika z přírodních ingrediencí nebo přípravu bylinkového mídla, které si odnesete domů. Odhalí vám tam také tajemství divoké kuchyně a ukážu vám, jak využít běžné rostliny z luka zahrad. Kromě tvořivého programu pro vás budou otevřeny všechny stálé expozice a připravili i dvě zbrusunové výstavy. Večerní atmosféra muzea nabídne jedinečnou příležitost prohlédnout si krajkářské umění v jiném světle a také v klidném tempu. Tento pátek v Muzeu krajky ve Vamberku voňavá muzejní noc. Na dalších z podobných akcí, tentokrát v Lázních Bělohradě, vás ještě v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pozveme. Ale teď už určitě poznáváte hlas Madony. Tady je?

0: Madonu vystřídá už za chvíli Kateřina Marie Tichá. Bude to i šér, kterou nabídneme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď by nás ale zajímalo, kde je rozhlasový stopař Českého rozhlasu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V terénu máme reportérku Zuzanu Boučkovou, která nám dopoledne slíbila průzkum krkonožské pivní stezky. Zuzko, ty už stojíš přímo na stezce. Jak to tam u tebe vypadá? Jaká je atmosféra? Dobré odpoledne.
2: Přeji krásný den, hezké odpoledne. Od rána jsem projela několik částí krkonožské pivní trasy a zaměřila jsem se na cestu, která vede z Vrchlabí, a především rodinám s dětmi doporučuji právě tady u Medvěda ve Vrchlabí si naplánovat start. Je tu pro ně prostě pohoda. Kousek ode mě si na hřišti hrají děti, u stolů sedí party turistů, co zrovna dorazili z hřebenu, a vzduch tu voní chmelem a dobrým jídlem. Také už mám v ruce oficiální pivní letáček a v něm čerstvé, ještě schnoucí první razítko. Funguje to totiž jako skvělá sběratelská hra. Když na stezce obejdete pivovary a nazbíráte aspoň 5 razítek, v cíli dostanete hezkou cenu, například tričko nebo kšiltovku. Lístky jdou pak ještě do slosování a můžete vyhrát mnoho dalších cen, jako například 2denní pobyt v pivovaru.
0: Ty jsi dopoledne říkala, že se stezka letos rozrostla. Kam se lidé z Vrchlabí všude dostanou, co na té trase uvidí? Dej nám nějakou ochutnávku.
2: Tak stezka letos spojuje dvě úplně odlišné tváře hor. Máme tu divočejší, vysokohorskou východní větev, ta vede z Malé Úpy přes Pec pod Sněžkou, a v tomto případě jdete hned kolem Sněžky, kde potkáte legendární pivovary, kde vaří pivo z čisté horské vody. Uvidíte obří důl nebo pramen Labe. A nová západní větev, ta vás zase povede přes Harachov až do Pasek nad Jizerou. Tam je ta krajina uvěřitelně malebná. Jsou tam roubenky a horské louky. Mě osobně zaujala západní zastávka v Harachově v pivovaru, který je umístěn přímo ve sklářství. Tam vaří kvasnicové pivo, které dříve dodávalo sílu chlapům u sklářských pecí. No a dneska osvěží unavené turisty po výšlapu k Mumlavskému vodopádu.
0: Tak by mě zajímalo, jestli ti to pivo taky dalo sílu. Ty si na startu pivovaru, který vaří oceňovaný tradiční ležák na Třemuty, tak co byla nějaká redakční ochutnávka?
2: Samozřejmě, že to tady voní naprosto hříšně, ale já jsem přece profík, řidič, jsem tu dneska autem, takže pro mě to jistila jenom ta vůně a vynikající oběd. Každopádně všem, co sem dorazí po svých, upřímně závidím, ale přeju jim to. A pokud ještě nemáte plán na léto, zbalte baťochy, rodinu nebo kamarády a vyrazte na tuto pivní stezku. Vyčistíte si hlavu, protáhnete tělo a zažijete Krkonoše úplně jinak.
0: Naší reportérce Zuzaně Boučkové to sice dneska nejelo na chmelový pohon, ale o to víc informací pro vás nazbírala. Děkujeme za střízlivé, čerstvé zajímavosti, které si nám nabídla. Předpokládám, že si ji natáčela, fotila.
2: Ano, natáčela, fotila. Samozřejmě vše bude na sociálních sítích.
0: Hradec.rozhlas.cz, Facebook, Instagram. Děkujeme za informace a přejeme dobré odpoledne.
2: Také pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: noc kostelu nás čeká. Vstoupí už do 18. ročníku celorepublikové akce a bude i na nejrůznějších místech Královéhradeckého kraje. Tato noc, která bude zítra, představuje nejlepší možnost podívat se jednou za rok do míst, která jsou běžně přístupná jenom při konání bohoslužeb nebo ani pro širokou veřejnost neslouží, jako například sakristie nebo věže. Tak tomu bude letos opět i v Bělohradském kostele, kam vás teď za lákavým programem pozve společně s archivářem Bělohradského městského kulturního střediska Vlaďka Vildová.
1: My už jsme se tady u příležitosti Noci kostelů s Josefem Klazarem setkali. A teď pro vás máme pozvánku na další Noc kostelů.

0: v tom našem kostele, protože tam ty texty právě odkazují na spiritualitu toho očistce a cesty ke vzkříšení.
1: Pak zase bude možnost té volné prohlídky kostela.
0: A zároveň také ty přestávky můžou být užitý k občerstvení. Je vlastně na přilehlý prostranství u hřbitova, kde k dobrý náladě hraje malý šraml Jiřího Pánka, to je zakladající člen skupiny Šlapeto, když možná dneska nevystupuje v skupině, ale ten repertoár je toho Šlapeta, takže tam bude veselo. To je tedy každoroční host, takže si myslím, že kdo tam už byl, tak více ho čeká.
1: Pokračujete.
0: Tam máme Pavla Jakubce, vedoucího archivu ze Semil, ten bude mít přednášku, jak jinak, když archivář, tak o archivu, a tentokrát ten archiv bude úplně jiný, ne než papírový, ale ten přednáška se jmenuje Brodecký hřbitov jako kamenný archiv a seznámí nás s tím, co vlastně na tom hřbitově se můžeme dočíst, co tam můžeme objevit, že to nejsou jen ty strohé nápisy na deskách, ale jsou to osudy kameníků, kteří ty náhrobky vytvářeli, a zároveň taky určitě zmíní to, jak ty hřbitovy jsou dneska v ohrožení, protože mnohdy, když vymře ta generace, která platila ten hrob, nikdy nic se nenajde, tak mnohdy i skvosty prostě zanikají a mizí někde ve stoupě. Takže i o tom tam bude mluvit a jak aspoň dokumentovat tady ty památky, aby zůstaly zachovány pro budoucnost.
1: A ve 8:45 opět volná prohlídka kostela, opět bude možné vystoupat na zdejší kostelní
0: věž. A opět dělat pádek a pivečka u hasičů.
1: Ten závěr bude hudební.
0: Na ten se těším, bude to vystoupení Triatalia, kde bude zpívat Veronika Wildmann a hudebně doprovodí Anežka Chmelařová na zobcovou flétnu a Monika Chmelařová na klavír. Ten koncert se jmenuje Vivat muzika od baroka po současnost.
1: To všechno se bude dít v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě právě v noci kostelu.
0: Akce víceméně přeshraniční, protože s tím začalo se vlastně v Rakousku, takže ten termín je jak v Rakousku, tak v Čechách, částečně v Německu, někde potom, tuším, že ve Švýcarsku, někde se potom trošku odlišují těma termínama, ale je dá se říct, to jako mezinárodní akce v tomto termínu.
1: Tak děkujeme za pozvání Josefu Klazarovi, badateli a zaměstnanci Městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě.
0: Přijďte se podívat.

0: Radio Bazar.
1: A je tady to, na co mnozí čekáte, možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzertní 7minutovka pro vás.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Radio Bazar, Český rozhlas Hradec Králové má otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: No, dobrý den. To je inzerce?
1: Ano, jste ve vysílání, můžete inzerovat.
2: Děkuju. Nabízím rotopet, starší domácí dámské kolo, větší koloběžku, vše v dobrém stavu, cena dohodou. Telefon 776 293 342. Děkuji.
1: A ještě kam se dovoláme, aby to nebylo třeba daleko?
2: Holohlavy,
1: děkujeme, zdravíme do Holohlav.
2: Taky,
1: mějte se hezky.
2: Taky,
1: rotopeta, jestli chce někdo šlápnout také do pedálu, 776 293 342, tam bylo více nabídek. Takto jsme otevřeli Radiobazar Českého rozhlasu. Pokračujeme s vaším inzerátem. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, můžete
3: přeju inzerát. Krásný den, je taky u vás tak hezky, jako u nás na Špičce.
1: Určitě, ale hlavně nás zajímá, co potřebujete.
3: Já bych vám nabídla nafukovací člun pro dvě osoby, třikrát použitý, za 650 korun. Číslo telefonu 776 886 480.
1: A vy ho na Špince nevyužijete?
3: Já ho sama bohužel nevyužiju. No a děti ty všichni mají.
1: Takže děkujeme za nabídku. Ano, nafukovací člun, mějte se hezky, krásný den. Kdo má o něj zájem, 776 886 480, zatím je na Špince, ale může být právě u vás. Nafukovací člun v nabídce Radiobazaru. Český rozhlas zdraví vás, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já bych prodala babetu, dvojrychlostní, 210, ve velmi dobrém stavu, je plně funkční. A je tam výměna nového karburátoru značkou Delorto. Cena by byla 13 900 a je to Hronov a číslo mobilu 773 089 581. Děkuji, nashledanou.
1: Děkujeme také za babetu dvourychlostní v Hronově 773 089 581, pokud máte zájem o babetu. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, zdravíme i vás, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych tady polobotky s pevnou špičkou, jsou nové, 44 číslo nenošené a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji pěkně, pěkný den.
1: Hezký den přejeme i vám, nenošené polobotky 44, 731 347 275 na tomto telefonním čísle je posluchač nabízí. Třeba se právě vám 44 polobotky hodí. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne, tady Petr. Já bych chtěl pro velký úspěch zopakovat svůj asi rok a půl starý inzerát, kdy jsem poptával staré nefunkční nebo i funkční motorové pily. Jsem sběratel a rád vykoupím tyhle ty dneska už veterány vlastně.
1: A ozval se vám někdo, Petře, ozval se vám někdo nabídl motorové pily?
6: Z východních Čech objezdil jsem asi 20 lidí, takže se to vydařilo jak má.
1: No tak to nás těší, děkujeme. Tak snad to dopadne
6: super.
1: I dnes, takže motorovky
6: děkuju.
1: Vás zajímají.
6: Ano, a jakémkoliv
1: stavu. A pokud někdo má, tak kam má volat?
6: Má volat telefonní číslo 733 65 75 65. Mm-hmm. Jsem od Vanberka, ale rád si zajedu po celých východních Čechách. Není to žádný problém.
1: Věřím. Tak ať se vám sbírka rozšíří, mějte se hezky a pěkný den.
6: Děkuji vám. Pěkný den. Naslyšenou.
1: Pomůžete rozšířit panu Petrovi sbírku motorových pil. 733 65 75 65 je jeho telefonní číslo. To naše je 726 46 46 46. V případě úspěchu se dovoláte do Radiobazaru. Tak jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, kúpim helibonku, môže byť aj na opravu. A je to na telefónne číslo 606 470 561. Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Naslyšenou, kdo má helibonku, klidne na opravu, môže nabídnout 606 47 05 61. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové je v plném proudu, ten čtvrteční. Pěkný den vám, dobré odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne. Tak zdravím pěkně, ale nikdo nereaguje, tak vezmeme dalšího posluchače, dalšího zájemce, inzerenta. Dobrý den, dobré odpoledne z Radio Bazaru.
8: Dobré odpoledne. Tady posluchač Roman.
1: A co pak byste potřeboval, pane Romane?
8: Já bych potřeboval zkusit se seznámit.
1: Tak do toho, směle do toho.
8: Hledám nějakou pohodovou ženu, která má ráda procházky, hodně přírodu a prostě pro krásné seznámení a spřízněnou duši.
1: Jak si to představujete věkově, abyste šli k sobě?
8: Na věku nezáleží.
1: Nezáleží. A může třeba mít i dítě?
8: Může mít i dítě, to nevadí, může být i plnější postavy.
1: Mm-hmm.
8: A Hradec Králové nebo Pardubice, nebo to blížší okolí, tehle.
1: Tak dobře, Královéhradecko, Pardubicko, a pokud by nějaká taková dáma měla zájem poznat Romana, kam má volat?
8: Takže by to bylo na telefonní číslo 37 00 78 04.
1: Držím pěsti, mějte se hezky, pane Romane, pěkný den, nashledanou. Dámy, Romanovo číslo je 777, 37 tady, 00 78 04.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: A to je ze čtvrtečního radiobazaru vše, kde si můžete znovu najít inzeráty, přehrát, jste slyšeli. Zítra opět otevřeme po 15. hodině 35. minutě a to už bude poslední radiobazar tohoto týdne, protože bude pátek. Přejeme příjemné čtvrteční odpoledne. Palo Haberá tým teď pro vás.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

letošní sraz historických škodovek se bude konat od pátku do neděle v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové. Už 36. sraz majitelů historických škodovek a vy můžete být u toho. Hlavní program bude v sobotu. Vstup na akci je zdarma. Od pátku do soboty v kempu Stříbrný rybník už 36. sraz historických škodovek. Srdečně zveme.

Tak historické škodovky si můžete prohlédnout v kempu Stříbrný rybník od pátku do neděle. Už zítra to tam vypukne, sraz majitelů škodovek. Hlavní program bude v sobotu. Co u nás v našem vysílání, co máme na programu v nejbližších chvílích a také hodinách? Humoriáda po 16. Můžete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání dnes s Josefem Fouskem. Básník Josef Fousek přijal pozvání do humoriády. A po 18. hodině zavítáme se rozhlasovou návštěvou do České Skalice a představíme vám Luboše Moravce, chovatele exotických zvířat a cestovatele. Člověka, který má velké srdce, miluje zvířata, miluje cestování. Luboše Moravce představíme v rozhlasové návštěvě po 18. hodině. Karel Sladký přeje hezké odpoledne. Ještě něco? Telegram.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nová zelená úsporám pokračuje. Lázně Bělohrad vyčistí řeku Javorku. Ve Všestarech na Hradecku postavili repliku nejstarší studny v Evropě. A zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké odpoledne. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
3: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
2: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do konce října. Povodí Labe zahájí v létě čištění koryta řeky Javorky v Lázních Bělohrad. Práce mají zlepšit průtok v řece a zároveň přispět k lepšímu vzhledu okolí.
4: Pracovat se bude postupně podle jednotlivých částí toků tak, aby byla zajištěna průběžná údržba okolí řeky během celé sezóny. Město upozorňuje, že v některých místech může během prací dojít k dočasnému omezení pohybu podél řeky. Řeka Javorka tvoří významnou část veřejného prostoru. Oblast kolem toku využívají obyvatele procházkám a odpočinku. Pravidelná údržba má podle radnice přispět nejen ke zlepšení technického stavu toku, ale také k zachování upraveného vzhledu okolí krajiny. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních archeologických nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou více než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Experimentální archeologové studnu částečně hloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
5: Ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat, jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle postaru, tak by to trvalo hodně dlouho. Sport.
2: První tenista světa Ital Sinner vypadl na Roland Garros už ve druhém kole. S Argentincem Cerundolem prohrál v pětisetové bitvě. Největší favorit turnaje vedl 6-3, 5-2, 5-1, poté však začal mít pravděpodobně vinou horka výrazné potíže. Cerundolo třetí set otočil na 7-5 a další sady získal 6-1 a 6-1.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a poměrně chladná. Teploty klesnou k 6 stupňům, na horách k 5 a v Broumovském výběžku bude kolem 3. Zítra čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Královéhradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody nám je, představte si, Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zaprstěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: to bude prýma,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno,
2: to,
1: Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A tak a zkousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděliček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocný, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásahu lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a ano. Vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scházím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, perunky má kdo ještě? Organizační.
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek,
9: prosím vás.
7: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, dík vás zatáhnu na kyšno. Divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hrajem.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, to je moje místo, vždycky. Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač

0: vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
3: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
2: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
4: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
2: Děkujeme za váš hlas, přejeme Děkuji. Hezký den. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle. A
2: dobrý den.
5: A taky zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
2: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
6: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
2: Ano.
6: Mauta, pánové.
4: Mauta.
6: A dáme si Bohdalinku.
2: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
2: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
8: Haló, tak dobrý už den, bezva. Tady Matíš, zdravím.
2: Zdravíme. A?
8: Pana Fouska.
4: Děkuju.
8: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
2: děkuji.
8: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
4: Děkuju.
8: A pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
4: Zdar Bůh.
2: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
4: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
2: Jako by to řekla ona sama.
4: No.
2: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
9: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, až jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak, přichodím.
10: Ty jsi
9: vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
10: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady,
9: zlázni. Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
9: No to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
10: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám si hezky večkere k tomu.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
10: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, denně.
10: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítí
9: vermut.
10: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní vyholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky.
10: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, aby když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ty tak já...
9: Ne,
10: tak
9: to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko. Mm-hmm. A prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kdo je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Vy jste poházený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, přitom na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou, pečou, pečou, pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma čandama. Mluvky, ty...
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekne, to je zajímá.
10: To ti řeknu, a to ti bude zajímat.
9: Tak,
10: no, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak se ho pořád jistuje. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: A to je tě málo?
9: Ten pojde Fox terrier, když mám tady komediánský
10: vůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Komediánský
9: hodničko. Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pak z balháku.
10: Skoro na svém místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl, tak nejde tam tady.
10: Tady druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud, co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od 30 jsou. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zaštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně, parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli suchu někteří čeští zemědělci čekají nižší výnosy. Pokračují přípravy vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Pardubice plánují od září úplně zakázat používání mobilů ve školách a zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsuších za poslední dekády.
3: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
4: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
3: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
5: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejty pěkně rovnoměrně.
3: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Prezident České republiky Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři ze spolku Garda města Hradce Králové. Akce se uskuteční na Chlumu a v Hradci Králové začátkem července a připomene jednu z klíčových událostí prusko-rakouské války.
6: Do příprav programu se podle organizátorů zapojují instituce z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje i vojensko-historické spolky z Česka a zahraničí. Součástí hlavního programu budou pietní akty, historické ukázky, koncerty i bitevní rekonstrukce. Akce se uskuteční od 3. do 5. července a připomene události prusko-rakouské války z roku 1866 a jejich dopad na vývoj střední Evropy. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Pardubický magistrát plánuje sjednotit pravidla pro používání mobilů ve školách. Od září by tak žáci základních škol zřizovaných městem nesměli používat mobily nejenom při výuce, ale ani o přestávkách. Změnu by měly školy plošně zapracovat do svých školních řádů. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice říká, že regulaci mobilů ve školách podporuje i většina rodičů, kteří odpovídali v anketě.
7: Protože si zkrátka myslíme, že ty děti by mezi sebou měly mluvit, měly by komunikovat, měly by využívat třeba ty volné zóny, které mají ve školách, aby si třeba šli zahrát ping-pong, nebo se věnovali sportu, anebo té běžné mezilidské komunikaci místo mobilních telefonů. Takže k tomu směřují ta naše metodická doporučení.
1: Sport.
2: Skončila první třetina čtvrtfinálového souboje hokejového mistrovství světa mezi Českem a Finskem. Finové po ní vedou 2-0.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a poměrně chladná. Teploty klesnou k 6 stupňům, na horách k 5 a v Broumovském Výběžku bude kolem 3. Zítra čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové se 2 osobní auta srazila na křižovatce u hotelu Garny. Projíždějte tam s opatrností. S komplikacemi počítejte také na silnici 33 u Předměřic nad Labem, tam se srazilo osobní auto s dodávkou, a na silnici 286 v Železnici na Jičínsku policie vyšetřuje nehodu 2 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Začíná 4 minuty po 17. hodině. O čem jsme 28. května vysílali? Jaké události přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Hasiči varují před používáním otevřeného ohně v přírodě. Hrozí totiž nebezpečí požárů. Probereme to. Jak se bude počasí vyvíjet dál? Zeptáme se přímo v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. A o čem se mluví? Ve Stěžerách vznikl nový hospic Hradecko. Vše kolem něj probereme s Vojtěchem Šůstkem, ředitelem Charity Hradec Králové, která má hospic provozovat. Poslechněte si v 17 hodin 30 minut. S pravodajsko-publicistickým souhrnem Den v kraji vás provede Karel Sladký, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 28. květnového dne teď shrne Tomáš Mysliveček.
2: Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli první klienti stěhovat v prosinci. Zájemci o pobyt nebo jejich opatrovníci se už můžou hlásit. V domově bude 55 míst pro seniory, kteří potřebují neustálou péči. Vedení města počítá s kolaudací na konci letních prázdnin. V některých oblastech Česka stále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím požáru. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho. Jaká je situace v Královéhradeckém kraji, řekneme za pár minut. Společným sázením slunečnic si dnes v domově svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku připomněli Světový den roztroušené sklerózy. Jde o jediné lůžkové zařízení v Česku, které se specializuje výhradně na komplexní péči o nemocné s touto diagnózou. Velká část klientů je odkázaná na pomoc druhých. Výsadba slunečnic je tam každoroční tradicí. Krajská střední škola služeb obchodu a gastronomie Hradec Králové bude mít nové výukové prostory. Radní kraje uvolnili na plánovanou investici 165 milionů korun. Rekonstrukce a výstavba nového objektu by mohla být dokončená v roce 2028, informoval o tom mluvčí hejtmanství Dan Lechman. V blízkém okolí Lomnice nad Popelkou mohou turisté využívat tři nová odpočinková místa. Město je nechal vybudovat u Oborského rybníku, za zámečkem v Oboře a na Košově.
3: Každé nabízí přístřešek se stolem a dvojící lavec. Součástí vybavení jsou také odpadkové koše a stojany na kola. Snahou je připravit větší komfort pro návštěvníky i podporu turistiky a cykloturistiky v regionu Českého ráje a Podkrkonoší. Na dalších novinkách se pracuje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Na letišti v Hradci Králové odpoledne přistála dvojice elitních stíhacích letounů Eurofighter Typhoon, hlavní lákadlo víkendové aviatické pouti. U jejich příletu byla naše reportérka a před koncem hodiny přinese podrobnosti.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 28. května, den v kraji, Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn. Meteorologové varují před nebezpečím požárů. Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu pro části Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. V Královéhradeckém sice přímé nebezpečí nehrozí, i tak by ale lidé měli být podle hasičů opatrní při používání otevřeného ohně v přírodě. Podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček.
1: Hasiči doporučují, aby lidé využívali k rozdělávání ohně v přírodě jenom místa k tomu určená. Jde například o připravená tábořiště, kde nehrozí rozšíření ohně do volné přírody.
2: Pamatujme na to, že každé ohniště opouštíme až ve chvíli, kdy je řádně uhašeno a místo je ideální důkladně prolít vodou. Co si mnoho lidí neuvědomuje, to je to, že požár se může zejména v lesním porostu šířit nejenom po povrchu, ale také kořenovým systémem. A na povrchu se tak může objevit i se značným časovým odstupem a třeba i stovky metrů dál od původního místa vzniku.
1: Připomíná Martina Gecová z krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
0: A na co dalšího by si lidé v přírodě měli dávat i v Královéhradeckém kraji pozor?
1: Třeba také na odhozené nedopalky od cigaret. Ty jsou totiž podle hasičů častou příčinou požáru v lesním porostu a stává se, že kvůli odhozené cigaretě začnou hořet třeba i příkopy podél silnic a od nich se oheň může šířit třeba na vedle stojící louku nebo pole. Statisticky je nejvíc požáru právě teď na jaře a důvodem je třeba i spalování přírodních materiálů během jarních úklidů, které se potom následně vymkne kontrole.
0: Kolik požáru lesních porostů nebo polí letos na jaře hasiči v Královéhradeckém kraji evidují?
1: Když se zadívám do statistik od prvního jarního dne, tedy 21. března, tak jednotky hasičů vyjížděly k 60 požárům. V polovině případů šlo o lesní porosty, tu druhou polovinu hasiči evidují jako oheň v trávě nebo na polích. V dalších desítkách případů záchranáři hasili třeba požáry pařezů, kompostů nebo třeba trávy. To má zkrátka v jejich evidenci jinou kategorii. Se suchem může souviset i celá řada případů, kdy hoří odpady nebo třeba suché listí. Naposledy včera hořela například tráva u Milíčevce na Jičínsku anebo lesní hrabanka v Hradci Králové.
0: Tak buďme opatrní při používání ohně ve volné přírodě, hlavně v těchto dnech pozory v Královéhradeckém kraji. Děkuji Václavu Plecháčkovi, nashledanou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek 28. května má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové celý den Jaroslav Tuček. Celý den sleduje počasí. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Zdá se, že se ochladilo. Jaký byl dnešní den z vašeho pohledu?
2: Určitě se ochladilo po těch teplých dnech, konečně trošičku lehké ochlazení a krásný sluneční den. Ráno bylo vcelku chladno, ty teploty se nejčastěji pohybovaly od 9 do 3 stupňů, ty 3 stupně jsme měli v Teplicích nad Metují, v Broumově a nejtepleji v úvozovkách ráno bylo tady ve Svobodných dvorech v Hradci 9,3. No a maxima jsme dosahovali opět ve Svobodných dvorech, bylo nejtepleji dneska 22,5 stupně, a takže příjemný takový skoro letní den.
1: Krásně jste nám ho zhodnotil, děkujeme za to. V 17 hodin 20 minut. Co nás čeká po zbytek dnešního dne?
2: Tak po zbytek dnešního dne v podstatě budeme pokračovat v té malé oblačnosti nebo skoro žádné oblačnosti a na noc budeme mít jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ty teploty zase budou trošku klesat, ráno bude o malinko chladněji, než bylo toto ráno, takže to zítřejší se bude pohybovat nejčastěji mezi 9-6 na Broumovsku kolem 3. No a vítr, ten bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů a nebo budou místa, kde nebude foukat vůbec.
1: Ovlivnil nás přechod slabé studené fronty, tak co zítra, taky nějaká fronta přejde?
2: Zítra žádná, zítra už se pomaličku zase začne oteplovat a budeme mít parádní letní den, jasno nebo skoro jasno, s tím, že potom na závěr toho dne někdy kolem půlnoci začne od západu přibývat oblačnost. Na ten denní sluneční svět to nebude mít žádný vliv, takže teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 a vítr i zítra přes den bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu.
1: Jaroslave, do jakého víkendu, do jaké soboty se probudíme?
2: No, probudíme už se do trošku oblačné soboty, nicméně musíme počítat i s tím, že s tou oblačností přijdou i nějaké srážky, nebude jich moc, budou se vyskytovat ojediněle. Ten, kdo má v plánu jet nahory, tam ty srážky budou četnější. No a zároveň se výjimečně můžou objevit i nějaké bouřky. Mělo by to být hlavně především v ranních a dopoledních hodinách. Odpoledne potom ty srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnost až na polojasno, takže i to slunce v závěru toho dne by se mělo stihnout. No a nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia, na Broumovsku by to mělo být kolem 6, no a maximální teploty od 23 do 27 stupňů Celsia, takže v sobotu teplo. Vítr ten bude mírný od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout. No a když se podíváme na neděli, ta bude ještě teplejší, no a tam bychom se měli probudit do nějaké polojasné oblohy, s tím, že pak v průběhu dne od západu bude přibývat oblačnost a k večeru se k té oblačnosti přidají místy přehánky, občasný déšť nebo i bouřky. 12 až 8 to budou minima, maxima 24 až 28 stupňů Celsia a vítr jenom slabý od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Takže víkend bude teplý, s tím, že musíme počítat, že potkáme možná i někde nějakou slabou přehánku nebo i bouřku.
1: Já jsem čekal, koho potkáme. S Jaroslavem Tučkem jsme se potkali ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak už všechno víme, to je dobře. Děkujeme za předpověď, víme, na co se připravit. I vzhledem k aviatické pouti, která nás o víkendu v Hradci čeká, na kterou se Jaroslav Tuček velmi těší.
2: Určitě.
1: Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: 16. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: O čem se mluví o novém hospicu Hradecko? Vše probereme už za 3 minuty. Den v kraji Českého rozhlasu.

0: O čem se mluví?
1: Z Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Mluvit budeme o novém hospici Hradecko ve Stěžerách. Moderní zařízení zahájí provoz 1. června a chce nabídnout lůžkovou a odlehčovací službu lidem v závěru života. Kapacita je ale 20 lůžek. Proč tak málo? Kdo se do zařízení reálně dostane? A je zajištěný personál v době, kdy zdravotnická zařízení bojují o každou sestru a pečovatele? Nejen na to dnes odpoví Vojtěch Šůstek, ředitel oblastní charity Hradec Králové, která zařízení provozuje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Pane řediteli, nový hospic je prezentovaný jako velká a důležitá pomoc, ale 20 lůžek, není to vzhledem k té stárnoucí populaci v našem kraji málo?
2: Nevím, jak na to správně odpovědět. Existují na to určité statistiky, určité zkušenosti. Vlastně hospicová péče v naší republice se začala provozovat vznikem prvního hospice před 30 lety a přebírali se zkušenosti ze západních zemí, kde se nějak zkušeností ukázalo, že to množství hospiců, které u nás máme, je přiměřené počtu obyvatel.
1: Ale proč 20 lůžek?
2: No, abych to uvedl na pravou míru, tak tam bude 12 lůžek. Bude tam 12 lůžek hospicových a 8 odlehčovací služby.
1: Takže prakticky to bude ještě méně.
2: No.
1: Je to tedy odborně ideální kapacita nebo kompromis?
2: Není. Už máme jeden hospic, ten první v Červeném Kostelci. My určitě jsme nechtěli být nějakým konkurentem nebo aby byl odliv klientů k nám, takže my jsme vlastně jakoby doplnili ten počet těch lůžek a myslíme si, že v téhle situaci je to asi dostačující. My jsme navíc jenom pro takovou zajímavost jsme se šli inspirovat do Německa, do města Witten a Herne, kde pro města velikosti Hradec Králové jsou vybudovaný hospice o velikosti 10 lůžek.
1: Kolika lidem ročně může takovýto hospice reálně pomoci? Můžete dát nějaký odhad?
2: Nevím, nemám to přepočtené na náš hospic, ale vím, že určitě se to pohybuje u těch větších hospiců, je to víc jak 100 klientů ročně.
1: Co řeknete rodinám, které slyší nový hospic, ale zároveň vědí, že míst bude takto málo a že ta reálná šance dostat se do něho je velmi nízká?
2: Tak my ještě nabízíme to, že vlastně jako charita 14. rokem provozuje i domácí hospicovou péči

0: A hospic je takový jakoby doplnění tohoto doprovázení lidí, kteří jsou v posledních fázích života. Takže není to tak, že by nebyla možnost zaopatřit ty lidi jiným způsobem.
1: Ale mnozí o to určitě projevili a budou projevovat zájem. Tak kdo se do hospice dostane? Jaká budou jasná kritéria přijetí?
0: Tak hospic je specifický tím, že vlastně je to místo, kde lidé už nejsou léčení. Je tam vlastně z nějakého lékařského rozhodnutí stanoveno, že ta progrese toho onemocnění většinou onkologického je tak vážná, že už vlastně není potřeba toho člověka léčit, ale vlastně nějakým způsobem doprovázet. Takže o tom rozhoduje lékař buď ve fakultní nemocnici nebo praktický lékař.
1: Ale těch odcházejících lidí bude daleko více, než bude počet lůžek, nebo se pletu?
0: To bude, ale to ukáže čas asi. My, říkám, vycházíme z nějakých zkušeností a podle toho jsme tenhle ten hospic jako koncipovali.
1: Jak zabráníte tomu, aby mezi lidmi nevznikl pocit, že se do hospice dostanou jen ti, kteří mají kontakty, informace nebo štěstí?
0: Tak obecně hospice jsou přístupné úplně pro všechny lidi, ať bohaté, chudé, a nebudu jmenovat jaké ještě. Prostě je to služba, která by měla sloužit široké veřejnosti a je tady rozhodující slovo lékaře, který na základě diagnozy určí, jestli to je klient hospice nebo není.
1: Bude existovat pořadník?
0: V hospici je to tak, protože ta doba toho pobytu je velmi krátká, průměrně se pohybuje maximálně do měsíce. Takže se ani nedá říct úplně pořadovník, ale jde o to, že každý, kde nastane tahle situace, tak má možnost na našich stránkách si vyplnit dotazník a zaslat žádost.
1: Takže když někdo zavolá s tím, že má doma umírajícího člověka a už to nezvládá, jaký bude praktický postup? Kam zavolá, kdo rozhodne, co se stane dál?
0: Tak on většinou má zprávu lékaře o svém zdravotním stavu, kterou předá k nám do hospice a náš hospicový lékař ve spolupráci s vrchní sestrou posoudí a rozhodnou, jestli je to již náš klient.
1: A bude tato péče dostupná běžné rodině z Hradce nebo i z menší obce v kraji i finančně?
0: Určitě to bude dostupné. Nestanovili jsme vyšší příspěvek, jak je standardní u hospiců.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Mluvíme o novém hospici ve Stěžerách. Hostem je ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek. Připomeňme, pane řediteli, že na stavbu za 180 milionů korun se složili stát, kraj, další samosprávy, církev i dárci. Budova je velmi moderní, ale hospic stojí hlavně na lidech a proto se ptám, máte už zajištěný personál?
0: My jsme byli velmi překvapení, že se nám přihlásilo spoustu uchazečů. Hospic tvoří takový multidisciplinární tým, je složený z lékařů, zdravotních sester, sanitářů, pečovatelů, sociálních pracovníků a dalšího personálu provozního. A byli jsme velmi překvapení, přestože zdravotních sester je nedostatek, tak se nám přihlásilo poměrně velké množství.
1: Kolik lidí celkem budete potřebovat nebo potřebujete?
0: Zhruba kolem 30 lidí.
1: A máte tedy obsazené všechny klíčové pozice? Nebo se personál hledá teprve?
0: Klíčové pozice máme obsazené, ještě nějakým způsobem scháníme občas nějakou sestru, ale v podstatě máme obsazeno. Chci říct, že možná je zajímavé, že hospic je velmi specifické zařízení. Je to zařízení, které by mělo nějakým způsobem být nejen zdravotní, ale i sociální. Mělo by to evokovat takový jako pocit domova a proto ten tým je sestaven, tak jak jsem říkal, multidisciplinárně. Je tam spoustu profesí a ten tým je menší, takže ten kolektiv, když se dobře zžije, tak vytváří velmi příznivé podmínky a prostředí a možná to je jedna z věcí, která ty zaměstnance láká. Že je na toho klienta víc času, na toho klienta se pohlíží trošku z jiného úhlu, nejen ze zdravotního, ale i z toho sociálního.
1: No ale pokud někdo přejde z jiné služby, tak tam bude chybět. Počítali jste s tím dopadem na celý systém péče v kraji?
0: Já se přiznám, že jsem se tím ani nezabýval, protože já se domnívám, že hospice jsou velmi důležitá zařízení. Na to, jak jsme moderní společnost, tak já myslím, že je velmi důležité, abychom se důstojně rozloučili s životem člověka, nějakým způsobem ho doprovodili. Takže já si myslím, že to je jako součást toho systému. V bohaté společnosti by to mělo být automatické. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že tady to místo má ten hospic.
1: A budete spolupracovat i s fakultní nemocnicí Hradec Králové s praktickými lékaři, sociálními službami a mobilními hospici?
0: tak to je velmi nezbytně nutné. My vlastně dlouhodobě, jak už provozujeme 14 let domácí hospicovou péči, tak máme úzkou spolupráci s fakultní nemocnicí a samozřejmě i s různými praktickými lékaři.
1: Součástí hospice, jak už zaznělo, je i odlehčovací služba z osmilůžky, která nabídne pomoc pečujícím s těžce nemocnými. Kdy poznáme, že hospic neběží jenom formálně, ale skutečně kvalitně?
0: Tak my jsme teďka na začátku. Jak jsem říkal, mě překvapilo, že o tu personální část byl velký zájem a já předpokládám, že se nám podaří sestavit dobrý tým, ale všechno ukáže čas. Ta péče je velmi náročná, ty lidi se musí zžít a ne každý osobnostně třeba to zvládne. Takže ten tým se bude tvořit a zpětnou vazbu bude samozřejmě zpětná vazba od příslušníků toho klienta, od těch, kteří ho doprovázejí a podobně. Takže očekávám, že tu zpětnou vazbu budeme mít.
1: Takže nejdůležitější, co budete sledovat, bude ta zpětná vazba.
0: Určitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
1: Mluvím s ředitelem Hradecké charity Vojtěchem Šůstkem o novém hospici ve Stěžerách. Myšlenka na vybudování vznikla už před 13 lety. Samotná výstavba byla zahájena v listopadu roku 2024 a od samého začátku s velkou podporou veřejnosti. Přesto už se ozývají i slova, jestli bychom neměli místo budování takovýchto zařízení více podporovat rodiny, aby lidé mohli odcházet doma. A proto se ptám, jestli není kamenný hospic jenom náhradním řešením za to, že domácí péče není dost silná.
0: Já si myslím, že ta společnost je nějak nastavená. Je to velmi složité téma, protože ne každý má možnost doma doprovázet. Jo? Jsme velmi exponovaná společnost, jsme nastavení na výkony a ne každý má možnost jako toho svého příbuzného třeba doma doprovázet. Proto ten hospic je taková alternativa. Je to alternativa mezi tím domácím prostředím a mezi prostředím třeba nemocnice, kde opravdu ten člověk umře doslova do písmene za plachtou a tady má možnost jako důstojně dožít.
1: Takže vnímáte to tak, že hospic by měl být poslední možností, když ta domácí péče selže?
0: Možná by se to dalo i říct i takhle, ale možná by se to dalo říct tak, že by se měla kultivovat i ta péče o člověka, protože my vlastně ve zdravotnictví jsme nastavený tak, že neustále toho dotyčného léčíme a ve chvíli, kdy ta léčba přestane fungovat, tak my nejsme schopni kromě hospiců nějakou novou instituci nastavit, která by se o toho člověka starala tím způsobem, že mu jenom tlumí ty bolesti a dopřeje mu nějakým způsobem i ty další věci, co se týká třeba, nevím, setkání s blízkými a podobně.
1: A vy osobně nemáte pocit, že společnost je aktuálně nastavená, takže chce, aby se stavělo čím dál víc zařízení, aby s těmi lidmi v uvozovkách nebyly problémy a že se tak trošku zbavují té zodpovědnosti?
0: Tak já myslím, že to je celkově o výchově. Jako ta hospicová péče už tady u nás funguje 30 let a myslím si, že ta společnost se kousek posunula. To vytěsňování smrti bylo velmi silné téma. Dnes už se s tím líp pracuje, protože spousta lidí má osobní zkušenosti, jak s doprovázením třeba vlastním, nebo s doprovázením z domácí péče, nebo z hospicové. Takže já si fakt myslím, že se ta společnost jakoby postupně v tomhle vzdělává a uvědomuje si, že i tato část života je důležitá. Spousta lidí umírá i třeba v domovech důchodců a tady je velmi důležitý říct to, že i domovy důchodců dneska už si vychovávají takový, jakoby, když to řeknu, paliativní tým, kdy se proškolujou a snaží se i vytvářet prostředí jakoby v uvozovkách hospicové i v těch domovech důchodců nebo spolupracují s domácí hospicovou péčí.
1: Myslíte si, že by mohl být projekt hospice ve Stěžerách modelem pro další místa v Královéhradeckém kraji?
0: Tak my jsme asi jeden z takových možná posledních hospiců, který se tady v dohledné době asi budujou, protože nějakým způsobem se hovoří o tom, že to území republiky je nějakým způsobem pokryto. Možná je to otázka víc na odborníky, ale já se domnívám, že když ne tahle péče hospicová, jako máme my, tak vylepšená péče třeba v nemocnicích, domovech důchodců a podobně by mohla tohle nahradit nebo doplnit.
1: Kolik let jste věnoval tomuto projektu hospice ve Stěžerách?
0: Celkem 9 let. Já jsem v roce 2017 nastoupil k diecezní charitě a dostal jsem to za úkol tenhle projekt. Byla to dlouhá cesta, do toho přišla pandemie, válka na Ukrajině a podobně, takže to bylo dost komplikované, ale nelituju toho času, protože na té cestě člověk potkal spoustu krásných, zajímavých lidí a podporovatelů.
1: Hospic tady už stojí, je krásný, ale jak už jste v nejednom rozhovoru řekl, jste teprve na začátku, tak co byste si přál, aby si lidé za pár dní po jeho otevření řekli?
0: Tak možná, že hospic je pro všechny bez rozdílu, že tu možnost mají, že bude tady připravený tým pracovníků, který doufáme bude fungovat tak, aby vytvořil velmi příznivé prostředí pro toho odcházejícího, bezpečné prostředí a nejen zdravotní, ale i sociální.
1: Doplnil ředitel Charity Hradec Králové Vojtěch Šustek. Děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje i Pavla Kindernajová.
2: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hradec.
1: Na letišti v Hradci Králové dnes odpoledne přistála dvojice elitních stíhacích letounů Eurofighter Typhoon. Jde o jedny z nejmodernějších a nejrychlejších letounů v Evropě, které do krajského města zamířily jako hlavní lákadlo víkendové aviatické pouti. Jejich přílet sledovala reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Adélo, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, stále ještě z hradeckého letiště. Teď už je tady ticho, ohlušující hřmot a otřesy, ale mohli lidé slyšet a cítit ještě mezi 3. a 4. hodinou odpoledne. A to nejen přímo v Hradci Králové, ale i v širokém okolí. Oba letouny sem do dějiště aviatické pouti přiletěly z německého Neuburgu a musím říct, že ten samotný přílet byl obrovský zážitek. Stíhačky nejprve několik minut kroužily nad krajským městem a těsně před přistáním pak piloti předvedli několik manévrů. Ten zvuk se mnou chvílemi doslova fyzicky otřásal a o to víc mě potom překvapilo, že samotné přistání byla vlastně velmi tichá a ladná záležitost. Kromě příletu Eurofighteru, který se obešel bez jakýchkoliv komplikací, se dnes můžou organizátoři radovat i z výsledků klíčové kontroly Úřadu pro civilní letectví. Ta potvrdila, že je letiště na víkendovou akci připravené a nic nebrání tomu, aby se tu od soboty do neděle mohly vystřídat dát desítky tisíc návštěvníků.
1: Adélo, platí, že oba tyto stroje se budou moct návštěvníci aviatické pouti o víkendu prohlédnout zblízka?
2: Platí, ale každý bude mít úplně jinou roli. Ten první z Eurofighterů zůstane po celou dobu na zemi, aby si ho návštěvníci skutečně mohli detailně prohlédnout a ten druhý pak budou moct sledovat ve vzduchu. A je na co se těšit, protože tenhle stroj dokáže letět až dvojnásobnou rychlostí zvuku. Přesněji mluvíme o 2,5 tisíce kilometrech za hodinu. Pro lepší představu by se dalo říct, že celou Českou republiku by od západu k východu dokázal přeletět za pouhých 15 minut. Má navíc takovou konstrukci, že se ve vzduchu dokáže obrazně řečeno otočit na pětníku a pilot pak při takových manévrech zažívá přetížení, kdy jeho tělo váží až 9x své váhy. Mimochodem za kniplem toho předváděcího speciálu bude sedět elitní pilot, jehož civilní jméno neznáme, on využívá přezdívku Noble a pro něj je to letošní sezóna vůbec tou úplně poslední v jeho kariéře. Takže tady v Hradci Králové se bude s diváky loučit a to na samotné hranici fyzikálních možností.
1: Připomeňme, že aviatická pouť se letos poprvé stěhuje z Pardubic právě do Hradce Králové. Na co dalšího se lidé vedle těchto stíhaček mohou o víkendu v Hradci na letišti těšit?
2: Tak ten program je nabitý, představí se přes 40 letadel, kromě Eurofighterů návštěvníci uvidí i armádní gripeny, výsadek chrudimských parašutistů z letounu Casa, ale i historické skvosty, jako je třeba americká stíhačka z konce druhé světové války Berket, která bude mít v Česku premiéru. Dorazí i slavná akrobatická letka Flying Bulls nebo vicemistr světa Martin Šonka. No a k té organizaci aviatické pouti ještě na závěr doplním, že pořadatelé tady už minulý týden podepsali memorandum, podle kterého akce tady na hradeckém letišti zůstane minimálně do roku 2030, protože pardubické letiště aktuálně slouží jako zázemí pro stíhačky z Čáslavy. Areál se o víkendu otevře v 9 hodin ráno, hlavní letový program pak odstartuje v poledne.
1: Doplnila reportérka Adéla Kavříková, díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A Český rozhlas Hradec Králové bude z aviatické pouti vysílat přímým přenosem v sobotu od 14 do 15 hodin. Přímý přenos z letiště v Hradci Králové nabídneme. Pokud tam budete, můžete se tam s námi setkat.

0: ještě, co budeme sledovat zítra. Zítra ráno bude naším hostem starosta Dvora Králové nad Labem inženýr Jan Rolý. Dozvíme se, jak se lidem ve Dvoře Králové nad Labem žije, ale inženýra Jana Rolýma se budeme ptát i na další plány. 9:05. 3 hodiny celé dopoledne budeme vysílat z Mžan v Sověticích, kde se bude konat opět po roce zemědělský den. V Jičíně začne dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Detailně se tomu budeme zítra věnovat. A ve Vrchlabích budeme sledovat nepřetržitou štafetu žáků, rodičů, učitelů, členů sportovních oddílů i představitelů komunální politiky. Cílem bude společně oslavit 40 let existence základní školy Vrchlabí a zároveň podpořit hospic Duha. Akce začne ve 20 hodin a skončí až v neděli v poledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním nás provedl Karel Sladký, takový byl zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Za 4 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich další z portrétů regionální osobnosti. Tentokrát zavítáme do České Skalice s rozhlasovou návštěvou za Lubošem Moravcem, chovatelem a cestovatelem. Počkejte si na to po 18.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Nový domov pro seniory v Hostinném zahájí provoz ještě letos. Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na světový šampionát a čeká nás chladná noc. U zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Do nového domova pro seniory v Hostinném by se mohli první klienti stěhovat letos v prosinci. Vedení města počítá s kolaudací na konci letních prázdnin. V domově vzniká 55 míst pro seniory, kteří potřebují neustálou péči. Zájemci nebo jejich opatrovníci se už mohou radnici v Hostinném hlásit. V současné době jsou v novém objektu hotové pokoje, kanceláře, skladové prostory a začíná malování. Další práce popisuje nezávislá starostka Dagmar Sahánková.
5: Nová fasáda je na původní budově, na nové budově probíhá zateplení, dokončuje se střecha na té staré budově, teď už řešíme i přeložení kanalizace té dvorkové části objektu.
4: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
6: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký a právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
4: Hraběta v divadle vystoupil naposledy v neděli. Soubor dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V něm Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra a ve hře hrál postavu Bedřicha Síry. Třebechovice pod Orbem budou mít novou vizuální identitu. Součástí změny bude nové logo i speciální typ písma, který budou využívat město a jeho příspěvkové organizace.
7: Novou vizuální identitu chce město využít například na webových stránkách, informačních materiálech nebo městském mobiliáři. Součástí projektu je také sjednocení grafického stylu jednotlivých organizací. Nové logo představí vedení města veřejnosti 5. června v rámci muzejní noci. Kompletní vizuální identitu pak chtějí v Třebechovicích zavést od poloviny letošního roku. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Sport.
4: Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále světového šampionátu. Po dvou třetinách národní tým prohrává 1-3. Jediný gól při přesilovce 5-3 dal obránce Filip Hronek. A čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
8: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
4: Finální nominaci na mistrovství světa oznámí fotbalová reprezentace v neděli po zápase s Kosovem.
1: Počasí.
4: Noc bude jasná nebo skoro jasná a poměrně chladná. Teploty klesnou k 6 stupňům, na horách 5 a v Brumovském výběžku bude kolem 3. Zítra čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehodu osobního auta máme hlášenou na 97. kilometru D11 ve směru na Polsko. Dejte tam pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný čtvrteční podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové a v naší společnosti vám určitě v této hodině dobře bude. Vezmu vás totiž na jarní rozhlasovou návštěvu do zooparku v České Skalici, kam míří lidé z celé republiky. Miláčkem návštěvníků, také jsem si ho oblíbil, je Leoš, opičák z rodu Malpa Hnědá. Já vám chci ale představit muže, který ho tam vychoval a stará se i o desítky dalších zvířat, včetně exotických. Je to velký srdcař, Luboš Moravec, chovatel, ale i cestovatel, pro kterého se stala zvířata smyslem života. Ale představte si, až po 40, kdy se pustil do smělého plánu založit kontaktní zoopark a své sny si plní dál. Jak to uslyšíte také v dnešní rozhlasové návštěvě. No a dnes se dokonce o to Luboše Moravce učí velké evropské zoologické zahrady. Pro děti a studenty chystá přírodovědné programy. Na rozhlasovou návštěvu, na kterou jsem se za ním vypravil, jsem měl možnost natáčení i v klecích a v zázemí tamního zooparku. No, bylo to velmi zajímavé, někdy akční. Uslyšíte už za malou chvíli po písni Jaromíra Nohavici, kdy se společně do České Skalice za Lubošem Moravcem vypravíme. Hezký podvečer a hezký poslech.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
2: Karel Sladký vás zdraví z Family Parku, z České Skalice, ze Zooparku. Jsme tady s majitelem Lubošem Moravcem. Luboše, vám chci představit, protože to je velký srdcař a milovník zvířat. Luboši, dobrý den.
3: Já vás taky, Karel, zdravím, zdravím všechny posluchače.
2: A víte, co je zajímavé, že ta vaše láska k zvířatům vlastně vznikla, až když vám bylo 40, že to bylo takové zlomové období, co se v těch 40 stalo?
3: No je to tak, já jsem tenkrát dostal od přátel, od kamarádů, od známých, jsem dostal ke 40 nám nějaký slepice, ovcí a takovýhle zvířátka a já to mám tak, že prostě vždycky chci být ve všem nejlepší, tak hodně dobrý, takže přišla určitě na paškal otázka, proč chovat obyčejný slepice, když můžu mít neobyčejný slepice, proč chovat ovce, když můžu mít třeba lamy, alpaky a podobně, takže tak jsem se postupem času dostal nějakým způsobem k tomu chovatelství a zjistil jsem, že mě ty zvířata hrozně moc uklidňují, naplňují. Zvířata nejsou zákeřní, zlí, je to úžasná práce a já tady trávím prostě hodiny času, třeba i pozorováním. Samozřejmě se zapojuju i do takových procesů, jako je krmení, mě to prostě baví.
2: Takže kamarádi vás vyhecovali, řekli, hele, bylo by dobré třeba mít takový zoopark.
3: To bylo ještě jiná, Karle. To bylo tak, že prostě já jsem si chtěl udělat svoji soukromou sbírku zvířat, který se mně líbí. Takže jsem vždycky si vybral nějaký zvíře, připravil jsem mu podmínky takový, abych to mohl chovat. No a v podstatě někde v roce 22 už jsem za mnou chodili kamarádi a podobně a říkali, hele, proč to neotevřeš pro lidi? Já jsem tu ambici nikdy neměl. Nikdy jsem to prostě nechtěl dělat, až oni mě svědčili v tom, nehledě na to, že v té době už jsem kamarádil hodně s doktorem Igorem Šimkem, který měl svoji privátní zoologickou zahradu v Sedlci u Mikulova, ten do mě vandroval, hučel taky, takže já jsem to v roce 23 otevřel pro lidi a nějakým způsobem prostě se snažím napredovat, jít dopředu. Dneska už prostě nedbám na to, aby tam byla nějaká kvantita. Leoši.
2: Leoš Opičák, malpa.
3: Houká tady na mě. Takže snažíme víceméně opravdu těm zvířatům dopřát komfort, aby jsme i těm návštěvníkům mohli ukázat, že prostě ty zvířata se můžou mít dobře v zajetí, dostávají tu péči prostě jak má být a máme to prostě vychytaný za ty roky, takže to funguje.
2: Já to právě myslím, jestli si lidé neříkají chudáci, zavření v klecích celý den, kdyby tam zavřeli mě.
3: Jo, tak samozřejmě s takovýma názorama se potkáváme, ale je to vlastně o tom, že ty lidi, pak když to studujete na těch sociálních sítích a podobně, tak zjistíte na to, že zatím je vždycky něco, jo? Buď to je nějaká závist, každý, kdo to nějakým způsobem závidí, tak si nedokáže spočítat, co to je za každodenní drill, každodenní práci, tak i zvířat se tady je nakrmit. Prostě dva lidi se o to starají od rána do večera, není opravdu co závidět.
2: Jsme v rodinném zooparku, Family Parku v České Skalici, směrem na Ratibořice. Já jsem teď zavřený ve voliéře s andulkami. Tady to je kontaktní hodně, což je dobře určitě, jo. Že to lidé vítají.
3: Snažíme se i tou cestou, když to jde udělat kontaktní, tak kontaktní máme. Teď nově to jsou pro letošní rok právě andulky, kde se nacházíme. Ty lidi si užijí kontakt i ve výbězích s morčaty a se zakrčnými králíky. Pak samozřejmě můžou ke kozičkám, což je fantastický. V souběhu s tím jdou i alpaky, které jsou ve voliéře vedle koziček a tím, jak tam lidi k ním jdou, tak se k ním taky dostanou do kontaktu. Nepůjdou přímo do voliéry, ale jsou v kontaktu opravdu s nima. A vůbec já se tvrdím říct, že 99% zvířat, který zde u nás chováme, jsou kontaktní zvířata. To znamená, že byť si je třeba nemůžete pohladit, tak je vidíte z 2 cm a můžete si jim dát nějakou tu laskominu, kterou dostanete.
2: To mě právě zaujalo, jak jste toho docílili, protože si říkám, oproti třeba zoologickým zahradám, kde to je tady zase ve velkém, ale mám pocit, že ta zvířata jsou hodně tady přítulná, že jsou ochočená, že jsou zvyklá na ten blízký kontakt s lidmi.
3: Tak je to i o tom, že když si rozhodneme nějaký nový zvíře, to zvíře není kontaktní, není ochočený. Je to o práci těch zkušených chovatelů s těmi zvířaty, kdy od nějakých prvopočátečních kontaktů s tím zvířetem ten vztah přejde k přátelství, mnohý v lásku, jako mám já s Laušem. A dojde k tomu, že ty zvířata se stanou kontaktními a v podstatě ani by těm návštěvníkům nějakým způsobem neublížili.
2: Luboše Moravce chceme představit dnešní rozhlasové návštěvě. Luboši, jaké byly ty začátky? Vy jste říkal slepice na začátku.
3: To jsem mluvil o tom začátku mým chovatelským a teď, když se budu bavit o začátku vzniku toho parku tady, bylo to fakt těžký, jo. Začínali jsme na nějakých metrech čtverečních, kde jsme byli omezený kapacitou. Postupem času jsme přikoupili druhou půlku toho parku, kde jsme se pak snažili samozřejmě vybudovat i nějakým způsobem zázemí pro rodiny s dětmi. Proto family park, jo. Nicméně, co se týče zvířat, já jsem omezený kapacitou. Takže se musím řídit zákonem o zoologických zahradách, tudíž můžeme mít maximálně 19 druhů exotiky.
2: Luboš, jaká je vaše původní profese? Čím jste?
3: Jsem se vyučil jako strojní zámečník. Brzy po návratu z vojny jsem si čuknul v obchodu, tak podnikal jsem až do 40 a pak jsem se rozhodl, že máme i hodně postiženýho syna, že to podnikání jsme nějakým způsobem upozadili a vrnul jsem se do toho chovu zvířat, co s ním opravdu naplňuje a věnuju se teda zvířatům a věnuju se postiženému synovi. Ten život máme tak pestrý, barevný a jsem za to hrozně rád, jsem za to šťastný.
2: Vy se věnujete i postiženým dětem, právě i je tady provázíte v tom family parku. Čím myslíte, že to pro ně je kontakt se zvířaty?
3: Je to úžasný. Je úžasný, jednak máme teda domluvu s novoměstským stacionářem Nona, Novoměstská naděje, pak mě sem jezdí i z Náchoda, Český Skalice, domov sociálních služeb, když nám sem přijdou a já vidím ty rozzářený dětský oči nebo i dospělý oči toho postiženého jedince nebo člověka, je to úžasná věc. On je na vozejčku, napolu vidíte, že má nějakého Downa nebo něco. On vidí alpaku, která se k němu nakloní, dá mu ta alpaka hlavu a on těma ručičkama, byť třeba není úplně nějakým způsobem hodně mobilní, ale může si tu alpaku pohladit. Já se musím přiznat, ať jsem chlap jak hora, tak mě kolikrát se stane, že musím jít za roh a ukápne mě slza. Samozřejmě to na sobě nechci nechat znát, jsem chlap, ale prostě stane se to. Je to úžasná věc a v tom je přeci smysl života.

0: Na své návštěvě jsme v zooparku v České Skalici. Jsem tady s Lubošem Moravcem. Kde jste nabíral ty chovatelské zkušenosti? Protože jedna věc je říct si, já si splním nějaký sen, něco si pořídím.
1: Určitě. Když jsem teda se rozhodl, že chci v tom chovatelství být taky dobrý, ty zvířata začal jsem navážet z celé Evropy a začal jsem cestovat. Já, ač totální nimant na cizí jazyky, jsem se začal učit anglicky, ale ne tím stylem, že bych někde chodil na nějakých kurzů, já jsem to i za pochodu měl, jo? Takže když oni něco řekli, tak já jsem si toho nenapřekládal, co mě říkali a tohleto, takže jsem se svým způsobem naučil teda anglicky a začal jsem jezdit po těch chovatelích vlastně nejen v České republice na Slovensku, ale v celé Evropě. Dnes už mám spoustu známých všude, voláme si, píšeme si, ty chovatele, ať je to, já nevím, Holandsko, Belgie, Itálie, navštěvujou mě, měl jsem tady kamarády z Francie, ze zoologických zahrad, jo, a jezdí, jsem čerpat samozřejmě i inspiraci. Já jsem nesmírně rád, že jsem od těchto starých chovatelů mohl nějakým způsobem čerpat a nasávat vyloženě tu atmosféru, ty jejich zkušenosti přebírat, a dneska já už můžu říct, že po těch tady v 16 letech já můžu ty zkušenosti předávat už dalším mladým a jsem za to nesmírně rád a každého takového člověka si hrozně vážím.
0: Vy tady máte i exotická zvířata, jak je těžké je získat právě ze světa dostat je.
1: Takže co se týká exotických zvířat, tak samozřejmě vždycky si musím nějakým způsobem zjistit, co v podstatě si můžeme dovolit i z hlediska třeba veterinárních pravidel, veterinárních zákonů, aby jsme něco neporušili a podobně. Takže z toho musíme začít vycházet. Další věc určitě je zjistit si, jaký papíry třeba potřebujeme těm daným exotickým zvířatům, protože existuje ochrana zvířat, který se říká zkráceně CITES. A pak samozřejmě si musíte říct svoje vnitřní priority, co chcete chovat. Já umím sehnat všechno, skrz to, že mám známý v celé Evropě. Od opic přes lenochody, šelmy.
0: Jaké jsou vaše priority? Co tady chcete chovat vy?
1: Takže já si myslím, že dneska jsem dospěl k tomu, že to, co tady vidíme, už je tak jakoby ten výběr top toho, co jsem tady kdy měl, a to tady zůstane. A už jsem prostě na té hranici. Psal jsem si hrozně lenochody. Teď se možná dostanu na odpověď na tu otázku, jak je to těžké se na ty lenochody. Já jsem tenkrát mohl koupit lenochody z odchytu z Jižní Ameriky, z tehdejšních pralesů, kdy mě teda ten dovozce tvrdil, hele, my jsme ty zvířata zachránili před kácením dnešních pralesů a podobné věci. Prosím vás pěkně, je to nesmysl. Ty lidi si z toho dělají výnosný biznis. Zvířata k nám pašují v podstatě do Evropy a ty zvířata by mě stály opravdu půlku toho, než jsem se rozhodl já koupit odchovaný zvířata zde v Evropě s kompletní historií. Takže jsem prostě zaplatil víc, ale ty zvířata mám s čistým svědomím, že jsem neublížil přírodě a taktéž nějakým způsobem vůči sobě se můžu podívat sám sobě do zrcadla, do očí.
0: Jste mi slíbil, že mě taky vezmete do nějaký klecí, co?
1: Hele, Karle, určitě vás budou zajímat lenochody, o kterých jsem mluvil.
0: Určitě.
1: Určitě vás budou zajímat fantastičtí medvídky kinkažů, medvíci. V neposlední řadě zobrovský kafarský a upozorňoval jsem vás, abyste si vzali plavky, protože budete plavat ke krokodýlům do bazénu. Jste pro?
0: To je výzva. Jdeme do toho, já jsem pro výzvy.
1: Tak jdem.
0: Český rozhlas Vltava návštěva Luboš Moravec. Tak kam teď, Luboši?
1: Začneme u těch lenochodů.
0: Můžeme.
1: Fantastická věc. Víte, Karle, jak dlouho lenochodě spí za den?
0: Většinu dne?
1: 20 hodin to je, 20 hodin. A víte, jak takový lenochod umí rychle běhat? Kolik kilometrů v hodině? Umí vyvinout určitou rychlost. To jsou otázky, které mimochodem my tady máme program pro školy, kde samozřejmě povídáme o ochraně přírody.
0: Vy na mě běháte moc rychle, zpomalte trošku. Takže jak dlouho, jak rychle běháte na nohu?
1: 6 km v hodině. Je to mazec. Hele, mně se jednou stalo, že já jsem přišel ráno do práce, teď koukám na lenochody a byl tam jeden. Krmička zapomněla zamknout dveře na klíč. A lenochod se dostal ven a říkám, no tak já kde budu chytat lenochoda? Ráno dostal, říkám, tak lenochod, to je prostě malý zvíře, že jo? Nebude daleko, skutečně nebyl, byl asi 20 metrů od voliéry, zaplatený v takovým starým loukoťovým kole, takže jsem ho takhle k sobě přitisknul a donesem ho zpátky do ty voliéry, takže to bylo šťastný shledání, ale prostě oni šmejdějí v noci, je to noční zvíře, takže on prostě, jak nebyl zamčín, tak zkusil kliku, že jo, klika jsem mu otevřel a otevřeli se dveře a už pelášil, no. Tak příhod, ale co jsem tady zažil za zvířata?
0: Utíkají, jo.
1: Jo, neskutečně. Můžeme tady projít?
0: Jo, prima. Tady se chystá co strava nějaká.
1: Teď jdeme kolem právě kolegy pečovatele Filipa.
2: Krmení, čistění voliér.
0: Baví vás to?
2: Samozřejmě naplňuje mě ta práce.
0: No a co třeba teď chystáte, připravujete?
2: Čistím myši, dělám jim prostředí, aby se dobře množili. Je to vlastně to nejlepší, co můžeme tady dravým zvířatům nabídnout.
0: Takže myšky pro koho?
2: Pro vidry, pro draví ptáky, jak pro sovy, tak pro kondory nebo pro zoborožce.
0: Mluví dobře Filip, díky.
1: Jo, takže to byl Filip, který je moc šikovnej, čerstvě po škole. Mám tady 3 zaměstnance a vůbec hrozně rád pracuju s mladýma lidma, který v podstatě nejsou nějakým způsobem ošobrovaný životem a představujeme si tu jejich šikovnost.
0: My teď jdeme do klece. Je. Teda, ale kdo může říct, že je takhle blízko ledochodu?
1: Tady se jim topí za nějakých 22 stupňů. Máme tady teda páreček, teď jsou krásně zamotaný v sobě. Ahoj, Naďku.
0: Takhle můžete pohledit.
1: No jasně, pohledit, zkuste to taky, Karle, jasný, jasný.
0: Neuděláme nic.
1: No nevím.
0: Co? No nevím, děkuju.
1: Neudělá.
0: Je milý, takže páreček, takže čekáte.
1: No, ještě jsou mladí, jsou v podstatě samičkové nějaký 2 roky, samičce je rok a půl, takže si myslím, že spíš až příští rok bychom mohli očekávat od nějakým způsobem mláděta. Oni mají takhle to sklo prosklení na západní část, když pak odpoledne se sem už překulí slunce, tak oni z této pozice, jak vidíte, nyní u stropu přelezají k ty výloze, aby prostě čerpali energii z toho slunce. Úžasná věc.
0: Odkud pochází ledochod?
1: Je to Jižní Amerika. Které jsou odchovány už tady v České republice, takže našli domov u nás v České Skalici.
0: Vinou se po sobě.
1: Ono už taky se nám blíží doba, kdy dostávají labanec, kdy jejich hlavní složkou potravy teda je zelenina, hlavně kořenová zelenina, kterou jim předváříme, aby byla takzvaně na zkus. Samozřejmě je to doplněné nějakýma vitaminama, těstovinama někdy, rýží a podobně, prostě dělají jim to pestrý, aby to neměli jenom každý den stejný. A vždycky prostě touhle dobou už oni vědí, že dostanou nažrat, takže už teďka se probouzí z toho spánku a už budou číhat. Dokonce ten samec už se leze podívat, jestli za náhodou něco není. Honí se tady, no a doufáme, že pak až budou dospělí, že budou dělat děti, no. Po nocích.
0: To si tady všechno necháte, nebo zase třeba dalším chovatelům nebo zahradám?
1: No jasně, pak když se to povede odchovat, tak to nabídneme někdy nějaký zoologický zahradě s měnou za nějaký jiný zvíře, který bychom ještě jakoby mohli nějakým způsobem pojmout, ale už toho díky těch 19 druhů fakt moc není a už by to bylo na úkor toho, že bychom se museli něčeho třeba zbavit, což já moc asi nechci, protože ty zvířata tady jsou, jak jsme se o tom bavili, prostě fantastický kontaktní, ale mláďku nic nemáme, jo.

0: jsme v zooparku v České Skalici. Jsem tady s Lubošem Moravcem. No pozor, já tady mám svého jmenovce, já jsem si všiml Karla.
1: Karel je papoušek, kakadu, žlutočičelatý. A co on je Karel, jak mu říkáme Kájo. Kájo umí mluvit. A Kájo umí tancovat. Takže když přijdou návštěvníci, já jim třeba řeknu, hele, puste na YouTube nějakou rytmickou hudbu, takže oni to udělají a Karel se jim roztancuje. Úžasná věc, no, umí pozvat ženský na kafe, dáme kafičko, říká, dáme kafičko, no, umí štěkat jako pes, umí mňaukat jako kočka, Karel je hrozně šikovný papoušek totiž.
0: Kde jste ho získal?
1: Karla mi přivezli tenkrát někdy nějaký lidi z Prahy, že ho měl dědeček a že už ho nemůže mít, Karlovi asi 25 let, ale takže jsme se Karlika ujali a on tady dělá všem návštěvníkům teda radost, je to showman jako blázen, jo.
0: Tak s ním dál pracujete nějakou?
1: Jo, snažíme se, aby rozmluvit ještě samozřejmě víc, aby nezval jenom na kafe ženský, ale uměl pozdravit ty chlapy a podobné věci, jo. Takže s Karlem se maká, je fakt parádní a hrozně učenlivý, jo. Karel má svoji historku. Kája nám unítl, minulý rok šel krmit krmič a Karlika najednou nebylo. 3 dny se tady toula po okolí, no až pak prostě 3. den, a to jsme třeba, nevím, myslím si, že hnedka 2. den jsme ho odchytli a pečovatelka ho nesla na rameni, jenže přijel někdo sem autem, odtyšel auto, ale se zase ufrknul, že jo. Takže po 3 dnech jsme ho načapali tady na lavuce, kdy už nešlo mu to lítat, tak byl vyčerpaný, takže ťapkal Kája domů se nažrat, takže jsem si ho vzal na ruku a dal jsem ho zpátky do plece. Prostě ale to tak je. Kdo nic nechová, tak samozřejmě to nepochopí, ale ty chovatele vědí, že občas se stane, že něco uteče, ulítne. Ať se tomu snažíte nějakým způsobem zabránit, tak ty zvířata dělají opak, aby prostě vám dokázali, že oni jsou chytřejší jak vy a kolikrát jsou z toho fakt usměrný historky.
0: Na rozhlasové návštěvě jsme v zooparku v České Skalici. Karel Sladký vás zdraví, jsem tady s Lubošem Moravcem, majitelem zooparku. Luboši, počkejte, co to tady je za ubrousky na vlhčené? No, to je jak pro mimina.
1: No, my se snažíme jít s tím evropským standardem, i co se týká sociálních zařízení, které jsme tady vybovali úplně nový, jo. I nějaký hygienický potřeby přímo pro ně tady máme všechno k dispozici.
0: Dobře, no. Já jsem se strojí přijal, jaký převalovací kód pro zvířátka.
1: No. Filipe, prosím tě, myslíš, že bys tam mohl připravit jeden banán?
2: Pro koho?
1: Pro kinkažu.
0: Za banán uděláme medvídek všechno, jo? Uplatek.
1: Já si myslím, že za banán vám vloze Karla i za krk.
0: Ježko, mm-hmm. Je tady nádherná želva nějaká, počkejte, co to je?
1: To je želva pardálí. Pardálka, je to dospělá samice. A v podstatě čeká, až bude venku počasí.
0: Musí mít teplotu nějak.
1: Tak proto je tady u kamen.
0: Odkud pochází?
1: Zase Jižní Amerika, jo. Tuhle tu jsem dostal jako darem od svého kamaráda z Nizozemí. Když tady byl na návštěvě, tak mi přijel želvu a si toho vážím a tu želvu tady prostě chovám. Ač je jedna, tak jsem se jí nezbavil a ukazuji návštěvníku. Karlo, já vás teďka předám kolegovi zase Filipovi, který je speciálně pečovatel od toho medvídky.
0: Takže můžeme tam.

0: les normálně.
1: Jo, jo, jo, jdeme tam, chlapi, pojďte.
0: Doma nemusíme se bát,
1: jo. Nebojte se.
2: Tak dobře, Jášku, určitě, to jsem někdy k medvídkovi takhle nalez.
3: Je to medvídek inkažu, je to vlastně taková poloopička. Je to savec, má to plně chápavý ocas a je to všežravec.
0: Odkud pochází?
3: Z Jižní Ameriky.
0: Medvídek inkažu, jak je velký v dospělosti?
3: To je dospělé zvíře, co vidíte. Váží okolo 2,5 kg, 2,5 až 3 kg. Samozřejmě samička je větší u těch zvířat a koukám, že už tady nám jde.
2: Ahoj.
0: Když jste tak hezky mluvil, tak celé vaše jméno poprosím.
3: Jmenuji se Filip Zapadlo a jsem ošetřovatel ve Family Parku Česká Skalice.
0: A děkuji Filipovi za to, že jsme mohli nalédnout tady do klece mezi medvídky. Díky moc, ať se daří, Filipe. Díky. Kam nás vezmete teď, Luboši?
1: Takže jdeme se podívat na Afriku.
0: Ježíš, a tady ještě co to je?
1: Jo, to jsou tamarinní žlutorucí. Máme tady rodinnou skupinku, kde jsou táta s mámou, loňská mláďata. A Karle, koukejte, tam je samec, má na sobě další mimina, který jsou týden starý.
2: Čekaj, to je samec, říkám?
1: No jasně, samec je nožství. Samic se porodí. Tím to pro ně končí. Péči o mláďata přebírá samec, táta a sourozenci. Odnosí ty nový mláďata a až pak můžou ty sourozenci opustit skupinu. Až budou umět ty mimina nosit a podobně a ta samice si tu péči přebírá v podstatě akorát přikojení. Jo? Teď je to krásně vidět, ty dvě mimina.
0: Táta to odnosí.
1: Táta to odnosí, no, protože to chlap, to je v normálním reálním životě. No, jo. Tak jdeme.
0: Tak jo.
1: Teď procházíme zimovištěm a zázemím Family Parku, třeba konkrétně v těchto prostorech topíme na nějakých 12-15 stupňů, kde to těm zvířátkům bohatě na přezimování stačí. Jsou tady prostě spokojený.
0: To je pořádný papouch, nádherný, barevný, poslouchá nás.
1: Tohle je papoušek ara zelenokřídla, je to samec, který se narodil s handicapem. A samozřejmě my se tady o něj postaráme. Není to jen tento papoušek handicapovaný. Lidi nám sem v podstatě nosí i zraněný zvířata, staráme se o ně, než pak jsou schopní návratu do přírody. Takže tady nějakým způsobem se snažíme suplovat i nějaký takový záchranářský práce, i když kousek od nás ty záchranná stanice, ale kolikrát ty lidi to nevědí a ty zvířata nosí nám, jo, nebo doma jim překáží a podobné věci. Takže my se to ujmeme, vždycky to zvíře uvedeme nějakým způsobem do kondice a pak až třeba může jít k novýmu majiteli.
0: Co mu je tomu papoušku?
1: Ten má zdeformovaný od narození zobák. Už se tak prostě narodil a...
0: Omezuje ho to nějak
1: při... Ne, jenom je to prostě esteticky špatně. Jsou mu asi 4 roky a v podstatě normálně jí, akorát prostě esteticky to není hezký. No. Takže zatím tady, než to někomu nebude vadit a ujme se ho. No.
0: Ani my lidé nejsme dokonalí.
1: Tak s lidma, přesně tak.

0: Brzo své návštěvě jsme v zooparku v České Skalici. Jsem tady s Lubošem Moravcem. Tady jsou i hadi třeba,
1: jo,
0: to nemyslíte na mazlinkování.
1: No, já sám se hadu bojím, ale teďka jsme zrovna u voliéry, kde máme pro letošní rok novinku. Je to vidra malá. To je fantastický, třeba když ona si jdeme ten tenisák, lehne si na záda, si s ním hraje, ne? No, krásný. Azijská. Nebo někdo říká vidra azijská, nebo někdo říká vidra malá.
0: Už vylezla. Už něco cítí.
1: No, cítí. Já jsem mi tam hodil červíka. Tak jak se nechá spousta času trávit u opičáka Leoše, u lenochodu, tak to samý u těch vider, je to úžasný, co prostě oni dokážou vyvíst, mají venku jezírko, který je samozřejmě filtrovaný, čištěný, a když se tam oni nějaký rozhodnou hrát spolu hry, vyvádět v tom jezírku, je to fantazie, úžas, úplně na to koukat je to nádherný. No,
0: no bože, tak vidry se dají ochočit.
1: Přímo se jedná o ten typ vider, o kterých Karle mluvíte, je to teďka prostě fenomen, zas ty lidi chtěli by to na mazlička. Já to nedoporučuju. Já jsem prostě spíš takový zastáncem, že i tyto vidry by měly zůstat v rukou zkušených chovatelů v takových parcích, nebo pak, když někdo by chtěl třeba doma chovat, tak určitě může v páru, ale v podstatě poličťovat zvířata je za mě neetické.
0: Před námi se tady teď válí krokodýly.
1: Jo. Máme zde dva krokodýly čelnatý. Samice, to je ta větší. Aha. Ta pochází z německé zoologické zahrady a samce jsme ji přivezli 9 let. Samce jsme ji přivezli asi před měsícem ze zoologické zahrady z Olomouce. Tomu je 5 let. A nicméně, že je menší její, tak už je pohlavně dospělý. Takže začínáme pozorovat i takový náznaky, že ta samice nám začíná chodit do kladiště, což je fantastický. Každý si dáme životní cíle a já jsem si tak nějak prostě vysnil, že chci jednou v životě odchovat krokodýly. Chtěl bych to prostě dokázat a já, když si holky něco vezmu do hlavy, tak to většinou dopadne dobře. No.
0: Luboš Moravec, Zoopark Česká Skalice, Family Park.
1: Dovolte, Karle, abych vám představil páreček z obrusů kafrských. Přes tu Jižní Ameriku se konečně dostáváme do Afriky. Máme zde asi 5letou samici Můru, ta už teda jméno má. A její manžel se jmenuje František. Tvoří dokonalý pár a já si myslím, že letos by se konečně mohli už zahnízdit, díky tomu, že už pohlavně dospěli. Na hnízdění mají takovýto sud, kde prostě ona snese 2 až 3 vejce, sedne na to a zhruba po nějakých 45 dnech dýt má děta. Takže pojďme dovnitř.
0: A kde jste je získal? Jak jste je získal?
1: Mají ohromný příběh. Já jak nějakým způsobem se pohybuju na sociálních sítích, takže jsem tenkrát narazil na nějakého chovatele až v daleký Brazílii, kde se chtěl zbavit svého páru zoborožců. Já jsem se s ním dal do kontaktu. Zoborožci mě přijeli do Evropy, do Bruselu na letiště, já jsem se tam pro ně byl. Můžete vidět, že ta samička má kratší zobák. Bylo to způsobený tím transportem, ale už je to dorůstá. Je to klasická slonovina, tak jak jich známe třeba u klů, u slonu. Ona už vidí, že máme dobrotu a to je na vás, Karle.
0: Fakt?
1: Takže
0: já mám živé dorůstá červíky v ruce.
1: No.
0: Tak já mám v jedné ruce nahrávat, do druhého dám červíka.
1: A ona si ho veme.
0: Pořádný zobák.
1: Má, ale ona si veme jenom toho červíka, po vás nepůjde.
0: No, je to pravda.
1: No.
0: Ale ta je chytrá, jako žena, ale neklovne.
1: Ne, fakt, ona umí jenom chytat, hele.
0: No fakt?
1: Zobrožci kafeští mají ve své voliéře takový jezírko, kde jim dáváme živé rybičky a je úžasný koukat, jak oni to loví, jo. A jinak všimněte si, Karle, co ženský utratí peněz za řasy. Jo. Myslíte si, že to naše Můra potřebuje? Ta má tak nádherný dlouhý řasy, že opravdu, hele, není ženská, která by jim to tady nezáviděla. Teď jako si to nemyslím nějako zle, ale je to prostě tak, jo. Ježiš, ty máš krásný řasy a podobné věci tady u nich samozřejmě slycháme velmi často. Počkej, Můry, už to budeš mít snědený. Františku, a ty fakt nechceš? Mají tady ve voliéře i balón, oni pak hrajou spolu fotbal, no jasně, kopou, no.
0: Kam teď od zoborožců?
1: Takže teď bych vás pozval podívat se na určitě kondory. Daří se nám odchovávat, já si myslím, že letos budeme mít 4. rokem odchovy. Naše odchované zvířata v podstatě můžete vydat ve velkých zoologických zahradách po celé Evropě.
0: Jako?
1: V Bojnicích na Slovensku, v Košicích Lita, v neposlední řadě jsme dávali do Itálie na jihu Itálie, tam lítá taky náš kondor. No.
0: Cože jste v tom odchovu kondorů tak úspěšní tady v České Skalici?
1: Je to o tom přístupu k těm zvířatům. Když si to vychytáte, tak prostě máte oplozený vejce, umíte to dělat a děláte to hlavně s láskou.
0: A vy sám, jak jste je získal? Jak jste přišel k těm prvním?
1: Já jsem k těm prvním přišel od mého kamaráda v Belgii, když jsem tam byl na návštěvě a Jasper mi říká, hele, nechceš tenhle ten můj chovný pár kondorů? Já říkám, co budu dělat s kondorem? A tak jsem tam na něj chodil, já jsem vlastně 3 dny u něj, tak jsem tam na něj chodil taky číhat, vždycky říkám, a každý den se mi líbili víc a víc, ne? A když jsme odjížděli, říkám, ty hele, Jasper, já si ho odvezu.

0: Na rozhlasové návštěvě jsme v zooparku v České Skalici. Jsem tady s Lubošem Moravcem. Vy jste hodně procestoval svět. Je ještě čas cestovat?
1: No právě, teďka už jsem v té situaci, kdy nějakým způsobem ten park funguje. Cestovat chci.
0: A může člověk vůbec vycestovat, když ví, že má na starosti tolik zvířat a tu zodpovědnost?
1: Musíte tady mít lidi, na kterých se můžete 100% spolehnout. Moji pečovatelé Filip a Málka tady jsou u mě krátce, dělají u mě zhruba půl roku. A zatím ještě nejsme v té fázi, kdy můžu říct, hele, jedu na 14 dní pryč, ale prostě věřím tomu, že v brzký době už se dopracuju k tomu, že budou schopni se o ty zvířata 100% postarat a já budu moc s klidným svědomím odjet s postiženým synem třeba k moři.
0: Kam byste se rád podíval, co máte v plánu?
1: My nemůžeme moc daleko cestovat. Samozřejmě já bych hrozně rád jel někdy nějaká Jižní Amerika, Afrika, cokoliv, hrozně rád, ale když takového něco naplánuju, tak samozřejmě muset sám bez rodiny. Ale co se týká mého cestování tady po bližších koutech, pořídili jsme si před časem rodinnou nemovitost na Sicílii, kde trávíme spoustu volného času. Máme to teda v horách, není to u moře, není žádný komerční ten, takže já tam pozoruju přírodu a podařilo se mi tam vidět už i dikobraze, klasického dikobraze. Máme volný přírodě, je tam spousta plazů, ještěrek a podobných věcí, takže vidíte, že jsem se skrz to chovatelství vydali tohleto, že prostě ta volná příroda mě taky hrozně zajímá. No a naposledy bychom asi vaši návštěvu zakončili u kapibar, kde já zase poprosím teda Filipa, aby šel s váma. Ta fifinka není socializovaná, tak ale určitě ji uvidíte.
0: Fifinka?
1: No, fifinka se jmenuje, no. No tak máme k ní vztah, tak máme, no ne? Teďka kolem oslika, což je největší osel žijící vůbec na světě. Je to pojtůský osel, francouzský osel, jmenuje se Čak a kolem něj projdeme. Nebudete se bát, Karle, doufám.
0: Tak osla?
1: No, on je větší jak kuň.
0: Kope nebo
1: ne, je hodnej, je hodnej.
0: No tak čo?
1: Nejradši má třeba mrkvičku, kdybyste měl v kapse. No. Kolem oslika projdeme, jak je kapibar.
0: Největší osel na světě.
1: No já to odhadnu, tak no. Já mám 180, tak on může mít, no, metr a půl má určitě, že jo. Čak tady je sám, ale on je spokojený, on tady má k sobě husy, kamarádi s nima, chodí na pastu obrovskou 1000 m2, kde nám spásá teda louku a je to takový humorista náš, no.
0: Fifina vystřelila.
1: Fifina vystřelila, no. Fifina je v podstatě loňský červnový mládě, odchovaný tady v jedné zoologické zahradě v České republice. Teďka už máme domluveno k ní i samce. Ten taky by měl být ze zoologické zahrady. Chystáme i další novinu. Zhruba v horizontu 2 měsíců by jsme zde měli mít další chovný pár, sehraný pár kapibar, který by měl najít své místo po prasátkách, které budou přesunutý na jiné místo v parku.
0: No, na ta prasátka, myslím, já jsem si říkal, tolik prasátek. Co s nimi?
1: Budeme to rozdávat prostě. Jo. Narodili se nám prasátka, měli jsme jich 9, teď jich tam je 8, protože to je asi 14 dní zpátky, co tady byla nějaká paní a tak hrozně zažadonila o jedno salátko, kdy já jsem prostě povolil a jedno jsem mi věnoval. Dneska mi posílá fotky, jak salátko s ní spí v manželský posteli a manžel spí po biváku na gauči. Takže prostě to jsou takový...
0: To vám poděkoval.
1: Jo, ale jsou to takový humorný příběhy, který prostě zažíváte s těma zvířatama a potažmo i s lidma. Já bych asi jednou mohl napsat knížku.
0: Třeba na to jednou bude na té Sicílii čas?
1: No, bylo by to fantastický. Určitě se mě hlavou honí takové myšlenky. Opravdu s těma zvířatama dělám, nevím, 16 let a těch příhod mám tolik, že už si s tou myšlenkou hraju, že bych jednou nějakou knížku asi napsal.
0: Víte, na co ještě myslím? Na edukační programy pro školy, pro studenty, pro vysoké školy?
1: Určitě nabízíme jim tady zdarma prohlídky. Dbáme na to, kolik těm dětem je let. Upravujeme to podle jejich věku. Obrovský důraz na tu ochranu přírody, nejen tady v České republice, ale samozřejmě po celém světě. Druhotně určitě spolupracujeme s střední chovatelskou školou v Litomyšli, kdy nám sem chodí na praxi jejich žáci a my se jim tady snažíme nějakým způsobem komplexně dát nějaké rady do toho jejich profesního dalšího života. Tráví tady vždycky ten daný člověk týden a nemají takový zázemí, nemají takový zvířata, jako máme my tady, jo, a kolikrát prostě ty děcka jsou moc šikovný, mám z toho opravdu radost a určitě pak mám radost, když třeba se dozvím, že nějaký ten student, který mě prošel rukama, se chytnul někde v nějakém chovu nebo třeba se chytnul ve velký zoologický zahradě a podobně. Zahřeje to u srdce tyhle věci.
0: Naše rozhlasová návštěva v zooparku v České Skalici je u konce. Je mi krásně na duši a to je asi to, proč to především děláte vy.
1: Je to tak, Karle, no, jak jsem o tom už mluvil, jsem obrovský srdcař a moc mě to baví. A byť třeba, když odchováme jedno kuřátko, jednu slepičku, paráda, a že na nás to dopředu. Věřte tomu, že nějakým způsobem dopředu půjdeme a budeme se snažit těm zvířátkům dělat lepší a lepší podmínky.
0: Vím, že je to těžké pro vás taky, takže hodně sílí do všeho. Luboš Moravec, kterému se zvířata stala smyslem života. Luboši, ať se ve všem daří, hlavně pevné zdraví a další plnění nejen chovatelských snů.
1: Já moc krát děkuju, velice si toho vážím a těším se na další setkání.
0: Ze zooparku z České Skalice vás zdraví Karel Sladký a teď nad námi něco letí. To je znamení asi, že odlétáme, končíme.
1: Je to tak.
0: My odlétáme z rozhlasových vln, příjemný poslech dalšího vysílání a hezké chvíle ve společnosti Českého rozhlasu.

0: 19 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči doporučují opatrnost při používání otevřeného ohně. Zemřel člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Čeští hokejisté na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále a zítra bude maximálně 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. V některých oblastech Česka dál platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím požárů. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho. V Královéhradeckém kraji sice podle hasičů přímé nebezpečí nehrozí, podle mluvčí krajského ředitelství Martiny Gécové ale platí doporučení, aby se lidé vyvarovali používání otevřeného ohně ve volné přírodě.
2: Oheň lze rozdělávat na připravených tábořištích, kde nehrozí rozšíření do volné přírody. Také je potřeba dávat si pozor na odhozené nedopalky od cigaret, ty jsou totiž často příčinou požáru, ať už v lesním porostu, ale jsou i často zdrojem zapálených příkopů podél silnic a odtud se potom může požár šířit třeba na vedlejší louku nebo pole.
1: Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V divadle působil od roku 1978. Nejdřív byl rok osvětlovač, pak začal hrát. Proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe, Varela Frištenského v dobytí severního polu nebo faráře v Němém Bobšovi. Člen souboru Milon Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
3: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
1: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli. Radnice v Hradci Králové nechala od října minulého roku vykastrovat 66 toulavých koček a kocourů. Chce tím omezit nekontrolované množení zdivočelých zvířat bez majitelů. Podle veterinářů má tato regulace humánní cestou snížit počet nemocných koťat a zamezit šíření nebezpečných infekcí. Odchycená zvířata podstupují operaci v městském zvířecím azylu a pozotavení je ochranáři vracejí zpět do původních lokalit.
4: Kastrační program funguje v krajském městě od roku 2024 a radnice na něm spolupracuje třeba i se spolkem Bláznivé kočkomilky. Město plánuje v regulaci koček pokračovat. Hradecký zvířecí azyl navíc v současnosti chystá rozšíření karantény a izolace. A to by mělo kapacitu pro přijímané kočky v zázemí útulku téměř zdvojnásobit. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
5: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 2-0. Počasí. Zítra bude slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů, na horách do 20 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Až do 5. června je v Kostelci nad Orlicí kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Krupkova bez objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S? Ptá se jeden z posluchačů hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z, a tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, filosofie, diskuze, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači, jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze Z a diskuze se S tak nějak více přijímaná.
2: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se Z je neutrální a když dáme S, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
1: A patina historická.
2: Tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se S, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filosofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je Z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
1: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
2: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze, řekli. Ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
1: Je to tak. No, nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira Tešu Karšu Niben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuji ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme, přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějaký mezi námi?
3: A daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost, to byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2,25 metry výška a 1,50 metry šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, který mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
3: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem s Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: nadace Připomínka odpovědnost budoucnost, Stiftung FVC, podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem, jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takový citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl: Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Bud Bacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionů korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl:
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, no, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala vás i
1: tomto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běh, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál

0: při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Ruska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazeny nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale
1: strašný.
0: Ale také, moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: Co je pro režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle na schvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? A nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo, protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo, vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mockrát.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaký srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního... Den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády, byly to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná,
3: pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško. No,
2: ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Hulčička, a nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat. Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přeci jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. O, jak se diví.
2: Ano. Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tu štička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykládat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak a už
3: tam
2: by...
3: Tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak se to můžeš pamatovat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: narodila? Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, my to tak neberem, vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý.
3: To jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: zmanách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
4: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Počkej, Karel, jo, příjmení.
4: No příjmení, ne,
5: já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
4: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
5: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
5: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
5: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
5: Takže ty se mrveš rodinu.
4: No jasně.
5: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
4: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
6: Širou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám.
5: Ano, na kmen.
6: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
5: vybydleně,
6: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
5: Ne, ten je tam
6: teprve teďka, to byla smutná ulice původně, teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech, no mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
5: že přišli
6: jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
6: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
5: Ne.
6: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolil.
5: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
6: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianí.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty mi připomněla jednu, promiň, já, s tím režisérem mi připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška. Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, jakové v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za optání, přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak
3: jste
4: já doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát od něj?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prej má číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaisou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: Smutné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajně germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen pro to, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí,

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima, tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: A
1: mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené kou hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. Vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžké.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hana Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hana Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak a říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha. Tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina. Máte ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Přejo.
1: Je to nádherně napsaný. A i ta kniha je krásná. Zbytečně to byl se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že se na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak no. Víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že no, nebudeme to rozebírat.
0: Ne, nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou
1: kniha? Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda Pěsinky, Harod, Igos. To mám všechno taky od ní. Potom Vilbura Směta. Bohužel zemře, ale mám všechny romány, co teda psal. Kena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. No. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zaspomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy Morava, teda Čechy Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No,
0: moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem, jak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásný. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: tak
0: ne.
1: Tak víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Ano, tam je tak vystížený, to my. To
0: přesně tak.
1: Já jsem babičku, já za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: Všechno, ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím. A dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: Jeho měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy. Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od vnitří, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory, samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásnou, to jsem všechno četla ve školních dobách, já Alojze Jiráska, ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo, teď honem to jméno.
0: James no. Herriot? O tom zerolékaři?
1: Ano, z toho zase. Ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluje paní Jaroslavu.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem. Jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale

0: žálu už taky sama nedokážu chodit. Ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala a psala, píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
1: Ano.
0: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
1: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu ano. Klobouk dolů.
0: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybu jenom s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
1: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá číst Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tohle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda. Protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén, jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou nějak 1902, 1906.
0: Takže tohle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiš, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože je na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu se o tom musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: můj oči.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak to úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že jste úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, to
0: Sofina Volba.
1: Sofina Volba. Mm-hmm. Sofina Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kinsla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dal, Párala, Hrabala, Fišla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší, je bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně tak.
1: Ano. To bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozenáctvenou.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. Já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100+24+100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lubię, jak źle bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi.
0: Ano.
1: Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimfajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, pak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako oštěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Němcové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem si taky ráda takhle přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu, no ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích, tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi, jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydával vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to jsem to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel i o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako, se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný té bohyni, jakoby knížku. No, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil, byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být 10 let, tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápa, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii v LVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, ano. Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda,
1: jako
0: zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v úvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivava Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já
0: vím,
1: jsem sama s pejskem už teďka, no, takže
0: já vím.
1: Mám já
0: teda četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a... Prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: jsem
0: paní
1: ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sonders zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří, bez slovníku se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde mám to, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. Nevím.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenu. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A nashledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální
0: Ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně napište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňko, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně
1: skoro,
0: tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: věc. Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Já si myslím, že a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informaci.

0: informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc,
1: naslyšenou. A děkuju moc za vaše vysílání. Aničko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky, a, taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda... Jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny. A když jsem si vypůjčila, to právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Že jo.
1: A já už to tak, jak ví. Já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to je moc pěkný. A je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám, manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám zlatý a vypůjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Yu Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl. Už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom. Nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

až se nočním chladem chvěl, ať se na nucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší finajmou ptá. Jo, ten, kdo má na bradě mlík,

Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Service se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Copak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala do prostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina,
2: nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlili.

0: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
1: Ale nebylo.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: se stalo s ním. Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala

0: se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. Jo. Já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velkej, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au? Au? Pomoc? Kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak si ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
6: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
6: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
6: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři.
6: A dva, tři.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně. Nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku, přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso. Potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Голос!
1: Нетозок нам ближе! Небезпечі! На огні психопу!
2: На смисл! Я сам паном Сильніч! Чек нас цести!
0: По Сильніці мезі полі єдин другий.
2: Позор!
3: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechno nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Ha! Tu.
1: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.